sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste, prosím, volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho
4: zdrudaná? My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině. Udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý,
6: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže, no. Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indián skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zachrání, jak se dorozumíte se světem. Říká, no to my si, pane, vybubnu jen takhle. A stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namalujou, že jo, začnou skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě jednou šla zkazat, kde jsi z vokzál? A ona, no, saka adin. Já tobě skážu, že ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že se tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říkám, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkal, hned viděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
5: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžíš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velusk, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojď.
0: Milan Pitkin, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku Českého Fouska připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku, oni zazvonili. kluk s holkou, mladý 20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? No, není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila
1: to. Přežil to takovýhle hezký fóriček, jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře,
2: tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No a tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomuto najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba má, se to tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak se najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a teď tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, ta nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, je to proti lidskosti
5: je to
4: trošku.
5: Ne.
3: Ten můžete to, potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mě teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko, no a teďka přijdou, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni vody odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
5: Krásný.
3: Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
5: Není špatný, když člověk, je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
5: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
5: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
5: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. S nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle.
2: Pak
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jak jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že by si tě mohli splést prvý krem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo, rovnou.
1: Si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No, já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožný. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku. Přeji Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmoutit. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak, no tak prosím. Příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No, tak to snad ne, to
9: jo,
8: snad
9: jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No byste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak, pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: Ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: aha, to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct.
9: Myškina z idiota. Tak dal byste si Myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
11: Já jsem nechtěl nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
11: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat
11: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
11: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
11: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
11: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
11: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak je mohli pustit ze školy?
11: Nemohli, protože jsem měl samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pusty i bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera A nebo

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychlé, stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím vás oba. Upozorňuji paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování těch.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: No, tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. No, zde, důj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: Radus,
4: jen
5: vlas...
4: Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Radus je to taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, tu Mahulenu.
4: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: ano.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě,
4: že?
6: My to už od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží signorle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, když ukazuju já sám. Vždycky, když mi uděláme tak.
7: To jsem sám.
6: Vždycky, když mi uděláme tak. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech, já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle děláte stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: ano, v dětství, to nám se metá,
7: nějaký
6: to.
7: Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
6: Uvolni se,
7: uvolni, všecko odhoď.
6: Ono správně,
7: to si
6: sebereš potom, teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou, tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám sílí toho větru a všechno...
7: Jos! On je jak divej. Podívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu. Věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili do ulic tisíce lidí po celém Česku. Plzeňští fotbalisti porazili Jablonec 5-0. Počasí ranní teploty u nuly vystřídá odpoledne až 19 stupňů Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvoj

0: prohlášení vlády a my sliby plníme.
1: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšly do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Pochodu v Českých Budějovicích se zúčastnil i předseda spolku Mikuláš Minář. Lidé protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
2: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
3: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
2: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
4: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
2: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Plzeňský kraj je po Jihočeském druhý nejzalesněnější v republice. Lesy zaujímají zhruba 310 tisíc hektarů, travní porosty 115 tisíc. Data zveřejnil Český statistický úřad. Další podrobnosti dodává jeho mluvčí Lenka Hamouzová.
5: V Plzeňském kraji byl zaznamenán meziroční pokles orné půdy o téměř 350 hektarů. Naopak u zahrad a lesních pozemků došlo ke zvětšení ploch. Za posledních 10 let se podíl orné půdy v kraji snížil o 1,5% bodu, tedy o více než 6300 hektarů, a to ve prospěch trvalých travních porostů a v menší míře také k užitku zahrad. Sport.
1: Fotbalisti Plzně si v Šancelize poradili s Jabloncem 5-0 a potvrdili výbornou formu v nadstavbové skupině o titul, ve které ztratili ze 4 utkání jen 2 body. Rozhodnuto bylo už po úvodním poločase. V dalších nedělních zápasech mistrovská Slavia prohrála 1-3 v Hradci Králové a Liberec podlehl 0-2 pražské Spartě. Počasí. Ráno bude jasné nebo skoro jasné a chladné, ojedinělé s mlhami. Dopoledne bude oblačnosti přibývat na oblačno. Pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teploty se odpoledne dostanou mezi 16 a 19 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 14. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli opravě křižovatky počítejte ode dneška s kyvadlovým provozem u Slavonic směrem do Dačic. Semafory budou tento týden řídit provoz u Mutišova. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A já už zdravím krátce po 5. hodině všechna ranní ptáčata. Probouzíte se, nebo jste se již probudili do 18. květnového rána. Je to ráno pondělní, je jihočeské a u mikrofonu vás vítá a zdraví Adéla Jirkalová. Už za chvíli nás čeká dnešní kalendárium, tak si ho nenechte ujít a také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Těšit se můžete v průběhu, dejme tomu nadcházející půl hodinky, na Vladimíra Mišíka, zazní Anna K., Patti Smith, Hana Zagorová a právě teď Perpetuum mobile a Michal David. Dobrý poslech.

0: Pět hodin k tomu 8 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobré pondělní ráno vám všem. Je s datem 18. května, je to stý 38. den roku 2026 a do konce roku zbývá 227 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1971, a sice 20,2 stupně Celsia a nejnižší teplota roku 1787, konkrétně 0,5 stupně Celsia. Svátek dnes slaví Nataša. Je to ruská domácká obdoba jména latinského původu Natálie, které se vykládá jako rodný den anebo dítě Vánoc. Pranostika praví, když se v máji blízká, sedlák si výská. A narozeniny právě dnes slaví například slovenská herečka Emília Vašáriová, také hudebník, frontman skupiny Katapult Oldřich Říha. Oslavencem je dnes i režisér Zdeněk Troška, herec Karel Roden, herečka Sabina Remundová anebo vodní slalomář Jiří Prskavec. Právě dnes je Mezinárodní den muzeí, slaven od roku 1978, a to z rozhodnutí Mezinárodní muzejní rady. A to se nám krásně hodí, protože přesně před 135 roky byla slavnostně otevřena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze. Před 135 lety zahájila činnost Česká akademie věd a umění, takzvaná ČAVU, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Před 115 lety zemřel rakouský hudební skladatel a dirigent Gustav Mahler, narodil se v roce 1860. Před 75 lety byl na první protialkoholní záchytnou stanici na světě v Praze u Apolináře přijat první pacient, konkrétně sovětský námořní důstojník. Před 30 lety zdolal Josef Nežerka jako druhý Čech Mount Everest a před 15 lety norská sociální služba rozhodla o odebrání dětí českým manželům Michalákovým a o jejich umístění do přechodné pěstounské péče. Taková jsou výročí, která se vztahují k dnešnímu datu. Je to 18. květen a už za chvíli se na našich rozhlasových vlnách budeme věnovat aktuálnímu počasí. Tak mi napište, budu velice ráda, 90 011 03, číslo naší SMS brány, kam po celé ráno můžete zasílat zprávy ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Jedna minuta zbývá do 17:15 a my míříme za aktuální předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A já vám spolu s tím samozřejmě přeji příjemné pondělní ráno s datem 18. května. Aktuální nejnižší teploty se pohybují mezi 3 až 0. Místy i přízemní mrazíky. Oteplování a srážky pouze výjimečně, tak v takovém duchu se pondělí ponese a abychom byli konkrétní. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dopoledne přibude oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, zejména na Šumavě. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách dnes naměříte 11 až 14, povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu a nebo bude bezvětří. Předpokládané množství srážek dnes pouze do 1 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už ale většinou dobré. Takové je počasí pro dnešní den.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: O druhé světové válce se dozvíte mnoho detailů z knih. Hlasy skutečných obětí nacismu ale najdete jinde, třeba v rozhlasových archivech. Právě z nich jsou i nahrávky 80 let starého procesu s nacistickým zločincem Karlem Hermannem Frankem. O jeho brutálních činech vznikla nová rozhlasová série. Více si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme za chvíli. Já vás všechny velmi zdravím, ať už posloucháte ve Volyni, v Bechyni, v Táboře, v Písku či kdekoliv jinde. Jsem ráda, že ladíte.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Rozhodoval o životech tisíců lidí. Karl Hermann Frank, přezdívaný vrah od psacího stolu, patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu. Stál za vyhlazením lidic a ležáků. Před 80 lety začal soudní proces s válečným zločincem. I to podrobně rozebírá nová série Katka H. Frank Českého rozhlasu.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení lidic, ležáků a poprav během tzv. Druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a čtyři bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a dětí, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví. Pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn. A že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Vyprávě.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada příští pondělí 25. května. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to oznámil na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele České televize a Českého rozhlasu. Homole na Českobudějovicku dnes začnou s opravami Jižní ulice. Dělníci nejdřív v první etapě napojí kanalizaci od Slunečné ulice. Uzavřená proto bude silnice směrem na Boršov nad Vltavou. Přemístěné jsou i popelnice kvůli svozu. O dalších etapách rekonstrukce a omezeních bude obec informovat na svém webu. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesla irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace. Jihočeská filharmonie nastudovala vzpomínku na Gustava Mahlera. Tento hudební skladatel a dirigent židovského původu zemřel přesně před 115 lety, 18. května 1911. Písňový recitál si můžete přijít poslechnout dnes od 19 hodin do českobudějovického kostela svaté Anny. Vstupenky na portálu CB Systém jsou ještě k dispozici. Brněnští basketbalisti rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na Polubovce Pardubic vyhráli 85-82. Druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu dnes. A počasí? Zpočátku jasno, později oblačno, na Šumavě výjimečně slabé přehánky. Teploty mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Silnice spojující dvě části Zlaté koruny na Českokrumlovsku bude uzavřená až do konce listopadu. Spojuje dolní část s klášterem a horní část, kde je nádraží. Objízdná trasa vede přes Rájov a Přísečnou. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Prvorepublikový bazén, historická cestní síť, alpinum nebo terasa z nasucho kladených kamenů. Tak to jsou některé prvky, které se dochovaly v zahradě funkcionalistické Medovy vily v Humpolci. Vnější areál vily nově získal památkovou ochranu a čeká její obnova. Podíváme se tam už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme 5 hodin k tomu 33 minut. Dobré ráno.
4: Mám prostě od

0: Zahrada Medovy vily v Humpolci je nově památkově chráněná. Stejně jako samotnou vilu ji už 2 roky vlastní město. Teď plánuje její obnovu.
1: Tak teď procházíme boční částí zahrady a vstupujeme na tu spodní část. Šli jsme okolo garáže.
2: S koordinátorkou Natálí Brzoňovou jdeme zahradou funkcionalistické Medovy vily v Humpolci. Ta zahrada je teď nově památkově chráněná, ostatně jako celá vila.
1: A vcházíme na tu zadní cestu, kudy projížděly nákladní auta, která vykládaly tamhle na rampě látky ze zasilatelství.
2: Takže původně sem opravdu jezdily nákladňáky přes zahradu.
1: Jo, tamhle vlastně na jedné straně jsou jedny vrata, ty se otevřely, přijelo auto tamhle k rampě, naložilo, vyložilo a pokračovalo tady vraty za mnou dál, takže tady nevznikal žádný zbytečný provoz.
2: A ten současný stav té zahrady je teda jaký?
1: Ten současný stav odpovídá tomu historickému, tady se toho nezměnilo v tom smyslu, že by se tady třeba přidělaly cesty nebo něco takového, tak to se nestalo, ale některé ty prvky zahradní architektury tady zmizely. Tamhle jsou třeba vidět ještě patky, tam byla poměrně velká pergola, tamhle dole je bazén, u té byl altán a za tím altánem byla taková rohová treláž, po které se pnulo psí víno. Takže tyhle prvky zahradní architektury chybí. Ale ta skladba jako taková zůstala stejná.
2: No určitě nějakou revitalizaci by to chtělo, my tady i vidíme, že jsou různě někde náletové dřeviny. Já se teď proto možná obrátím na starostu z hnutí Humpo Let's Go Petra Machka. Co bude s tou zahradou dál?
3: Určitě ta zahrada je jakoby součást té celkové rekonstrukce, protože chceme rekonstruovat vilu a chceme rekonstruovat i tu zahradu a ta se má vlastně do budoucnosti stát v podstatě veřejným parkem, který bude v přímé návaznosti na tu vilu, která má poskytovat v podstatě nejrůznější aktivity.
2: Přestože zahrada nepochází přímo z rýsovacího prkna autora Medovy vily Josefa Gočára, dá se předpokládat, že tady zanechala svoje stopy, jak mi vysvětlila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu.
4: Přestože byl jejím návrhem pověřen mladý architekt Jan Hána, lze předpokládat, že Josef Gočár nad projektem vykonával autorský dohled a výsledná podoba odpovídala jeho koncepčnímu záměru. Realizace zahrady pravděpodobně probíhala souběžně s výstavbou vily, tedy v letech 1933 až 1935.
2: Do soutěže na obnovu Medovy vily se přihlásili 3 ateliéry. Ty by měly svoje vize představit v nejbližších dnech. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: Je přesně 6:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady brzké pondělní ráno s datem 18. května. A jaký bude ten začátek nového týdne?
1: Počasí.
0: To si prozradíme, nejprve SMS-ka od vás, větrní plus 3 a zatím se mírně vyjasňuje. Zdraví Zuzka a Honza. Díky za vaši SMS-ku, i vy ostatní se můžete přidat. Napište nám o tom, jak je právě tam, kde nás posloucháte. 90 011 03 číslo naší SMS brány, CB mezera počasí, mezera text. Právě SMSky v tomto tvaru můžete posílat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 3 až 0, místy i přízemní mrazíky, nicméně přes den příjemných 16 až 19 a na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, během dopoledne přibude oblačnosti, odpoledne bude převážně oblačno a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, zejména na Šumavě. Povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, nebo bude bezvětří, předpokládané množství srážek do 1 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už ale většinou dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Před 115 lety zemřel rakouský hudební skladatel a dirigent Gustav Mahler, to už jsme si dnes na našich rozhlasových vlnách prozradili. A s tím už se souvisí jedna zajímavá kulturní pozvánka, o kterou se s vámi ráda podělím už za pár minut. Do té doby návštěva zo Slovenska, Adam Ďurica a Emma Drobna, Naše hriechy. Příjemný poslech a dobré pondělní ráno s datem 18. května.

0: Tipy pro volný čas.
1: Jihočeská filharmonie nastudovala pořad Vzpomínka na Gustava Mahlera. Poslechnout si ho můžete dneska od 19 hodin v českobudějovickém kostele svaté Anny. V Táborském divadle dnes hostuje soubor divadla Palas Praha s představením Vedlejší účinky. Brilantní konverzační přestřelka v hlavních rolích s Michalem Dlouhým, Klárou Cibulkovou,

0: nebo Davidem Novotným začíná v 19 hodin. Jarní benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Kanzona můžete dnes slyšet v kostele Na Dobré vodě u Českých Budějovic. Začíná v 19 hodin. Výtěžek podpoří letní tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Jeho Česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích dnes od 19 hodin na své pobočce na sídlišti Vltava pořádá večer s perským kytaristou a zpěvákem Shahabem Tolujem. Vstup je volný. Českobudějovický Metropol dneska pozval soubor Pražského divadla Palas s představením Doložnice vstupujte jednotlivě. Začíná v 19 hodin a v hlavních rolích uvidíte Mahulenu Bočanovou, Lukáše Vaculíka a další. Na filmový kvíz si dneska od 19.30 můžete zajít do kina Kotva v Českých Budějovicích. A Městská knihovna Písek dnes pozvala tanečníka Efi Kašriho z Izraele, který zájemce od 17.15 naučí izraelské tance. Výukové odpoledne tam pořádají pro začátečníky i pokročilé.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Navazující úsek silničního obchvatu Trhových Svinů u Otěvěka se začne stavět za 3 roky. Středoškolákům začínají ústní maturity. Dům umění v Českých Budějovicích otevřel výstavu pod vedením nové kurátorky Kristýny Hajkové. Bude jasno, později oblačno, teploty vystoupí k 19 stupňům. Je pondělí 18. května. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Jihočeský kraj začal s přípravou projektu na stavbu silničního obchvatu Otěvěka a Veselky u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Stavba více než 4-kilometrové přeložky bude stát podle odhadu vedení kraje necelých 280 milionů korun. Stavět se začne v roce 2029, potvrzuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z Hnutí Naše Česko.
3: Tu trasu mezi Veselkou a Otěvěkem, kde je spousta zatáček, tak to chceme narovnat. Bude to navazovat na obchvat Trhových Svin, takže by tam v budoucnosti měla být pohodlná rovná silnice. Začínáme projektovat, pak bude nutno vydat stavební povolení, výkup pozemků.
1: Na některých středních školách Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky.

0: předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
1: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisti drželi dál od horských pastvin a měli psy na vodítku. V případě útoku krav je ale mají pustit, připomíná agentura AFP. Dům umění v Českých Budějovicích otevřel výstavu pod vedením nové kurátorky Kristýny Hájkové. Výstava Cooking Potato Stories dává nový pohled na obyčejnou bramboru. Umělkyně Ana Núñez Rodríguez ji využívá jako symbol pro vyprávění o historii, migraci i kulturní identitě. Výstava potrvá do 26. července. Potom dům umění čeká rekonstrukce. Sport. Hokejisti Švédska vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Dánskem 6-2. Slovensko porazilo Itálii 4-1, Spojené státy Velkou Británii 5-1 a Rakousko-Maďarsko 4-2. Norsko vyhrálo nad Slovinskem 4-0. Fotbalisti Strakonic vedou v krajském přeboru se 14-bodovým náskokem na druhý Olešník. V nedělním 26. kole si doma poradili s Třeboní 4-0. Hrálo se ještě v Jindřichově Hradci, tam domácí podlehli Strunkovicím nad Blanicí 0-2. Počasí. Ráno bude jasné nebo skoro jasné, ojediněle s mlhami. Dopoledne bude oblačnosti přibývat na oblačno. Pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky, hlavně na Šumavě. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách do 14. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní buďte mezi Hlincovou horou a Ortvínovicemi na Českobudějovicku. Po silnici tam běhá bík. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Šest hodin k tomu 4,5 minuty, pokračuje 18. květnové jihočeské ráno. S vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice zůstává Adéla Jirkalová. Tak vás srdečně vítám do nového týdne, ale také do nového pracovního týdne. Hladina rybníku Rožumberk u Třeboně je více než 0,5 metru pod normálem. Nedostatek vody trápí všechny jihočeské rybáře. Do rybníků museli kvůli nedostatku vody nasadit méně ryb. Podrobnosti přidáme už za chvilku. A také přidáme písničky, které nestárnou, těšit se v průběhu můžete na Lucii Bílou, Paula Younga, zazní Václav Neckář a právě teď posílám kapelu Krištof. Dobré jitro!

0: 6 hodin, k tomu 8 minut. Tak málo vody v rybnicích rybáři na jihu Čech nepamatují několik desítek let. V některých chybí až 25% vody. Na obnažených rybničních březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy, které připomínají pláž. Z dálky jsou vidět i na Rožmberku u Třeboně, největším rybníku na světě.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožmberk Stanislavem Westphálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí zde v současné době kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožmberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů, kdy jsou ty píseční pláže vidět, a to tak vejít nemá. A kdybychom chtěli se jít vykoupat, tak půjdeme dalších 100 metrů do vody a budeme mít vodu po kolena.
2: Vy jste si museli poposunout i loď, vidím tady vpravo, aby vám nezůstala na suchu.
1: Jelikož ta loď je poměrně těžká, tak jsme si ji na vodu museli posunout, aby jsme vůbec mohli kontrolovat rybník, po případě přikrmovat, a jsme taky hodně dalekonosní.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody, které naše rybníky zadržují, což je asi 75 milionů kubických metrů, nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnicích na okrajích, protože tu centrální část máme jakž tak zásobenou zlatou stokou, ale jak vidíte, i ten na Rožmberku to není všespásné. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, které by v tuto dobu měly být na běžné hladině, ale v současnosti jim chybí několik desítek centimetrů vody.
2: Rybáři bojují s nedostatkem vody už několik let. V současnosti je ale podle Vladimíra Kukačky situace extrémní.
3: Ten nedostatek sněhových srážek, na kterých jsou většinou ty rybníky po podzimních výlovech závislí, je poslední dobou tak extrémní, že my jsme vlastně v loňském roce přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu. Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků. To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo tak mizivé, že nám sotva pokrylo ten odpar, který z rybníků v současnosti máme.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnicích nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Romantickou strunu nám zabrnkal Paul Young ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Jasné ráno je nula, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je jasno, plus 2 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu Jindra. Jasno 6 stupňů, bezvětří a pěkný den všem přeje Josef z Prahy. Moc děkuju za vaše SMSky, na oplátku pro vás vcelku příznivá předpověď počasí, i když pravda, chtělo by to více deště. Dnes pouze srážky do 1 mm. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14, pované slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, nebo bude bezvětří. Ráno jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, dopoledne přibude mraků, odpoledne bude převážně oblačné a pouze výjimečně se mohou vyskytovat právě slabé přehánky, zejména na Šumavě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jeho české ráno už za chvilku bude pokračovat s Petrem Spáleným, zazní Obyčejná žena, tedy další z písniček, které nestárnou. Máme 6 hodin, k tomu přesně 21 minut. Dobré jitro přeji. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák skupiny Slza Petr Lexa. Dozvíme se například i tom, kdo stojí za vznikem kapely Slza. Čí to byl nápad?
1: Kolegy Lukáše, kytaristy. Ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
0: A celý rozhovor s Petrem Lexou si poslechněte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dnes po 13. hodině. Dobré pondělní ráno všem.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lukáš Pelikán už dorazil do studia s čerstvými zprávami.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Benefiční koncert Na dobré vodě u Českých Budějovic podpoří letní tábor pro děti se složitým sociálně-ekonomickým zázemím. V poutním kostele vystoupí smíšený pěvecký sbor Kancóna pod vedením Petry Nové a Pavla Šmolíka. Začátek jarního dobročinného koncertu na podporu českobudějovické diecézní charity bude v 19 hodin. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Skoro 1500 malých i velkých stavitelů už přišlo na dobrodružné hřiště Adventure Playground na píseckém sídlišti Portage. Děti tam pod dohledem lektorů staví z reálných materiálů bunkry, domečky nebo prolezačky. Projekt organizuje sladovna jako součást festivalu Pískoviště. Čeští házenkáři v odvetě kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. V úvodním zápase podlehli soupeři o 11 branek a na šampionát tak nepostoupili. A počasí. Zpočátku jasno, později oblačno, na Šumavě výjimečně slabé přehánky. Teploty mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova stojí auto po srážce se Srnou mezi Lejčkovem a Obrataní. A průtah česticemi na Strakonicku je ode dneška uzavřený. Osobní auta budou moct využívat objízdné trasy po místních komunikacích. Nákladní musí jezdit přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A dříve, než si pustíme mandraže a šrouby a matice, tak jedno velké lákadlo pro pokračování dnešního jihočeského rána s datem 18. května. Na místě dnešního státního hradu a zámku stál kdysi v Českém Krumlově mohutný gotický hrad. Ze západu, tedy směrem k dnešnímu baroknímu divadlu, ho kryl hradní příkop s hláskou a vstup do hradu byl možný po padacím mostě. Dnes na stejném místě najdete několikapatrový plašťový most a renesanční budovu s průchodem na čtvrté zámecké nádvoří. Dávné gotické stavby ale nezmizely, najdete je tam i dnes. Kde? To se dozvíte za chvíli v jeho české vlastivědě, kterou připravil redaktor Zdeněk Zajíček.

0: Edinburg, Řím nebo třeba Brusel na ně lákají turisty. Řeč je o prastarých ulicích měst, které se postupně ocitly v podzemí, a v jihočeské vlastivědě si řekneme, kde je najdete i u nás na jihu Čech. Pokud bychom měli stroj času a dostali se díky němu do středověkého českého Krumlova, asi bychom ho vůbec nepoznali. Na místě dnešního státního hradu a zámku by stál mohutný gotický hrad. Ze západu, tedy směrem k dnešnímu baroknímu divadlu, ho kryl hradní příkop s hláskou a vstup do něj byl možný po padacím mostě. Dnes na stejném místě najdeme několikapatrový plášťový most a renesanční budovu s průchodem na čtvrté zámecké nádvoří. Ale středověké opevnění, které tu bývalo, nezmizelo úplně. Zbytky původní hradní hlásky, příkopu a ulice totiž můžete spatřit v zámeckém podzemí a dokonce tam uvidíte i část lomeného oblouku vstupní brány do hradu. Jak je to možné? V polovině 15. století totiž nechal tehdejší majitel hradu, Oldřich z Rožumberka, celé toto předhradí zakrýt klenbou, částečně zasypat hlínou a zhotovit na ní rovnou desku. A na této nově vzniklé rovné ploše se pak vystavilo jedno z nových křídel. Zatímco ve středověku bylo pod ním skutečně otevřené prostranství s ulicí stoupající vzhůru, dnes jsou to třípodlažní václavské sklepy. A když se jimi projdete, uvědomíte si, že vnějšími stěnami sklepů jsou zčásti i původní hradby a že jste vlastně hodně vysoko nad hladinou řeky Vltavy. A proč václavské sklepy? Inu, traduje se, že tady byl dokonce dvakrát v letech 1394 a 1402 v jednom ze sklepů vězněn český král Václav IV. A to, když jej šlechtici chtěli donutit, aby se přestal věnovat zábavám a o to více vládnul.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A míříme už za meteoroložkou Evou Houbovou se 6:45. Evi, dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Tak jaké máme aktuálně minutku po 6:45 počasí?
2: V České republice je jasno nebo skoro jasno, jenom na severovýchodě je oblačnost zvětšená, nízká a ojediněle se také objevují mlhy. Teplota se většinou pohybuje mezi 3 a 8 stupni, nejchladněji hlásí Kvilda Perla -7,7. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 5 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštělý na hladinu moře se od rána drží na hodnotě 1017 hektopaskalů. Na Choráňově je taky skoro jasno 4 stupně a vítr jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: A nás samozřejmě kromě jiného zajímá, na jakých hodnotách se dnes při pondělku zastaví rtuť teploměru.
2: Naše území se nachází v nevýrazném tlakovém poli. Teď ráno ještě bude jasno nebo skoro jasno a ojedinělé mlhy, ale během dopoledne se začne tvořit oblačnost, takže odpoledne už bude polojasno až oblačno. Přehánky se objeví jen ojediněle a spíše na horách. Teplota dneska vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude mezi 11 a 14. Vítr povane jen slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
1: Kolik hodin vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 5:16 a zapadne ve 20:42.
1: A teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, k 18. květnu?
2: Lámat je nebudeme. Maximum z roku 1971 je 30,1 stupně a minimum z roku 2012 -0,7.
1: A ještě poprosím o předpověď na dnešní noc a také zítřejší den.
2: V noci bude převážně polojasno, ale na západě kraje už bude přibývat oblačnost. Teplota ráno klesne na 8 až 5 stupňů. Přes den bude od západu postupně oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky a odpoledne výjimečně i bouřka. Večer pak oblačnosti trošku ubyde. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude kolem 13 a vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: Tolik meteoroložka Eva Houbová. Já moc děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
2: Taky se těším. Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hesla jako svobodu médiím nebo média nedáme včera skandovali tisíce lidí napříč Českem. Pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize prošel i Českými Budějovicemi. Počkejte si na reportáž za chvíli v jeho českém ránu. Uslyšíte více Tomáš Klus a dokola další z písniček, které nestárnou pro vás.

0: dokola.
1: Tisíce lidí se včera odpoledne sešly ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali ulicemi, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury. Ten počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek taky v Českých Budějovicích.
2: Ukažte, že média politikům nedáme.
3: Před Budějovický rozhlas dorazil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
4: Myslíme si, že veřejnoprávní média fungují, mají své vady, ale fungují a nemá smysl je podřizovat pod státní rozpočet. Vidíme to jako velmi nebezpečné.
3: Na transparentech se objevují nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu.
4: Lidi, jak vidím, nechávají i vzkazy podpory, píšou křídou na chodník, protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměli by splynout ta moc mediální a s mocí výkonnou a vládní.
3: Pracovníci rozhlasu vylepili na fasádu budovy nápis Děkujeme. Podporu posluchačů ocenil i zástupce místních odborů Filip Černý.
5: Jsme moc rádi, že rozhlas berou obyvatele jižních Čech za svůj, že nás podporují v tom, aby zůstal zachován systém koncesionářských poplatků a že jsou prostě lidé s námi.
3: Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Podle pořadatelů se do něj zapojilo přes 1000 lidí.
6: Pekáriková Dagmar. Nechceme, aby byli státní rozhlas, televize, média.
7: Chceme, aby zůstal samostatný český rozhlas a Česká televize. A hlavně, aby to bylo svobodní obě ty média.
8: Je to pro nás velmi důležitý. Cudlínovi z Benešova.
9: Média jsou naše!
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy platit co nejdřív, řekl to v televizi Nova. Koaliční rada návrh zákona projedná 25. května. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Nový depozitář v Pelhřimově vyřešil kapacity muzeí na desítky let. Na jihu Čech se otepluje až k odpoledním 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu. Podle policie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že pokud bude lebka znovu vystavená, měla by být za neprůstelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Do betonu lebku zalil muž, který ji ukradl z baziliky v Jablonném v Podještětí. Muž je věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěli proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnících. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci ryb. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Informace doplňuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
2: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody.
3: Situace nám přizhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
2: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo mizivé, sotva nám pokrylo ten odpar.
0: Kraj Vysočina v Pelhřimově otevřel nový centrální depozitář pro svá muzea. Celkem nabízí skoro 2,5 tisíce metrů úložné plochy. Jeho kapacita by měla muzejníkům vystačit následujících 30 let. Své sbírkové předměty tam budou ukládat

0: víc než v roce 2024. Víc než 2000 lidí popravil iránský teokratický režim, přes 350 lidí popravili úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky nejsou zahrnuté tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce So Chang-wana. Čeští hokejisti se připravují na třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem a porážce se Slovinskem je čeká Švédsko. Utkání začne ve 20:20. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Ráno bude jasné nebo skoro jasné, odpoledne až oblačné. Pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří. Biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Autobus s osobním autem se srazil v Českých Budějovicích u nádraží u Mercury Centra, dvě nákladní auta u Starého Města pod Lanštejnem směrem na Slavonice a na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova mezi Lejčkovem a Obratání stojí auto po srážce se zvěří. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jihočeské ráno se dostalo do své poloviny, máme 7 hodin, k tomu 4,5 minuty. Vy i nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vás v zápětí potěší Jiří Korn. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Dobré pondělní ráno s datem 18. května. Připomínám a ráda, že svátek právě dnes slaví Nataša. Přejeme jen to nejlepší. Výtah v paneláku. Já osobně jsem 22 let právě s ním denně jezdila a troufám si tvrdit, že jsem poznala mnohá úskalí s ním spojená. A o ta svá se s námi podělí Ivan Mls v pondělním rozhlasovém sloupku už za pár minut.

0: Je pondělní ráno a nás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice čeká první rozhlasový sloupek tohoto pracovního týdne. O čem bude? O zařízení důvěrně známém především obyvatelům paneláků. Slovo má Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Neznám potměšilejší a záludnější technické zařízení, než jakým je výtah. Pokud bydlíte v bungalovu, vile, zemljance či chatrči, asi netušíte, o čem je řeč. Pokud jste obyvateli vícepodlažního domu, máte jasno. Výtah se totiž vždycky chová právě opačně, než jak byste potřebovali. Vstupujete do domu a hurá, výtah je v přízemí, jen do něj nastoupit a jet. Jenže přesně v okamžiku, kdy vkládáte ruku na madlo dveří, se lift rozjede. Právě si ho přivolal někdo z nejvyššího patra, takže si pěknou chvilku počkáte. Když se vám poštěstí, že při vašem příchodu do domu výtah právě sjíždí dolů, určitě ještě cestou zastaví. Někde v patře pak kdo si nakládá kočárek, kufry, popřípadě jen drží otevřené dveře, aby si ještě zavázal boty a zase čekáte. V situaci, kdy výtah trpělivě stojí v přízemí a nikam neodjíždí, se vás pro změnu u jeho dveří sejde víc, než činí povolené maximální zatížení. A jelikož je člověk gentleman, dá přednost starším a ženám, takže zase čeká. Velkou radost vám udělá i člověk, který používá výtah jako místní dopravu, tedy drandí si, bůh ví proč, mezi vyššími patry sem a zase tam jen do přízemí nesjede a vy zase čekáte. Pokud se vám poštěstí, že máte konečně výtah sami pro sebe, je to výhra. Takovou výhrou už ovšem není, když musíte cestovat s někým ze sousedů či návštěvníků. Jsme vmáčknuti každý do svého rušku kabiny, přesto od sebe vzdáleni jen pár centimetrů. A co teď? Hledět si do očí z takové blízkosti je jaksi nevkusné. Zkoumat pohledem obuv či oděv spolucestujícího rovněž a zapřádat nějaký smysluplný hovor, to na těch pár vteřin spolujízdy nedává smysl. Takže mezi úvodním a závěrečným pozdravem panuje jen trapné ticho a vy zíráte kamsi ke stropu či se zaměstnáváte hledáním klíčů od bytu v kapse. Možná by si někdo mohl dát tu práci a sepsat návodnou brožurku, o čem při výtahových jízdách nezávazně konverzovat. Uvítal bych ji. Přece jen už stárnu a ne vždycky budu tak rychlý, aby se mi povedlo přicházejícímu sousedovi či sousedce ujet a zůstat v kabině výtahu sám. Přeji hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Celá řada SMSek od vás dorazila. Díky za ně. Ve Velešině jasno 4 stupně. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno. Teplota 3 stupně. Pohodový den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 4 stupně. Zdraví a hezký den přeje Marie. Krásné pondělní ranko od Vimperka, 3 stupně, jasno, krásný a pohodový den. Hlavně hodně zdravíčka a sluníčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. V Nové Peci je ráno slunečné s teplotou na nule, přeji klidný den Dagmar a ještě nekončíme, jste se rozepsali. Volary Rafanda plus 1, jasno, Luděk a Zdeňka. V Kruplově v 6 hodin bylo na nule, nyní už 5 stupňů, skoro jasno, klidno, pohodové pondělí, přeje Mirka. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne bude polojasno až oblačno, pouze výjimečně se slabými přehánkami, a to zejména na horách. Pondělní nejvyšší maxima 16 až 19, nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů, slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu anebo bezvětří, předpokládané množství srážek 1 mm maximálně a ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky budou přes den většinou dobré.
2: Celý rok s bylinkami. Jak se cítit dobře za pomoci darů přírody od ledna až do prosince, to detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití. Podrobnosti autorka poví přímo v našem vysílání. Popovídáme si s ní totiž v pondělí 18. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Už za chvíli si v rámci Jihočeského rána představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Vypravíme se do věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Drahově na Táborsku, kde se nachází sice pouze jeden, za to ale vzácný historický zvon. A právě teď další z písniček, které nestárnou. Tady už je pro vás Janek Ledecký.

7.21, s vámi Český rozhlas České Budějovice, kde vás už za chvíli podrží nad vodou také Věra Špinarová a její slunečné pobřeží. Tento týden v seriálu o jihočeských zvonech zavítáme do Drahova na Táborsku. Dominantou obce je kostel Na nebevzetí Panny Marie, který je jako farní připomínán už v gotické době v roce 1359. Na jihu nad příčným ramenem chrámové lodi byla v 19. století postavena zajímavá novogotická osmiboká dřevěná věž pobytá plechem. V současnosti se v ní nachází starý barokní zvon.

Starý barokní zvon má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je relief ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Z archivních pramenů víme, že v minulosti se ve věži Drahovského kostela nacházela zajímavá trojice zvonů. Všechny byly v různých letech ulity v Českých Budějovicích. Nejstarší byl už z roku 1485, později roku 1831 přelitý Janem Vojtěchem Pernerem. Druhý zvon byl z roku 1716 od Pavla Josefa Hága. A třetí z roku 1653 od Šimona Urndorfera. Ten se jako jediný zachoval dodnes. Je zapsán jako státem chráněná kulturní památka. Dva zvony z meziválečné obnovy, byl to 190 kg těžký zvon zvaný Valký a 120 kg vážící zvon Poledník, byly v dubnu 1942 rekvírovány pro potřebu válečného průmyslu. Je velmi potěšující, že dochovaný pěkný barokní zvon je stále na ruční zvonění, které je obecně pro rozeznívání zvonu nejvhodnější. Více si řekneme tento týden, kdy bude starý barokní zvon z Drahova na Táborsku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Z Drahova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Jihočeská filharmonie nastudovala vzpomínku na Gustava Mahlera. Tento hudební skladatel a dirigent židovského původu zemřel přesně před 115 lety, 18. května 1911. Písňový recitál si můžete přijít poslechnout dnes od 19 hodin do českobudějovického kostela svaté Anny. Vstupenky na portálu CB System jsou ještě k dispozici. Městská knihovna Písek na dnešek pozvala tanečníka Efi Kashriho z Izraele, který zájemce od 17.15 naučí izraelské tance. Výukové odpoledne tam pořádají pro začátečníky i pokročilé. Ze sportu. 9. etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Jonas Vingegaard. Dán si připsal i druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Český reprezentant Jan Hirt dojel 19. Růžový trikot pro lídra celkového pořadí uhájil Portugalec Eulálio. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 0 Ruda a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. A počasí. Zpočátku jasno, později oblačno, na Šumavě výjimečně slabé přehánky. Teploty do 19, na horách do 14 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích u nádraží, na Jindřichohradecku, za Starým městem pod Landštejnem směrem na Slavonice a na hlavním tahu 19 z Tábora do Pelhřimova mezi Lejčkovem a Obrataní. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Teď krátce po půl osmé už nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká Xindl X a písnička Na vodě. My se stavu vody v jihočeských řekách budeme tady v našem vysílání věnovat přibližně ve 7:45, kde se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem a budeme se tady bavit nejen o vodě, ale také obecně o počasí, tak si na to počkejte. A za chvíli spoustu prohlídek nebo speciální voroplavbu můžou do konce měsíce zažít návštěvníci Českokrumlovského festivalu piva. Ti odvážnější a žíznivější se navíc můžou podílet na vytvoření nového českého rekordu. Už za chvilku si o festivalu prozradíme víc.

0: Český Krumlov se po celý květen proměnil na město piva. Zájemci můžou až do konce měsíce díky festivalu piva navštívit spoustu akcí, prohlídek nebo se pokusit o vytvoření nového rekordu. Chybět nemůžou ani ochutnávky jak domácích, tak zahraničních pivních speciálů. A více už nám k festivalu řekne mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno z Českého Krumlova všem posluchačům i vám do studia.
0: My přejeme z Českých Budějovic taktéž hezké ráno. Když to vezmeme po pořadě, co můžou návštěvníci zažít třeba tento týden v Českém Krumlově?
1: Je to opravdu hodně. Tak hned začnu už teď ve středu 20. a potom 27. května mohou návštěvníci zažít jedinečnou voroplavbu na Vltavě skrz historické centrum. Na voru je čeká degustace 4 piv a vyprávění vorařských příběhů. Během plavby pak poznají i historii a současnost voroplavby a dozví se zajímavosti o městě. Ve čtvrtky 21. a 28. května se pak návštěvníci mohou vydat za příběhy piva do ulic. S průvodcem objeví místa spojená s pivovarnickou tradicí a také nahlédnou do bohaté historie města. Během procházky se návštěvníci dozví víc o výrobě piva na pivovarnickém cechu i právu. V 18. století totiž fungovaly ve městě dokonce 4 pivovary. Chybět nebudou ani pivní zastávky s ochutnávkou místních a regionálních piv. A ještě připomenu, že začátek prohlídky je od 17 hodin u infocentra na náměstí Svornosti. Mm-hmm. A pro ty návštěvníky, kteří si myslí, je to opravdu hodně, ještě chvilku
0: pokračujte,
1: budu mluvit.
0: V pořádku.
1: Kteří si myslí, že ví o pivu všechno, tak je připraven pivní kvíz 21. května ve čtvrtek od 8 večer v pivnici v pivovarské restauraci. Čekají na zájemce otázky z pivního světa, jeho historie i místní pivovarnické tradice a chybět samozřejmě nebude ani poznávačka piv z místní produkce tady pivovaru Krumlov. V pátek 22. potom je připravena pro zájemce komentovaná degustace českých i zahraničních piv, a to od 19 hodin v renesančních sálech u radnice. Hosté se mohou těšit na objevování rozmanitosti pivních stylů během řízené degustace 12 pečlivě vybraných řemeslných piv, tady z Česka, ale i ze zahraničí. Potom vlastně ty pivní znalce provedou další pivní znalci, provedou je světem piva, přiblíží tradici i současné trendy. Sobotu 23. teď nadcházející sobotu bych také zájemce ráda pozvala na prohlídku historické varny, sladovny i současného provozu pivovaru Krumlov, která je spojená s ochutnávkou piva, a opět se návštěvníci dozví o historii místního piva, poznají historickou varnu bývalého schwarzenberského pivovaru.
0: Petra Nestávalová je při pondělku při chuti k nezastavení téměř. Nicméně, Petro, to hlavní přijde poslední květnový víkend, je to tak?
1: Je to tak. V sobotu 30. května se v rámci dne regionálních pivovarů uskuteční pivní štafeta. To znamená, nebo ta spočívá v tom, že se 100 obyvatel Českého Krumlova pokusí vypít 100 malých piv o objemu třetinky litru na čas. Do rekordu se tedy mohou zapojit všichni Krumlováci, kteří jsou starší 18 let samozřejmě, ale budeme určitě rádi, když je přijdou podpořit fanoušci širokého okolí, a hlavním cílem není ten rekord, ale ten společný a netradiční zážitek. A já už jsem vlastně naťukla ten den regionálních pivovarů. To se uskuteční na pivovarském nádvoří, kde se budou představovat pivovary především z jižních Čech a představí to nejlepší ze své produkce. Návštěvníci se opět mohou těšit na širokou škálu piv, včetně festivalových speciálů, které třeba běžně nenajdou na čepu ani v prodeji.
0: Co dalšího kromě akcí festival lidem v Krumlově nabídne?
1: Ten vlastně celý měsíc probíhá květnová pivní túra Krumlovem. Ta návštěvníky zavede do zapojených hospod, restaurací a bičepů. Letos je jich 23. V podnicích návštěvníci získají jako bonus ke každému prvnímu pivu a druhé zdarma. A ta pivní túra funguje tak, že si návštěvníci vyzvednou pivní pás buď na infocentru, tady na náměstí Svornosti, nebo v portu 1560, sbírají samolepky a pokud navštíví minimálně 16 podniků, tak za odměnu získají drobný dárek. Z toho dalšího doprovodného programu bych ještě ráda zmínila focení v muzeu fotoateliéru Seidl, kde si mohou návštěvníci a hosté pořídit originální fotografie s pivní tématikou a zároveň tam je v muzeu i k vidění výběr dobových fotografií, které přibližují svět pivovarnictví, hostinskou kulturu i řemeslo vlastně spjaté s pivem. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, to je tak hezky poeticky nazvaná akce Sláva české kuchyni. To je celoměsíční gastronomický program, který vznikl ve spolupráci s místními podniky a partnery a po celý měsíc je město chutěmi české kuchyně od poctivé klasiky až po moderní kulinářské nápady s důrazem na kvalitu a poctivé suroviny.
0: Spojit dobrou gastronomii s dobrým pivem, tomu říkám kumšt. S námi byla mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová. Moc děkuji za váš čas a přeji i nadále spoustu energie.
1: Já moc děkuji a všichni zvu do krásného Českého Krumlova.
0: Naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas České

0: hlásala.
1: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
0: 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, co chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo.
2: Máme krátce po 7:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a míříme za předpovědí počasí.
3: Počasí.
2: Tu probereme samozřejmě s meteoroložkou Evou Houbovou. Dobré jitro.
4: Dobrý den.
2: Jak máme aktuálně na jihu Čech?
4: Pardon, v jižních Čechách je teď jasno nebo skoro jasno a teplota se v nižších polohách pohybuje mezi 4 a 8 stupni. Na horách klesá až k nule. V Českých Budějovicích je skoro jasno 7 stupňů, vane západní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře se drží na hodnotě 1017 hektopaskalů. Na Choráňové je taky skoro jasno 8 stupňů a vítr severozápadní 1 metr za sekundu.
2: Jaký bude ten první den tohoto týdne?
4: Docela teplý. Naše území se nachází v nevýrazném tlakovém poli. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost, takže odpoledne bude polojasno až oblačno a přehánky ty se objeví jen ojediněle a spíše na horách. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude mezi 11 a 14. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
2: Také nás samozřejmě zajímá, jak to vypadá se stavem vody v jeho českých řekách.
4: Na Soumarském mostě je Vltava nesízná, ve Vyšším Brodě ano, 62 cm a průtok 6,8 metru krychlového za sekundu. Lužnice je taky sízná, na Pilaři 148 cm, průtok 3,4, v Bechyni 94 cm a průtok 4,9. Otava v Katovicích je na hranici síznosti 44 cm a průtok 4,4. Teplota vody se drží mezi 8 a 13 stupni, na Lipně 14.
2: Jaké počasí nám přivane dnešní noc a zítřejší den?
4: V noci bude zpočátku většinou polojasno, ale na západě kraje bude oblačnosti přibývat. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Přes den od západu bude postupně oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky a odpoledne ojediněle i bouřky. Večer pak oblačnosti trošku ubyde. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách bude kolem 13. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
2: A já ještě poprosím o předpověď na den středeční.
4: To už k nám od západu postoupí okluzní fronta. Čeká nás oblačné počasí s místními přehánkami nebo občasným deštěm a odpoledne i s ojedinělými bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 7 stupňů, odpoledne vystoupí tak nejvýš do 20, vítr mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
2: A další předpověď počasí na další den přidáme ještě za hodinu. Byli jsme tady s meteoroložkou Evou Houbovou společně ve vysílání. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
4: Naslyšenou, těším se.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chvíli prozradí Martin Písařík, odpověď není zas až tak jednoduchá. Dobré ráno všem, ať už posloucháte kdekoliv.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvýkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj posud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Houston.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vláda má 18 zmocněnců podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadrezortní koordinaci. Účastníci pochodů v krajských městech včera vyjádřili podporu médiím veřejné služby. Absolutním vítězem soutěže Chutná hezky Jihočesky jsou džemy z Prachatic. Porota letos hodnotila rekordní počet produktů. Počasí bude slunečno, teploty vystoupí k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO mimo jiné kvůli náročnosti stavebního zákona. Místa zmocněnců můžou být časově omezená. Tisíce lidí se včera odpoledne sešly ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Pochodu v Českých Budějovicích se zúčastnil i předseda spolku Mikuláš Minář.
5: Ukazujeme politikům úplně jednoduše. Nesahejte na veřejnoprávní média, nepatří vám a stáhněte ten zákon, který se snaží podřídit vašemu vlivu. Protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměly by splynout ta moc mediální s mocí výkonnou a vládní.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. Letošní jarní výstava Hobby přilákala 34 tisíc návštěvníků. Oproti dlouhodobému průměru to bylo o 6 tisíc míň. Návštěvnost ovlivnilo deštivé počasí. Za Českobudějovické výstaviště o tom informoval jeho mluvčí Jiří Čondl. Součástí výstavy pro kutily a zahrádkáře byl taky Národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Značku regionální potravina na jihu Čech získá 9 produktů. Mezi oceněné potraviny patří například játrová cihla z Bělčic, Kubovo džerky, brinza z Horních Dvorců nebo tvarohový dezert z farmy Struhy.

0: signál, vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emílie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka účetní a pokladní.
1: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla jen britská BBC. Sport. Fotbalisti Slávie už s jistotou ligového titulu prohráli v Hradci Králové 1-3. Sparta zvítězila 2-0 v Liberci a Plzeň porazila Jablonec 5-0. Poslední kolo šance ligy se bude hrát o následujícím víkendu. Počasí. Ráno bude na jihu Čech jasné nebo skoro jasné, odpoledne až oblačné. Pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří, biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u vážné nehody 3 aut u Kaplice na křižovatce hlavního tahu do Rakouska s Omlenickou ulicí a 2 auta se taky srazila v Českém Krumlově v ulici 5. května. To je silnice směrem na Větřní. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále dobré, no co dobré, nádherné pondělní jihočeské ráno. Jsem velmi ráda, že jste si za svého společníka při startu do nového týdne vybrali Český rozhlas České Budějovice. S vámi i nadále zůstává Adéla Jirkalová a čekají nás opět písničky, které nestárnou. Těšit se můžete například na Valdemara Matušku, zazní Chris de Burgh a právě teď je připravena Leona Machálková, Dík nápadům. A za pár minut je tady také kalendárium Petra Matoušková, v něm připomene 10. výročí úmrtí jednoho velice známého ilustrátora a rodáka z Českých Velenic. Tak si na to počkejte.

0: Kalendárium.
1: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeňme jména a výročí vybraných osobností spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 18. května. Příjemný poslech. Května před 105 lety zemřel v Mladé Vožici na Táborsku Josef Jung, ředitel prvního stálého českého cirkusu. 18. května uplyne 115 let od úmrtí hudebního skladatele Gustava Mahlera, který pocházel z Kaliště na Pelhřimovsku. května slaví významné životní jubileum 85 let výrazná česká herečka Iva Janžurová, která pochází z Žirovnice na Pelhřimovsku. 19. května se před 120 lety narodil v Jindřichově Hradci právník, kulturní a vlastivědný pracovník, překladatel a taky autor šumavských pověstí Antonín Rauš. 20. května před 75 lety zemřel v Českých Budějovicích lékař, spisovatel a člen skupiny Linie, kterého za války věznili v koncentračním táboře Rudolf Stejskal. 21. května by se 90 let dožil Václav Daneš, malíř, knižní grafik a varhaník, který pocházel z Písku. 22. května uplyne 10 let od úmrtí malíře, grafika, ilustrátora a karikaturisty Adolfa Borna, rodáka z Českých Velenic. V pořadu Slovník aneb po sezení Miroslava Horníčka s přáteli z roku 1991 vzpomínal autor oblíbených postaviček Macha a Šebestové na své dětské kreslení.
2: Tak samozřejmě, že i to vždycky čerpá člověk z vyprávění rodičů, potažmo příbuzných, že? Kteří tedy vyprávěli, že jsem tedy pastelkami kreslil po nohách židlí, že? A tak dále. To byly zřejmě takový ty spontánní výtvarný projevy, které v podstatě teď přetrvávají v moderním umění. Tak
3: ano, jako ano, ano.
2: A pak to prostě šlo přes kresby na útržcích papíru, což říkám záměrně, až papírem se šetřilo, že? Tím se vždycky vytváří ta atmosféra, jak umělec chudých poměrů ze vší potom slávy dosáhl. No ale prostě kreslil jsem, ale pamatuju si teda už potom to intenzivně, že si pamatuju třeba jednu příhodu z obecné školy. Já používám pořád to termínu obecná škola, máš, ano, jak jsem nepochopil potom to, ten novej druh školství. Prostě obecná škola je od první do pátý.
3: Pro mě taky, pořád, ano.
2: A to vím, že jsem už kreslil tam a platil jsem za takového jaksi prostě kreslícího teda hocha a jeden pan profesor, vlastně to pan učitel, na obecné škole učitel, ten mě vyvolal a dal mě namalovat foxteriera, protože já rád kreslil jako prostě třeba foxterier, jak táhne nějaký těžký předmět. A tehdy jsem se strašně zapotil nad tím a samozřejmě, že jsem splál k tomu učiteli určitým druhem nenávisti, že? Protože mě vlastně svým způsobem takhle deprimoval a zesměšňoval prostě, ale zajímavý je, že to působilo nějakým pedagogickým způsobem na mě, že jsem skutečně si všímal od té doby psů a jiných zvířat i lidí, jak vypadají, když táhnou třeba těžký předmět.
1: Málo kdo ví, že první adaptaci Tolkienova Hobita má na svědomí právě rodák z Českých Velenic a ilustrátor Adolf Born, který s americkým režisérem Jeanem Deitchem vytvořil krátkometrážní animák Hobit v roce 1966. Původně zamýšlený celovečerní film se tehdy nepovedlo zrealizovat. května je výročí 210 let od skonu zakladatele tuškárny Kohinor v Českých Budějovicích Josefa Hardmuta. František Husák byl divadelní a filmový herec, loutkoherec a vedoucí loutkových souborů a kroužků pro děti, který žil dlouhodobě v Českém Krumlově. 24. května by se dožil 90 let. Dnešní kalendárium je u konce, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden, ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pěkné jarní dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Za všechny SMSky, které jste během dnešního jihočeského rána zaslali, velice děkuji a tady jsou další z nich. Dobré ráno, jasno, slunečno, klidno, 7 stupňů, pěkný den přeje a zdraví Věra Stýna. Hezké ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je krásně jasno, klidno a teplota 6 stupňů. Příjemný celý týden všem přeje Milan. Děkujeme. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno jasné nebo skoro jasné, ojediněle s mlhami, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne bude polojasno až oblačno, pouze výjimečně se slabými přeháňkami, a to zejména na horách. Pondělní nejvyšší teploty dosáhnou hodnot 16 až 19 stupňů, nejvyšší teploty na horách 11 až 14. Vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu. A nebo bude bezvětří. Předpokládané množství srážek dnes do 1 mm a rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé, přes den už ale většinou dobré.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: 8 hodin k tomu 19 minut máme právě teď. Divadlo Palas Praha se dnes na jihu Čech představí v několika inscenacích. My vás na ně rádi pozveme za chvíli v tipech pro volný čas, tak si to nenechte ujít. A do té doby pro vás Chris DeBurg. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pondělní ráno s datem 18. května.
1: Tipy pro volný čas.
0: Jihočeská filharmonie nastudovala pořad Vzpomínka na Gustava Mahlera. Poslechnout si ho můžete dnes od 19 hodin v českobudějovickém kostele svaté Anny. V Táborském divadle dnes hostuje soubor divadla Palas Praha s představením Vedlejší účinky. Brilantní konverzační přestřelka v hlavních rolích s Michalem Dlouhým, Klárou Cibulkovou nebo Davidem Novotným začíná v 19 hodin. A také českobudějovický Metropol si dnes pozval soubor Pražského divadla Palas, tentokrát s představením Do ložnice vstupujte jednotlivě. Začíná v 19 hodin a v hlavních rolích uvidíte Mahulenu Bočanovou, Lukáš Vaculíka a další. Jarní benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Kanzona můžete dnes slyšet v kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic. Začíná v 19 hodin. Výtěžek podpoří letní tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích dnes od 19 hodin na své pobočce na sídlišti Vltava pořádá večer s perským kytaristou a zpěvákem Shahabem Tolujem. Vstup je volný. Na filmový kvíz si dnes od 19.30 můžete zajít do kina Kotva v Českých Budějovicích. A městská knihovna Písek dnes pozvala tanečníka Efi Kašryho z Izraele, který zájemce od 17.15 naučí izraelské tance. Výukové odpoledne tam pořádají pro začátečníky i pro pokročilé.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

písničku

0: hvězdu se mnou. Dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firem na Číně, píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely například kritické komponenty nakupovat minimálně od tří různých dodavatelů z více zemí. Homole na Českobudějovicku dnes začínají s opravami Jižní ulice. Dělníci nejdřív v první etapě napojí kanalizaci od Slunečné ulice. Uzavřená proto bude silnice směrem na Boršov nad Vltavou. O dalších etapách rekonstrukce a omezeních bude obec informovat na svém webu. Benefiční koncert Na dobré vodě u Českých Budějovic podpoří letní tábor pro děti se složitým sociálně-ekonomickým zázemím. V poutním kostele vystoupí smíšený pěvecký sbor Kancona pod vedením Petry Nové a Pavla Šmolíka. Začátek jarního dobročinného koncertu na podporu českobudějovické diecézní charity bude v 19 hodin. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na uplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. Na šampionátu tak bude národní tým chybět pětkrát z posledních šesti turnajů. A počasí, zpočátku jasno, později oblačno, na Šumavě výjimečně slabé přehánky. Teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zdržení vás zastihne, pokud jedete do Rakouska kolem Kaplice, srazila se tam tři auta, počítejte s omezením. Bouralo se taky na okraji Českého Krumlova směrem na Větřní a nově taky ve Vimperku v ulici nad stadionem. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8.32, to je aktuální čas. I nadále posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví? I když to může někdy pomoci, má to taky svoje rizika. Více si v našem vysílání prozradíme už za pár minut. Teď Kikidi a Elton John.

0: Možná to znáte i vy. Něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svoje rizika a ne malá. A právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem taky radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být i dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední. Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku, na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak, abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: 9:15 pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a jeho nedílnou součástí je i spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: A ta správná chvíle teď znovu přichází a na telefonu už čeká meteoroložka Eva Houbová. Evi, jak máme aktuálně? Dobré ráno.
2: Dobrý den, Adel, a všem posluchačům. Máme v jižních Čechách pořád slunečné počasí, ale už se začíná tvořit kupovitá oblačnost. Teplota docela vyskočila, teď je mezi 8 a 12 stupni, na horách tak 6. V Českých Budějovicích je skoro jasno 10 stupňů, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočtený na hladinu moře 1016,5 hektopaskalu, on o několik desetin klesnul. Na Chodáňově je taky ještě pořád skoro jasno 8 stupňů a vítr severovýchodní 2 metry za sekundu.
0: Jak bude přes den?
2: Naše území se nachází v nevýrazném tlakovém poli. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, takže odpoledne nás čeká polojasné až oblačné počasí. Přehánky se ale objeví jen ojediněle a spíše na horách. Teplota vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio je na nízké zátěži.
0: V jakém rytmu se ponese dnešní noc a co přinese zítřejší, tedy úterní den?
2: V noci bude zpočátku většinou polojasno, ale na západě kraje bude přibývat oblačnost. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Přes den od západu bude postupně oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky a odpoledne ojediněle i bouřky. Večer pak oblačnosti trošku ubude. Teplota zítra vystoupí na 16 až 19, na horách bude kolem 13 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
0: Bude podobného charakteru i počasí ve středu?
2: To už k nám od západu postoupí okluzní fronta. Čeká nás oblačné počasí s místními přehánkami nebo občasným deštěm a odpoledne i s ojedinělými bouřkami. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Teplota ráno bude kolem 7, odpoledne do 20 stupňů a vítr mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
0: A ještě poprosím o předpověď na den čtvrteční.
2: To už bude vliv té okluzní fronty doznívat a od jeho západu se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Ráno a večer čekáme slunečné počasí nebo s malou oblačností, během dne ale bude oblačnost přechodně velká a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teplota bude ve čtvrtek ráno kolem 8, od

0: poledne kolem 19 stupňů a vítr povane mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To byla v podstatě se slunečnou předpovědí meteoroložka Eva Houbová. Děkujeme za krásná jarní slova, možná na příště i trošku toho deště, abychom byli spokojení všichni. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, aktuální čas 8 hodin, k tomu 53 minut. To znamená, že cílovou pásku právě v tuhle chvíli protíná dnešní Jihočeské ráno s datem 18. května a štafetu, když máme tento závod, který jsem nastolila, přebírá Jihočeské dopoledne Matěj Vodička u mikrofonu. Ahoj.
1: Krásně řečeno, dobré dopoledne už skoro, ale stále ještě ráno vlastně.
0: Výborně, ty jsi si sem přinesl různé propriety ke svému vysílání a je tu kniha o bylinkách. Vztahuje se to nějak k tomu, co nás čeká?
1: Určitě stahuje. Je to možná trošku předbíhavá věc, ale po 11. hodině, když se na to ptáš, bude naším hostem bylinkářka Anna Bednářová. Hmm. A já se tě teď zeptám, Adélo, jaké máš ráda bylinky, jaké používáš?
0: Bylinky, no tak k vaření asi nejčastěji majoránku, protože zrovna třeba včera jsme tady v Budějovicích na hobby toužili po cmundě, po bramboráku a ty já doma velmi ráda a velmi často dělám.
1: Tradičního česká pochoutka samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Tak myslím, že i o majoránce Anna Bednářová píše ve své knize, ve které mimochodem nabízí na každý měsíc nějaké bylinky, což je právě taková zajímavost té knihy. Tak to bude dopolední host, ale když to vezmu ještě postupně po 9. hodině, si poslechneme třeba o historii pikadoru se Zdeňkem Zajíčkem a s ním nás čeká taky jeho česká vlastivěda dnes z Chýnova u Tábora. Poslechneme si taky reportáž z dějiště mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku před večerním utkáním České republiky, české reprezentace se Švédy. Vydáme se taky za regionálním stopařem Petrem Kubátem dnes do Blatné. Čekají nás třeba taky tipy pro volný čas, no a taky třeba babské rady dnes na téma syrovátka a v neposlední řadě si poslechneme taky reportáž ze včerejšího protestního pochodu Českými Budějovicemi za svobodná veřejnoprávná média.
0: Matěj Vodička je váš, Adéla Jirkalová se loučí, ne ovšem na dlouho, těším se u dnešních písniček pro radost krátce popolední. Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Navazující úsek silničního obchvatu Trhových Svinů u Otěvěka se začne stavět za 3 roky. Strakoničtí fotbalisti slaví zisk krajského titulu a postupují do divize. Dnes naměříme kolem 17 stupňů Celsia. Jsou tu další jeho české zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají 2 povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
0: Jihočeský kraj začal s přípravou projektu na stavbu silničního obchvatu Otěvěka a Veselky u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Stavba víc než 4-kilometrové přeložky bude stát podle odhadu vedení kraje necelých 280 milionů korun a bude navazovat na obchvat Trhových Svinů. Současnou klikatou silnici nahradí nový úsek, rovný úsek. Náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z Hnutí Naše Česko uvedl, že se stavět začne v roce 2029. Jihočeští rybáři bojují s nedostatkem vody v rybnicích. Po zimě a jaru bez výrazných srážek jsou hladiny pod normálem. Rybářství proto musela omezit produkci ryb. Zcela zaplněné vodou nejsou ani rybníky po podzimních výlovech, kam nasazují plůtky. Informace doplňuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, jim chybí několik desítek centimetrů vody.
4: Situace nám přizhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
3: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo mizivé, sotva nám pokrylo ten odpar.
0: Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila víc než 500 drony a 22 raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase zestřelila 50 ukrajinských dronů, například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Sport. Fotbalisti Strakonic porazili Třeboň 4-0 a 4 kola před koncem soutěže slaví

0: Hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří a biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nové nehody se vyšetřují na Písecku u Dobevy, na Strakonicku u Jinína, u Českých Budějovic mezi Čtyřmi dvory a Branišovem, v Třeboni směrem na České Budějovice na hlavním tahu 34, v Českých Budějovicích v Klavíkově ulici a ve Vimperku v ulici nad stadionem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Devět hodin a čtyři minuty, je tu nový týden a s ním taky jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Konkrétně s datem pondělí 18. května právě začínáme a od mikrofonu vás srdečně zdraví Matěj Vodička. Dnes je mimochodem Mezinárodní den muzeí. Chtěl jsem vás, milí posluchači, k návštěvě nějakého muzea nebo galerie vybídnout, ale pak jsem si uvědomil, že v pondělí mají většinou v muzeích a galeriích zavřeno. Ale to vůbec nevadí, protože je tu s vámi naše vysílání, které v následující hodině nabídne třeba reportáž ze švýcarského Friburgu, kde dnes český národní tým večer nastoupí na mistrovství světa v hokeji proti Švédům. V dnešní jihočeské vlastivědě navštívíme Chýnov a taky si povíme něco o zdraví, konkrétně o správném stravování při cukrovce. Ovšem na samý úvod něco o známé lokální gastronomii. Historie pikadoru, jihočeského výrazu pro párek v rohlíku, se začala psát v říjnu roku 1972 v Českých Budějovicích. No a my se podíváme na rozdíl mezi pikadorem a hotdogem. Takový hezký tip na možná takovou trošku těžší snídani v pondělí dopoledne. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné pondělí, ať už ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 9 hodin a 8 minut posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Právě doznívá Helena Vondráčková. Většina z nás určitě zná pojem párek v rohlíku. Někteří ale možná už také vědí, že na jihu Čech, zvláště v Českých Budějovicích, mu zdejší rodáci neřeknou jinak než pikador. Aby ne, vždyť právě tady před 54 lety pikador vznikl. Ale jedním z jeho velkých konkurentů je takzvaný hot dog, tedy v překladu horký pes. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a jak a kde hot dog vznikl, tak do tohoto tajemství vás teď zasvětí redaktor Zdeněk Zajíček a šéf-kuchař Miroslav Dušek.
1: Máte kremskou?
2: Vy jste si koupila pikador?
1: Ano.
2: Chodíte na něj často?
1: Často.
2: Takže chutná pořád?
1: Pořád, čím dál víc bych řekla.
2: Českobudějovický pikador, tedy to, co všude jinde znají jako párek v rohlíku, má sice stále ještě své zákazníky, ale nabídka trhu je dnes už tak široká, že pikador stojí takřka na okraji zájmu. Koncept vymyslel českobudějovický řezník Václav Masopust. Jak se v různých pramenech shodně uvádí, inspiraci našel při dovolené ve Španělsku, a to jak v receptu, tak výrobku samotném a názvu. Protože pikador je podle definice zápasník z bíky vyzbrojený kopím. Pojďme se teď zeptat ještě Jaroslavy Hofmanové, která zákazníky obsluhuje a pikadory vyrábí přímo tady na místě. Já si objednám jeden pikador. S čím ho můžete nabídnout?
3: Můžu vám ho nabídnout s kečupem, s hořčicí, s kremskou hořčicí, anebo s ty, co mají rádi mls, si dávej tatarku.
2: Já si dám kečup a hořčici dohromady. Je to možné?
3: Je to možné.
2: Jak se to dělá?
3: Správně se napíchne rohlík, počká se, až se prohřeje.
2: A jak poznáte, že je ten párek správně prohřátý? Podle ruky, to už máte?
3: Přesně podle ruky, musí hřát do ruky. Někdo má rád i křupavější, že mi vyloženě řekne, že ho chce, aby byl křupavej, tak se tam nechá díl. A jakmile ho tam necháte mít, tak to těsto se jako lepí na ten párek a nejde řádně dovnitř.
2: Takže teď párek a do kečupu, do rohlíku.
3: Ono musí se namočit víckrát, aby to šlo dolů, ale ono se to taky pokaždý nepovede. Jo. Jsou třeba maminky, co chtějí, tak já jim říkám dětský párky, co jenom ušmudlám hořešek, aby děti něco viděli a nebyli špinaví. Dospělí si berou spíš sekanou hambáče řízky.
2: Pikador zažíval své chvíle slávy v 70., 80. a 90. letech. Pak už jej z nabídky začaly vytlačovat především hamburgery nebo to, čemu říkáme hot dog, ale příliš o tom nevíme. Jaký je vlastně rozdíl mezi pikadorem a hot dogem?
3: Hodně velký, protože hot dog je do bagety, i na jedné straně je kečup hořčice, smažená cibulka, kyselý zelí, párek a navrch je tatarka. A u toho premium je to posypaný sýrem.
2: Hot dog, tedy v překladu horký pes, vznikl ve Spojených státech amerických. Jak to s ním bylo a jak se s ním poprvé v životě setkal, nám poví kuchař Miroslav Dušek, který si své kuchařské renomé vydobil právě v USA.
4: Já jsem přijel do New Yorku v 1971, protože mnoho zemí na světě podporovalo československé uprchlíky. Ubytovali nás v hotelu takovým na Broadwayi, a byl to takový laciný hotel. Ráno, když jsem vyšel do ulic hladovej, s mojí neznalostí angličtiny, v ruce jsem měl slovník a sedl jsem si do kafeterie tam a čtu tam všelijaký ty věci a pochopitelně jsem se díval na ceny. A nejlevnější bylo něco, čemu se říkalo hot dog. Tak jsem si to našel ve slovníku a byl jsem trošičku zděšený, že v Americe opravdu řezníci používají psy.
2: A proč se to jmenuje hot dog?
4: Protože v 16. 17. století byl emigrant, několik emigrantů z Německa, který přijeli do New Yorku a do Chicaga. A protože měli zkušenost s klobásama prakticky, kterým v New Yorkčani začali říkat, protože vypadali jako dach z hund, ten dlouhý nízký pejsek.
2: Takže vlastně podle jezevčíku, když se to tak vezme.
4: Přesně podle jezevčíku. No a proto tomu začali říkat s těm klobáskám dog. Protože had je horký, že jsou horký. No a to začalo být velmi populární, protože to bylo levný a chutný. A ty verze hot dogů ve Spojených států jsou neskutečný. Našel jsem 45 verzí hot dogů ve Spojených státech, které se prodávají. A jde to od klasického hot dogu, který se prodává v Coney Island. Mnoho, mnoho variant toho jsou hot dogy v Chicagu, do kterých se dávají celý papriky a rajčata, chili s fazolema. Jsou hot dogy ze Cincinnati, který mají mletý maso a chili, omáčku ze skořicí. Ty varianty jsou obrovský.
2: Takže příjemné cestování po jižních Čechách, ať už si vyberete hot dog, anebo jihočeský, přesně řečeno budějický pikador. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
5: Český rozhlas, České Budějovice.

Minutu po čtvrt na 10 dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Zahráli jsme si Kličkovanou s Daliborem Jandou a teď se budeme věnovat zdraví. Jak důležitou roli hraje správné stravování při cukrovce a jaké chyby dělají diabetici nejčastěji? Po písničce nabídneme rozhovor na toto téma s vedoucí nutriční terapeutkou Nemocnice České Budějovice. Tak si na to počkejte.

0: když jde o zdraví.
1: 9 minut před 9:30 posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Diabetes patří mezi nejčastější civilizační onemocnění současnosti a správné stravování hraje při jeho léčbě zásadní roli. Co by měl diabetik ve svém jídelníčku dodržovat, na co si dát pozor a zda je potřebná jeho kompletní změna? Redaktorka Hanka Šoberová se na to zeptala vedoucí nutriční terapeutky nemocnice České Budějovice Aleny Sladké.
2: Záleží na tom, o jaký diabetes se jedná a v jakém věku je diagnostikován. Diabetes se dělí na diabetes prvního typu a druhého typu. U diabetu prvního typu ten je diagnostikován většinou poměrně mladém věku a tam jde o to, aby ten jídelníček se poměrně dost změnil a hlídaly se vlastně hodnoty glykémie. A u toho diabetu druhého typu, no tam by nebylo na škodu ten jídelníček změnit také, ale tam už zase hrají jiné faktory. Záleží, jestli je člověk obézní, jestli je to třeba stařecký diabetes a tak podobně.
3: Jaká jsou úplně základní pravidla stravování u diabetika, která by si měl každý pacient zapamatovat?
2: Tak úplně nejdůležitější je hlídat si množství sacharidů za den. Rozlišujeme vlastně diabetes na 225 gramů sacharidů, 275 nebo 325 gramů sacharidů a záleží na tom, co lékař, diabetolog pacientovi řekne, jakou tu dietu, na jaké to množství těch sacharidů by měla být a co je teda základní, vlastně by se mělo z té stravy téměř vyloučit takové ty jednoduché cukry, jako je glukóza, fruktóza a sacharóza.
3: Vidíte, já jsem čekala, že mi řeknete, jednoduše odbourají sladkosti, tak ono to tak jednoduché není.
2: No tak mezi sladkostí můžeme vlastně počítat i ovoce, protože každý druh ovoce má jiné množství sacharidů a třeba je markantní rozdíl mezi pomerančem a banánem nebo pomerančem, švestkama, třešněma a tak. A tam už je zase potřeba si prostě hlídat to množství těch sacharidů v těch potravinách.
3: Znamená to, že budeme to ovoce vylučovat úplně z jídelníčku a nebo budeme si hlídat jeho množství, budeme si hlídat třeba co v průběhu toho dne jíme a pak si můžeme dovolit třeba kousek toho ovoce. Dá se s těmi potravinami takhle pracovat?
2: Ne, že se dá, ale musí se s nimi pracovat a i s tím ovocem nebo i s chlebem, s přílohami, jako jsou brambory, rýže a i zelenina se pracovat musí, protože určitě zcela nevyloučíme ovoce, to by bylo i kontraproduktivní, ale snažíme se vybírat ovoce s nižším obsahem sacharidů a jíst ho maximálně tak dvakrát denně, třeba tak 150-200 gramů.
3: Vy jste mluvila o tom, že musíme i celkem poctivě zvažovat volbu přílohy, jestli pečivo, rýži nebo těstoviny, v jakém množství. Je celozrnné vždycky lepší volba, protože to slýcháme kolem sebe?
2: Pro člověka, který má zdravé zažívání, má zdravý žlučník, játra, slinivku, tak je určitě celozrné pečivo vždycky lepší volba, protože obsahuje velké množství vlákniny a má takzvaný nižší glykemický index, ale není to vždycky pravda, protože na objem sacharidů vlastně celozrnné pečivo je téměř identické jako bílé. To bílé je horší v tom, že vlastně nám nedává nic jiného než nějaký objem energetický, ale nic jiného.
3: Je důležité jíst pravidelně? Třeba kolik jídel denně by člověk jako diabetik měl konzumovat?
2: Tak zatím se všeobecně přidržujeme toho, že by to mělo být 6x denně. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře a ještě druhá večeře těsně předtím, než jde člověk spát, nebo chvilku předtím.
3: Budeme se určitě hlídat to množství, protože když slyším 6 jídel denně, tak asi nepůjde, že si vždycky naložíme nálož, ale budou to takové svačinky mezi i menší porce, předpokládám.
2: Určitě. Já všem diabetikům říkám, že úplně nejlépe je začít tím, že si koupíme obyčejnou kuchyňskou váhu, protože tam se dají ty potraviny docela dobře odvážit a než to ten diabetik dostane do oka, takzvaně, tak aspoň ví, kolik čeho může a vlastně tabulek energetických i výživových je nepřeberné množství, jak na internetu, tak v knižní podobě, takže nikdo se nemusí bát toho, že by někde bloudil, nebo i existují vlastně diabetologie, nutriční terapeuti, i zdravotní sestry, které jsou na tohleto školené a ty vysvětlí, kolik čeho a jak by si ten člověk měl dávat, jak ráno, v poledne, večer i na tu druhou večeři.
3: Ono je otázkou času, než si na to člověk navykne. Přece jenom je to změna životního stylu. Když se budeme bavit o pití, existují různé light nápoje. Jsou v pořádku, nejsou v pořádku?
2: No, tak úplně nejlepší napití je čistá voda nebo nějaký neslazený čaj, ať je ovocný nebo černý. A ty light nápoje, oni mají trošku v sobě zase takovou jako skrytou hrozbu, že jsou slazené umělými sladidly. A u těch umělých sladidlech ještě nejsou tak dokonalé výzkumy v tom, jestli nám škodí nebo ne. Takže já osobně teda ty light nápoje nemám ráda, ani je moc nepiju. A co čeho by se měl ještě teda diabetik i každý člověk vyvarovat, je alkohol.
3: Jakou chybu dělají pacienti po stanovení diagnózy diabetes nejčastěji?
2: Buď to vezmou opravdu takzvaně od podlahy, že teda začnou úplně přesně si všechno odměřovat a hlídat a je to takový hon za těmi sacharidy a bojí se toho, anebo pravý opak je to, že ti pacienti si řeknou, ale tak co, a paradoxně teda vždycky tu dietu začínají držet těsně předtím, než jdou na diabetologii na kontrolu, aby byl takzvaně lékař spokojený, ale pro něj to nedělají, oni to dělají opravdu pro sebe, ne pro lékaře.
0: Když jde o zdraví. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Celý rok s bylinkami. Jak se cítit dobře za pomoci darů přírody od ledna až do prosince, to detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití. Podrobnosti autorka poví přímo v našem vysílání. Popovídáme si s ní totiž v pondělí 18. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička. 2 minuty po 9:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V jeho české vlastivědě v té dnešní tedy navštívíme Chýnov. Tento díl připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček a připomenou oba společně, že pivovary se dříve nacházely prakticky všude, ale spousta z nich už neexistuje. V Chýnově si jako připomínku svého kdysi slavného pivovaru nechali mohutný kamenný sloup, který podpíral klembu ve varně. Detaily povíme hned po písnice od skupiny Cool and the Gang.

0: Pivovar v Chýnově už sice dávno není, za tomu ale tady postavili pomník. Více v Jihočeské vlastivědě. Pivovary se dříve nacházely prakticky ve všech městech a městečkách, ale i v menších obcích při šlechtických sídlech. Zajímavou historií se v tomto směru může pochlubit například Chýnov. Pivovar tam vznikl v 16. století za Malovců z Malovic. Využíval vodu přiváděnou primitivním vodovodem, který zřídil věhlasný Jakub Krčín. Dřevěné potrubí sloužilo až do roku 1895, kdy Schwarzenbergové přistoupili k nákladné modernizaci celého provozu. Díky ní začal chýnovský pivovar vařit více než 10 000 hektolitrů piva ročně, což pro něj znamenalo dobu největší produkce v dějinách. Avšak tato zlatá éra byla poměrně krátká, protože už s první světovou válkou nastal pád, z něhož se pivovar nevzpamatoval. Víceméně skomíral a v roce 1948 byl definitivně zrušen. Jeho chátrající areál na okraji náměstí pod kostelem byl v roce 2017 zbořen a nahrazen novostavbou sportovní haly. Jejíž fasáda má podobný vnější vzhled jako původní schwarzenbergská stavba. A z původního pivovaru se podařilo využít i mohutný kamenný sloup, který podpíral klenbu ve varně a který dnes tvoří originální pomník chýnovskému pivovaru. Vidět je v parčíku před vchodem do tělocvičny.
1: 9:38 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeská vlastivěda právě dozněla a na Táborsku taky zůstaneme, protože už za chvíli si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Vypravíme se do věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Drahově na Táborsku, kde se nachází sice pouze jeden, za to ale vzácný historický zvon. Tak si na to počkejte.
2: Český rozhlas České

4 minuty před 9:45. Je tady stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Tento týden v seriálu o Jihočeských zvonech zavítáme do Drahova na Táborsku. Dominantou obce je kostel na Nanebevzetí Panny Marie, který je jako farní připomínán už v gotické době v roce 1359. Na jihu nad příčným ramenem chrámové lodi byla v 19. století postavena zajímavá novogotická osmiboká dřevěná věž pobytá plechem. V současnosti se v ní nachází starý barokní zvon.

0: Starý barokní zvon má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je relief ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Z archivních pramenů víme, že v minulosti se ve věži Drahovského kostela nacházela zajímavá trojice zvonů. Všechny byly v různých letech ulity v Českých Budějovicích. Nejstarší byl už z roku 1485, později roku 1831 přelitý Janem Vojtěchem Pernerem. Druhý zvon byl z roku 1716 od Pavla Josefa Hága a třetí z roku 1653 od Šimona Urndorfera. Ten se jako jediný zachoval dodnes. Je zapsán jako státem chráněná kulturní památka. Dva zvony z meziválečné obnovy, byl to 190 kg těžký zvon zvaný Valký a 120 kg vážící zvon Poledník, byly v dubnu 1942 rekvírovány pro potřebu válečného průmyslu. Je velmi potěšující, že dochovaný pěkný barokní zvon je stále na ruční zvonění, které je obecně pro rozeznívání zvonu nejvhodnější. Více si řekneme tento týden, kdy bude starý barokní zvon z Drahova na Táborsku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Z Drahova Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A v Jihočeském dopoledni teď přichází řada taky na sport. I přes zaváhání může vést cesta k úspěchu. Taková je zkušenost hokejové reprezentace z minulých mistrovství světa. Na tom současném ve Švýcarsku už mají Češi klopýtnutí za sebou. Do večerního zápasu se Švédy půjdou po prohře se Slovinskem. Další podobná taková klopýtnutí českého národního týmu vám nabídneme už za okamžik.

0: 9 hodin 48 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hokejové reprezentaci se už několikrát v historii stalo, že během turnaje prohrála s outsiderem a pak si odvezla medaily. Na aktuálně hraném šampionátu ve Švýcarsku už mají čeští hokejisté takové klopítnutí za sebou. Po historicky první prohře se Slovinskem. Bylo to v prodloužení, nastoupí národní tým dnes večer proti Švédsku.
1: Nový den, teď není čas na to mít hlavy dolů.
2: Musíme to říct za hlavu, jinak to nejde.
3: Shodují se útočníci Jan Mandát a Jiří Černoch. Sice to nemá působit jako návod, ale stalo se několikrát, že během dlouhého turnaje favorit prohraje s outsiderem, ale pořád je dost času to výsledkově dohnat. Pohled do historie nabízí současný reprezentant Jiří Černoch.
2: Když si třeba vemu 2010 mistrovství, tak tam taky byly, že jo, nějaký prohry vlastně s papírově slabšíma soupeřema a ten tým nakonec udělal zlato, takže neříkám, že bez prohry proti slabšímu soupeři se nedá udělat medaile, to vůbec, ale musí se to hodit za hlavu a ještě nás čeká 5 zápasů v základní skupině, který chceme prostě každý jeden vyhrát.
3: V roce 2010 cestou za zlatem Češi prohráli s Norskem i se Švýcarskem, které tehdy ještě nebylo mezi uší elitou. Na nakonec medailových turnajích pro Česko, když se ještě nehrála prodloužení, remizovali Češi třeba ve Vídni 96 s Norskem, při cestě za zlatým hetrikem na přelomu tisíciletí s Německem a při stříbru v roce 2006 s Lotyšskem. Jako hráč u toho byl i současný člen trenérského týmu Tomáš Plekanec.
4: Je to nepříjemný, samozřejmě to si nemusíme nalhávat, se to stává, tady ty klopítnutí a prostě nesmí se to stávat, ale v každém turnaji se nějaký objeví, doufáme, že tohle je poslední klopítnutí.
3: Poslední takové zaváhání, po kterém přišla medaile, bylo v roce 2022 ve finském Tampere. Tam národní tým prohrál s Rakouskem po nájezdech. Byl u toho Jiří Černoch.
2: Po zápase je to vždycky hrozně těžký, se prohraje kor takovýhle zápas, ale Honza Ščotka tam chodil po kabině a snažil se to pozbudit nějakou pozitivní notou, takže samozřejmě přišla řeč i na Tampere, kde jsme vlastně prohráli s Rakušanama, byl to taky na nás takový lynč potom, že vlastně historická prohra a bla, bla, bla, takže pak nakonec toho byl bronz, jak jste říkal, takže já si myslím, že určitě to není možná na škodu, že se nám tohle stalo a já doufám, že nás to jenom posílí a do zbytku turnaje nás to dá na tu vítěznou notu, no.
3: Říká Jiří Černoch, věčně smějící se Jan Ščotka byl v Tampere také a teď je i ve Friburgu na světovém šampionátu. Zkušenost s prohrou v Tampere s Rakušany má dohromady 7 současných členů kádru turnaje ve Švýcarsku.
2: Jo, pár nás tam bylo a možná to bylo trochu v nadsázce, ale nebylo to před celou kabinou, jo. Řekli jsme si to v pár lidech a trošku jsme se tomu zasmáli, že vlastně jsme si vzpomněli na to, že jsme si něčím podobným prošli už ve Finsku.
3: Vzpomíná Jiří Černoch. Národní tým čeká v základní skupině ještě Itálie, Slovensko a také Norsko. Z hlavních favoritů pak na konci Kanada a už dnes večer Švédové. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Cehnice na Strakonicku kompletně opraví kulturní dům. Po rekonstrukci bude sloužit i jako sokolovna. Účastníci pochodů v krajských městech včera vyjádřili podporu médiím veřejné služby. Ukrajina považuje víkendový útok na moskevskou oblast za spravedlivou reakci na ruské údery. Na jihu Čech bude většinou slunečno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Kompletní rekonstrukce kulturního domu za 62 milionů korun začne tento měsíc v Cehnicích na Strakonicku. Obec budovu zateplí, na střeše bude fotovoltaika, v suterénu vzniknou místo sklepů šatny. Hlavní sál bude podle nezávislé starostky Heleny Sosnové přizpůsobený novému využití.
5: Přišli jsme s myšlenkou, protože my tady máme tu základní školu, která nemá tělocvičnu, že bychom vlastně z toho kulturního domu udělali takovou sokolovnu, aby tam nejenom mohly být kulturní akce, ale hlavně, aby tam mohla škola chodit cvičit.
3: Tisíce lidí se včera odpoledne sešli ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Akci s názvem Ruce pryč od médií organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Pochodu v Českých Budějovicích se zúčastnil i předseda spolku Mikuláš Minář.
6: Ukazujeme politikům úplně jednoduše, nesahejte na veřejnoprávní média, nepatří vám a stáhněte ten zákon, který se snaží podřídit vašemu vlivu. Protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů, neměli by splynout ta moc mediální s mocí výkonnou a vládní.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív, uvedl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy v televizi Nova. Návrh projedná 25. května koaliční rada. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinérii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinou lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Sport. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa zatím nejsilnější soupeř. Češi vyzvou Švédy, kteří na posledním šampionátu získali bronz a v kádru mají přes 10 zástupců z NHL. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Devátou etapu cyklistického

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Do velké kolony se brzdí u Třeboně ve směru od Českých Budějovic. Aktuálně tam postojíte necelých 20 minut, a to kvůli střetu auta s chodcem u Penny. A pozor dejte taky, v Písku ve Zborovské ulici, to je silnice 29, stojí tam odstavené nákladní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I po zprávách v 10 hodin je tu stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice dnes s datem pondělí 18. května roku 2026. Od mikrofonu vás opět zdraví Matěj Vodička. Protože začíná nový týden, přeji vám, milí posluchači, abyste do něj vstoupili úspěšně, jak vždycky říkávala moje babička, nezapomeňte vykročit pravou. A co vám nabídneme v nadcházejících minutách? Chybět samozřejmě nesmí tradiční babské rady. Dnes na téma syrovátka. Pěvecký soubor Kanzona vystoupí taky dnes v kostele Na dobré vodě u Českých Budějovic. Pozveme vás na tento koncert zhruba kolem 10:30. A máme připravené taky tipy pro volný čas a už za chvíli se vypravíme za naším regionálním stopařem, který dnes zajel do Blatné na Strakonicku. V místní základní umělecké škole totiž studenti zahajují výstavu svých prací. Ještě předtím si ale poslechneme Petra Nováka. Krásné pondělí, ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Barevná fantazie, tak se jmenuje výstava žáků, která je ode dneška k vidění v Základní umělecké škole Blatná. Je součástí festivalu ZUŠ Open. Právě teď si ji prohlíží i náš regionální stopař Petr Kubát, který je teď s námi ve spojení. Petře, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já zdravím přímo z prostor Základní umělecké školy v Blatné. Procházím si tady tu výstavu, jak už jsi zmiňoval, s názvem Barevná fantazie. Ona je tady v podstatě po celé škole, po chodbách a dokonce teď přichází i nějaká škola už si ji prohlédnout místní, protože během celého týdne tady může kdokoliv přes den přijít a tu výstavu si prohlížet. Může tady chodit po prostorách a jsou tady k vidění všechny možné techniky, samozřejmě jsou tu klasické kresby, malby, ale i docela takové netradiční malé plastiky. No a jaké techniky děti použily a kolik je tu vystavených děl? Na to už se tady ptám učitelky výtvarného oboru Marcely Bláhové.
3: Tak vystavujeme asi 200 prací přibližně a krom tedy kresby, malby, grafických technik, vystavujeme, jak jste říkal, i netradiční techniky. Je to například Powertex, kdy děti pomocí drátu, alobalu, krycí lepenky, různých tkanin a pomocí emulze, která se jmenuje Powertex, vytvářejí tyhle ty krásné sošky. Současně probíhá ještě a pozvala bych žáky, rodiče do restaurace u Šulců, tady pod školou, kde máme také další výstavu.
1: Petře, ZUŠ Open pokračuje v Blatné až do 1. června. Jaké další akce tam pro návštěvníky připravili?
2: Hned zítra je tady na zahradě Základní umělecké školy hudební piknik. Bude to třídní koncert učitelek Markéty Slavíkové a Veroniky Vandové. No a další program už mi popisuje přímo ředitelka Základní umělecké školy Veronika Leopoldová.
4: Tak dobrý den, my budeme ve středu 20. května pokračovat další hudební akcí a to bude dvojkoncert kapel pana učitele Pičmana, který se bude konat od 17 hodin na nádvoří zámku. No a pokud by se nezdařilo a počasí by tomu nepřálo, tak dvojkoncert se přesto uskuteční, ale v koncertním sále školy. Další den, ve čtvrtek 21. května, pořádáme akci pro žáky základních škol s názvem Dechberoucí žestě a neb pojď hrát na trumpetu. A tyto nástroje představí trojice učitelů Karel Pičman, Tomáš Nárovec a Roman Kopřiva. A potom musím říct, že následující den, v pátek 22. května, máme strašnou radost, že myslím snad úplně poprvé v historii školy pořádáme koncert učitelů od 17 hodin na zámku Blatná. A takovým vyvrcholením našeho programu v rámci ZUŠ Open bude ve čtvrtek 28. května představení V tichu, aneb co slyšíš, když utichnou zvuky civilizace, od 17 hodin v divadelním sále Sokolovny. Je to společné představení hudebního, tanečního i výtvarného oboru, které zrcadlí takový pohled na přírodu, člověka a umění.
2: No a já ještě doplním, že festival ZUŠ Open je taky v dalších jeho českých městech. Třeba dnes jsou odpoledne koncerty mladých muzikantů v Třeboni nebo ve Velšině na Českokrumlovsku. Podrobný program celého festivalu najdete na www.zusopen.cz, zusopen.cz.
1: Ze Základní umělecké školy v Blatné na Strakonicku se nám do vysílání přihlásil regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za všechny informace. Naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Je 10 hodin a 13 minut v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Přijdou za chvíli na řadu tipy pro volný čas. Ještě předtím ale nezmaři a bodláky ve vlasech.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas.

0: Tipy pro volný čas.
1: 11:02 dopoledne nesmí chybět tipy pro volný čas ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďme na to. Jeho Česká filharmonie nastudovala pořad Vzpomínka na Gustava Mahlera. Poslechnout si ho můžete dneska od 19 hodin v českobudějovickém kostele svaté Anny. V Táborském divadle dnes hostuje soubor divadla Palas Praha s představením Vedlejší účinky. Brilantní konverzační přestřelka v hlavních rolích s Michalem Dlouhým, Klárou Cibulkovou nebo Davidem Novotným začíná v 19 hodin. Jeho Česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích dnes od 19 hodin na své pobočce na sídlišti Vltava pořádá večer s perským kytaristou a zpěvákem Shahabem Tolujem. Vstup je volný. A českobudějovický Metropol dneska taky pozval soubor pražského divadla Palas s představením Doložnice. Vstupujte jednotlivě. Začíná v 19 hodin a v hlavních rolích v tomto představení vidíte Mahulenu Bočanovou, Lukáše Vaculíka a další. Na filmový kvíz si dneska od 19 hodin a 30 minut můžete zajít do kina Kotma v Českých Budějovicích a Městská knihovna Písek dnes pozvala tanečníka Efi Kašryho z Izraele, který zájemce od 17 hodin a 15 minut naučí izraelské tance. Výukové odpoledne tam pořádají pro začátečníky i pro pokročilé. Tak to byly tipy pro volný čas, milí posluchači, ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to, ale stále je tady s vámi Český rozhlas České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 10:03 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pozveme vás na koncert pěveckého souboru Kanzona, který dnes vystoupí v barutním kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic. Jaký bude jeho jarní repertoár, to už uslyšíte už za chvíli hned po písničce Věry Špinarové.

0: 10 hodin a 34 minut. Stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jarní benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Kanzona můžete dnes slyšet v kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic. Začíná v 19 hodin a výtěžek podpoří letní tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Já mám právě teď už na telefonu sbormistryni Kanzony paní Petru Novou. Pokud se slyšíme, přeji dobré dopoledne.
1: I vám, i posluchačům, krásné dopoledne.
0: Tak paní Nová, jaké skladby jste nastudovali?
1: Tak na dnešním koncertě v podstatě Kanzona předvede takový průřez svého kmenového repertoáru. Posluchači se mohou těšit na jazzovou mši Boba Chilcota, gospely a úpravy lidových písní, které patří neodmyslitelně k našemu stálému repertoáru. Takže trochu jazzu, trochu duchovna, trochu folkloru a hlavně večer, jak jste říkal, který má smysl.
0: Opravdu velmi zajímavý a pestrý repertoár. Koho jste dnes pozvali jako hudební doprovod vašeho sboru?
1: Tak my jsme na sbor dva sbormistři, já a můj kolega z konzervatoře, pan Pavel Šmolík. A dnes bude s námi hostovat jako korepetitorka klavírní doprovod paní Lilia Červená, korepetitorka Jihočeského divadla.
0: No a jak už jsme zmínili, ten koncert zazní v poutním kostele na Dobré vodě, který je známý díky baroknímu architektu Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi, takže kromě té hudby koncert nabízí i velmi zajímavý prostorový zážitek. Sbormistryně sboru Kanzona Petra Nová nás pozvala na koncert, který se dnes večer uskuteční na Dobré vodě u Českých Budějovic. Paní Nová, moc krát díky za váš čas, naslyšenou.
1: Naslyšenou, taky děkuji.
0: No a my, milí posluchači, se posouváme dál. Hesla jako svobodu médiím nebo média nedáme včera skandovali tisíce lidí napříč Českem. Pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize prošel i Českými Budějovicemi. Počkejte si na reportáž, kterou nabídneme už za chvíli hned po písnice od skupiny Rangers.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: 6 minut před 10:45 stále posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Tisíce lidí včera odpoledne se sešli ve 12 krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali ulicemi, aby vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona Ministerstva kultury. Ten počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci Ruce pryč od médií zorganizoval spolek Milion chvilek, taky v Českých Budějovicích.
1: Ukažte, že média politikům nedáme.
2: Před Budějovický rozhlas dorazil i předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.
3: Myslíme si, že veřejnoprávní média fungují, mají své vady, ale fungují a nemá smysl je podřizovat pod státní rozpočet, vidíme to jako velmi nebezpečné.
2: Na transparentech se objevují nápisy jako nezávislost médiím nebo chci veřejnou kontrolu.
3: Lidi, jak vidím, nechávají i vzkazy podpory, píšou křídou na chodník, protože si vážíme práce všech odvážných kritických novinářů, co kladou třeba i nepříjemné dotazy, protože to je prostě hold role novinářů. Neměli by splynout ta moc mediální a s mocí výkonnou a vládní.
2: Pracovníci rozhlasu vylepili na fasádu budovy nápis Děkujeme. Podporu posluchačů ocenil i zástupce místních odborů Filip Černý.
4: Jsme moc rádi, že rozhlas berou obyvatele jižních Čech za svůj, že nás podporují v tom, aby zůstal zachován systém koncesionářských poplatků a že jsou prostě lidé s námi.
2: Za zvuku píšťalek a bubnů se pochod přesunul na náměstí Přemysla Otakara II. Podle pořadatelů se do něj zapojilo přes 1000 lidí.
5: Pekáriková Dagmar, nechceme, aby byly státní rozhlas, televize, média.
6: Chceme, aby zůstal samostatný český rozhlas a česká televize. A hlavně, aby to bylo svobodní obě ty média.
7: Je to pro nás velmi důležitý. Cudlínovi z Benešova.
8: Média jsou naše!
2: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy platit co nejdřív. Řekl to v televizi Nova. Koaliční rada návrh zákona projedná 25. května. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

přesně 10:45 dopoledne a v dnešních babských radách připomeneme, že zdánlivě obyčejná syrovátka zvládne pozbudit tělo, pohladit žaludek i proměnit obyčejnou kaši v letní dobrotu. To vše už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice hned po písnice Roje Orbisna.

0: Babské rady.
1: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem.

0: Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dvě třetiny jihočeského dopoledne s datem pondělí 18. května máme už téměř za sebou, ale už za chvíli ve studiu přivítáme našeho dopoledního hosta. Jak už jsem avizoval, ve vysílání s námi bude Anna Bednářová, autorka nedávno vyšlé knihy Bylinkové radosti a taky žena s nevšedním příběhem. Ještě předtím ale přijdou na řadu zprávy v 11 hodin, které už pro vás chystá Lukáš Pelikán, tak si na ně počkejte. Matěj Vodička přeje příjemný poslech a krásné pondělí.
1: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz

0: Nemůžete být u všeho. My ano.
1: Na Kvildě padl teplotní rekord. V noci zde byla naměřena teplota minus 38,5 stupně.
2: Paní Nosálová právě očuchává svým dlouhým nosem mikrofon zvědavě.
3: A foukně hledouší, jo?
2: Dobře.
4: Fouká. Jan Kopřiva, Český rozhlas.
0: Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo například brambory, zelí nebo cibuly. Absolutním vítězem soutěže Chutná hezky jihočesky jsou džemy z Prachatic. Porota letos hodnotila rekordní počet produktů. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy má Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Zatím není ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
2: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu. A ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
0: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Hejtmanství kraje Vysočina hledá nové dopravce pro osobní vlaky v kraji. Předpokládaná hodnota celé zakázky přesahuje 20 miliard korun. Dosavadní desetiletá smlouva s Českými drahami platí do roku 2029. Kraj hledá zvlášť dopravce pro motorové vlaky a zvlášť pro elektrické, řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
3: Předpokládáme, že na motorovou trakci to bude od roku 2029, a na elektrickou trakci od roku 2031. Mělo by to být na 15 let, u té motorové trakce je to 10 let plus 5 let obce.
0: Letošní jarní výstava Hobby přilákala 34 tisíc návštěvníků. Oproti dlouhodobému průměru to bylo o 6 tisíc míň. Návštěvnost ovlivnilo deštivé počasí. Za Českobudějovické výstaviště o tom informoval jeho mluvčí Jiří Čondl. Součástí výstavy pro kutily a zahrádkáře byl taky národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Představili se na něm mimo jiné jihočeští výrobci potravin. Značku regionální potravina na jihu Čech získá 9 produktů. Mezi oceněné potraviny patří například játrová cihla z Bělči, Kubovo džerky, brinza z Horních dvorců nebo tvarohový dezert z farmy Struhy. Absolutním vítězem soutěže Chutná hezky jihočesky, kterou vyhlašuje Jihočeský kraj s agrární komorou, se staly Jimmy Rose Garden z Prachatic. V letošním 20. ročníku komise ohodnotila rekordních 242 výrobků od 660 producentů. Sport. Moderní pětibojář Matěj Lukeš získal podruhé v kariéře stříbro v závodu světového poháru. V Bulharsku nestačil jen na vítězného Korejce Sočangvana.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude jasno, odpoledne polojasno až oblačno, pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky, hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří, biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehody v Milevsku v Rýgrově ulici a pozor, dejte na hlavním tahu 34 u Lišova na Českobudějovicku, stojí

a nová kniha Bylinkové radosti Anny Bednářové. Publikace se věnuje samostatně prostor a dává prostor každému měsíci v roce. Popisuje podrobné účinky bylinek, nabízí tipy na využití v kuchyni nebo pro léčivé potřeby. No a s autorkou Annou Bednářovou si o bylinkách a její cestě k ním budeme povídat v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k poslechu a přeji krásné pondělní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Bylinkářka Anna Bednářová je naším dnešním hostem, je už se mnou ve studiu. Díky za váš čas, dobré dopoledne.
2: Krásný, dobrý den všem.
1: Stotožňujete se s pojmem bylinkářka naprosto?
2: Naprosto, naprosto ano.
1: V současnosti už
2: jo,
1: tedy
2: určitě,
1: bylinkářka.
2: Určitě, ano.
1: Nicméně ta vaše cesta k bylinkám byla postupná. Prý jste dokonce několik let byla

0: naší kolegyní, protože jste pracovala dříve v Českém rozhlase. Je to pravda? Na jaké pozici?
1: Ano, je to pravda. Já jsem dříve žila v Praze a pracovala jsem v Českém rozhlase nejdříve v oddělení publicistiky, radiožurnál. Dělala jsem produkční pro publicistiku, scháněla jsem hosty a pak jsem asi pět let jsem pracovala v rádiu pro mladé na rádiu Wave také jako produkční.
0: A práce v rozhlase už vás trošku omrzela potom, předpokládám.
1: Ne, je to pořád taková moje srdcovka. Český rozhlas mám moc ráda a ráda ho poslouchám. Teď už spíš dvojku a regiony. Radio Wave už zase je pro mladší, i když nejsem stará, určitě to ne. Ale Český rozhlas mám moc ráda a ráda se do něj vracím. A i tady vlastně v téhle budově jsme tenkrát byli, takže jsem si to zase připomněla.
0: Chtěl jsem se vás právě zeptat, jaké to pro vás je, když po těch letech vstoupíte opět na půdu Českého rozhlasu, co cítíte, co se ve vás všechno objevuje a tak dál.
1: Je to pro mě nostalgie, já jsem tady zažila krásná léta, ta práce mě moc bavila, bylo to v mladém kolektivu, bylo to zábavné, ale pak jsem už zase směřovala jinam, takže jsem šla na mateřskou dovolenou a měla jsem dvě děti, pak jsem se na chviličku vrátila ještě do rozhlasu a pak jsem se tady, tam jsem pracovala ve vývoji formátů. To byla taky moc fajn práce na zkrácený úvazek a pak jsem se tedy plně vrhla do bylinkaření. To jsem se opravdu úplně naplno rozhodla, že budu dělat jenom to, že to prostě napůl dělat nejde, že to musím dělat úplně celé.
0: No, zmínila jste, že máte ráda ty regiony, tak to je právě případ taky naší stanice Českého rozhlasu České Budějovice a jenom podotknu, máte dobrý vkus, je to v pořádku. Každopádně bylinkaření se prý věnovali vaši prarodiče. Tady lze hledat ty kořeny vašeho současnosti, současného, ale dříve budoucího směřování.
1: Je zajímavé to, že já vlastně jsem to v sobě objevovala až sama později a bohužel až po jejich smrti vlastně jsem se začala více dopodrobna věnovat bylinkám, ale začalo se to ke mně jakoby vracet, že jsem to vlastně najednou si uvědomovala, že jsem našla tu knihu Matyoliho u nás doma. Začala jsem používat ty herbáře, kteří vlastně dostali moji rodiče od babičky, od dědy a vlastně jsem si začala zpětně vzpomínat na ty léta, kdy jsme tam chodili na bylinky, kdy tam celá ta veranda vonila sušenými bylinkami, meduňkou, měsíčkem, pěstovali na zahrádce, mám ještě doma schovanou tu jejich sušenou směs, takže si myslím, že v sobě prostě mám, ale objevila jsem to až na základě prostě toho volání přírody, kdy prostě musíte v té přírodě trávit čas, protože to srdce vás tam táhne. A rozhodla jsem se, že teda tomu srdci jako podlehnu a že prostě půjdu za tím, co opravdu chci a trávila jsem více a více času v přírodě a zajímalo mě právě, co roste za bylinky, jaký mají účinky a vlastně se to ke mně začalo takhle všechno valit a pak jsem právě až zjišťovala zpětně, že ty bylinky jsme měli vlastně v té rodině i ten praděda vlastně, který měl ten Matyolho herbář a babička s dědou. Vlastně tvořili masti pro celou rodinu, míchali čaje. Pro nás to byla taková samozřejmost, ale až vlastně já jsem to dovedla na takovou tu až profesionální úroveň vlastně.
0: Už tady zazněl dvakrát z vašich úst ten Matyoliho herbář, který, jak jste zmiňovala, jste zdědila po pradědečkovi. Je to opravdu velmi zajímavá a vzácná kniha. Je to jedna z nejvýznamnějších vlastně botanických knih 16. století. Mimochodem, vy jste si ho přinesla i sem k nám do studia, do vysílání. Můžete možná na úvod posluchačům ho trochu popsat, co vevnitř všechno je?
1: Takže je to velice tlustá kniha, která vyšla v roce 1931 a nevím, kolik je tam možná opravdu tisíc, no určitě to jsou stovky léčivých rostlin, s tím, že úplně všechny, si troufám říct, že fakt ani já sama třeba neznám, protože třeba i v těch dobách se používaly jiné léčivé rostliny. Jiné léčivé rostliny rostly. A hlavně zajímavostí je u těch starých herbářů, že oni často používají i rostliny, které my dneska vůbec nepoužíváme, že jsou jedovaté. Protože dřív prostě neměli vyvinutou tak medicínu jako dnes. Nebyly antibiotika a tak dále. Takže se prostě používaly léčivé rostliny na všechny možné nemoci. Takže to není v některých případech úplně aktuální pro nás, ale je to inspirace si v tom pročíst. Někdy i ten jazyk je takový
0: Archaický.
1: Archaický, takže nikdy si musím dohledat, co přesně, o co se tam jedná, protože tam se objevují i nemoci, které už je dneska prostě neobjevují. Dneska máme zase jiná témata. Dneska máme témata autoimunitní nemoci, rakoviny, cukrovka a tak dál. Spíš z toho přebytku a dříve to zase byly nemoci třeba kvůli tomu, že bylo prostě znečištěná voda a tak dál.
0: Je to opravdu zajímavé dílo a kdy jste zmiňovala, že ten konkrétní výtisk, který tu máte, pochází z 30. let minulého století. Je zajímavé, že právě tato kniha, takto skoro 100 let stará, obsahuje i barevnou obrazovou přílohu, že jsou tam barevné obrázky. Mm-hmm. Čerpáte z Matyoliho herbáře dodnes a často?
1: Je to pro mě taková inspirace a taková zajímavost. Já mám, pardon, doma vícero knih, nepočítala jsem to, když jsem se teď stěhovala, tak jich mohlo být třeba 60-70 knížek. Takže mám takové své oblíbené, používám hodně knížky od Aleny Hamplové, Vládi Vytázka, Moniky Čechové, Golasovské. A Matyoli je pro mě takovou inspirací, když právě chci najít nějakou kuriozutku, něco navíc, tak je fajn se do něj podívat, ale je to spíš pro mě něco jakoby navíc, jo? Protože to opravdu, jak říkám, není nikdy tak úplně aktuální v dnešní době ty informace.
0: O bylinkách i o knihách, které vypráví o bylinkách, si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Anou Bednářovou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ano, jak dlouho jste se s těmi bylinkami seznamovala a učila se o nich, než jste si naplno troufla tyto znalosti předávat druhým vlastně?
1: Já jsem to nepočítala. Ono to je pozvolné. Pozvolné, když jsem vlastně začala je studovat, sama se učit, pak jsem procházela různými kurzy, musí to být 5 až 10 let. Odhaduju, že to mohlo být.
0: A chtěla jste už na začátku té pomyslné cesty, nebo věděla jste, že jednou budete chtít vlastně o těch bylinkách mluvit i s lidmi a právě předávat jim ty různé vámi nabité znalosti?
1: To jsem si vůbec netroufala jako ani pomyslet na to, jo? Že bych jako takzvaně na to měla. Ale doba se mění a v dnešní době se hodně ukazuje to, že vlastně možné je všechno. A když si to dovolíte a dáte tomu maximum ze sebe, protože to opravdu byla pro mě každodenní studium, každodenní práce, každodenní sběr, zkoumání, učení se, je to obrovská i má vlastně vášeň, kterou jsem tomu dala spoustu času, tak vlastně to jde, ale zadarmo to prostě není, je to opravdu hodně intenzivní studium bylin, abych se cítila už na to, že můžu předávat dál a učím se stále. Je to vlastně fakt jako za mě nekončící studium. Myslím si, že i v 60 letech, když tu budu, doufejme ještě, tak budu se učit nové věci, protože i dnes se objevují nové výzkumy, nové informace o bylinkách, které jsme nevěděli a stále je co objevovat. A těch rostlin nepřeberně a také se mění v té době. Tady vidíte v tom herbáři Matyoliho, jaké rostliny rostly dřív hojně a jaké třeba už se třeba dneska ani nevyskytujou.
0: To je pravda, my jsme zmínili teď zrovna ve zprávách v 11 hodin, že samozřejmě taky to, co roste, dost ovlivňují klimatické podmínky. Bohužel letos na jaře velké sucho a ještě navíc jarní mrazy třeba spoustu ovocnářů připravili o velkou část úrody. Každopádně, kolik druhů bylinek konkrétně vy doma pěstujete? To by mě docela zajímalo.
1: Nemám takovou obří bylinkovou zahradu, já mám takovou spíš divočejší zahradu, takže co já pěstuju, je to, co mi tam i samo přijde zvenku. A mám samozřejmě základní bylinky jako meduňka, měsíček, každý rok obnovuji, mám tam spoustu mateří doušky, ale už se mi tam i prolíná to, co mi tam ty bylinky, jaké mi tam přijdou, protože jsme u lesa, takže mám tam hodně třezalky, samozřejmě pampelišky všude, kopřivy, co si pěstuji taky za mě základ je lichořežišnice nebo třeba perilukřovitou, ta je pro mě, tu mám taky v knížce obsaženou, tulusí, bazalka posvátná, což je bylinka, to jsou vlastně takové jedny z mála cizokrajinných bylin, vlastně lichořežišnice taky původně pochází z Jižní Ameriky, ale už je u nás dost zdomácnělá. Ale tulusí a perila jsou Asijské bylinky, které opravdu za mě doporučuju i ve své knize, mají obrovsky široké účinky a pro dnešní dobu hodně, hodně důležité podle mě, protože léčí právě, dokážou pomoci s nemocemi, které trápí nás dneska.
0: No tak třeba tulsí a perila nepřišly na vaši zahrádku jen
1: ne,
0: tak ne. Z lesa.
1: Ne, to ne, to, to ne. Ne, to ne. Já jsem to takhle smíchala dohromady, jo, ale je to i tak, že se tu zahrádku furt znovu se jí věnuju. Je třeba jí, teďkon právě tam zrovna máme rekonstrukci, takže tam půl zahrady vůbec nejde použít. Levanduly mám pod kameny, takže všechno se jako vyvíjí, jo. Samozřejmě mám pažitku, ale mám velkou radost právě z těch bylinek, které přijdou sami za mnou, protože to je taky pro mě nějaká zpráva. Já se třeba zastavím na té zahradě a včera jsem si tak lehla na svoji zahradu a teď jsem také koukala kolem sebe a je tam spoustu hluchavky bílé, taky kokošky, pastuší, tobolky a to je rostlina, které si třeba ani nemusíte všimnout, ale prostě tak tiše tam u vás je a třeba říká nějakou zprávu o tom, že ji možná potřebujete, když roste takhle u vás blízko.
0: No máte tam toho hodně, výčet byl velký. No. Dokážou vás stále některé ty bylinky svými účinky překvapit? Objevujete často třeba nějakou vlastnost, o které jste u toho daného druhu, u té dané rostliny do určité doby neměla třeba ani tušení?
1: Dokážou mě neustále překvapit, protože, jak jsem říkala, to studium těch bylin je nekonečné. Takže jak v tom pročítáte, dostáváte se k novým knihám, tak najednou objevujete i nové věci, že můžete používat poměnku, že můžete používat prostě různé druhy prostě rostlin, o kterých ani nevíte, že se používají na léčení, nebo že můžete je používat na léčení. Nejsou to jenom takové ty základní, jako kopřeva, pampel, liška, černý bez, který teďkon bude kvést nebo kvete, ale že vlastně máme to, po čem šlapeme, že často spousta těch rostlin, po kterých prostě šlapeme, chodíme na loukách, tak jsou v podstatě léčivé rostliny.
0: Ty jednotlivé vlastnosti popisuje velmi dopodrobna tato vaše kniha, kde vlastně ke každému druhu bylinek se rozepisujete o tom, jak vlastně jednotlivá ta bylina působí. Ta vaše kniha Bylinkové radosti je opravdu velmi čerstvá, vyšla na konci dubna, tedy doslova před měsícem a pár týdny. Kolik času vám zabralo psaní a ta samotná práce na knize?
1: No, to se moc počítat nedá, protože jde o to, jak je dlouhý je váš pracovní den. Jestli je dlouhý 3 hodiny, někdy bývá 15 hodin dlouhý, takže tak různě, jo, někdy po nocích, to dodělávání po nocích, ale já vlastně už tím, že informace o bylinkách si zpracovávám vlastně od té doby, co vedu ty kurzy a zajímám se o to, takže já mám prostě sepsané nějaké jako o bylinkách, vezmu si jednu bylinku, mám o ní sepsaných několik stránek, různé recepty, takže to už jsem vlastně měla spoustu informací už dříve a dávala jsem vlastně tomu logickou podobu, dopisovala jsem další vlastně části té knihy, jako právě tradice, které jsou součástí té knihy, tam je to vlastně průvodce celým rokem od ledna do prosince, takže aby vlastně to dávalo takovou logickou strukturu celá ta kniha, ale vlastně můžu říct, že to určitě bylo více než rok takové intenzivní práce. A kdo napsal knihu, tak ví, že ten poslední měsíc před odevzdáním je takový nejvíc intenzivní, co se nejvíc finalizuje, nejvíc to chcete stihnout všechno a pracujete do pozdních nočních hodin.
0: Každý rok začíná s lednem a i vaše kniha logicky začíná prvním rokem v měsíci. Zima je obdobím, kdy se bylinky vypěstované dříve tradičně využívají v tom různém zpracování, ať už třeba jsou sušené nebo zapracované do různých léčivých mastí a podobně. Vy jste však ten leden ve své knize, jak jsem se dočetl, spojila výhradně s bylinkami, které pomáhají léčit potíže močových cest. Leden je tedy zrovna měsícem, kdy je lidské tělo k takovým, řekněme, zdravotním problémům náchylné?
1: Je to tak. Vodítkem pro mou knihu, vlastně tu logickou strukturu, tam je to, že vlastně každý měsíc se zabývám soustavou orgánů nebo orgánem, který vlastně bychom si měli posilovat v tom daném měsíci. Vychází to jako, inspiruje se tradiční čínskou medicínou, protože mě už mnoho let vlastně toto řazení dává velký smysl, protože hodně i koresponduje s tím, jaké rostliny třeba rostou zrovna v té době, v tom měsíci. A ten leden je období, kdy vlastně bychom se měli více zahřívat, více odpočívat, být takový jako zahrabaní, čerpat tu energii zase na to jaro. A můžete se vlastně zaměřit na doporučení na stravu, na životní styl a bylinky. A jelikož já vlastně se nejvíce orientuju v té bylinkové části, tak jsem tam právě doporučila to, jaké bylinky můžeme užívat právě v tom lednu, protože pokud se chceme cítit zdraví a dobře během celého roku, což je vlastně i pod titulem mé knihy, tak je třeba vlastně opečovávat své tělo, věnovat mu nějakou pozornost a právě ten leden je příležitost, kdy si můžeme opečovat ty močové cesty, aby právě jsme byli zdraví, měli je posílené a aby jsme neměli, je to taková prevence toho, aby jsme ty potíže později neměli.
0: Rady bylinkářky Anny Bednářové si můžete podrobně pročíst v její nové knize Bylinkové radosti, ale taky si je můžete poslechnout v našem dnešním dopoledním vysílání, protože Anna Bednářová s námi bude tady i za chvíli hned po písnice, kdy se k rozhovoru vrátíme.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 3 minuty před 11:30 dopoledne stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a stále je se mnou ve studiu bylinkářka Anna Bednářová. Povídáme si nejen o její nové knize Bylinkové radosti. My jsme mluvili ano o těch lednových typech. Teď se dostaneme k těm únorovým, protože tam mne třeba zaujaly rady, jak využít pampelišku, kterou doporučujete třeba jako dekoraci pro ozdobení jídla, ale mě osobně vlastně zaujala pampelišková káva. A zároveň i to, že k té pampelišce přistupujete opravdu jako k bylině, ačkoliv pro mnoho lidí je to rostlina, které si často ani nepovšimnou, prostě de facto jí skoro kolikrát pošlapeme po trávě. Můžete ale posluchačům popsat, jak přesně se dělá taková pampelišková káva?
2: Takže musíte se vydat na její kořeny, to je základ, a nejlépe v době na jaře nebo na podzim, kdy právě ta účinnost těch jejich kořenů je největší, protože síla té byliny je ještě pod zemí, takže klidně únor, březe, nebo pak případně, když nestihnete, tak můžete i v říjnu, v listopadu, než začne mrznout, vykopete ty kořeny a co nejdříve je očistíte nějakým kartáčkem, nemusíte je loupat a nemusíte je loupat. A pak vlastně si je nakrájíte na menší, hruba stejně velké kousky, protože pak je budeme pražit. A když si třeba pampeliškový kořen koupíte, což je taky možné, tak to zase není úplně ono, protože tam ta každá část z toho kořene je trošku jiná, je tam takový prach, někdy tam máme různou jako hlínu ještě v tom zamíchanou. Tak když si to pak opražíte, tak to není ono, protože něco se vám prostě opraží rychleji a pak to může být hořké. Takže základ je nakrájet na zhruba stejně velké proužky, plátky, které usušíte na vzduchu a pak usušené je opražíme na pánvi do hněda tak, aby se nám to prostě nespálilo. Tam jde o to vychytat ten správný okamžik, protože když to je opražené málo, tak ta chuť té kávy není tak výrazná. A když zase moc, tak je to hořké. Takže je to trošku alchymie, třeba to vyzkoušet a pak si to normálně namelete v mlýnku tu směs a vložíte do nějakého hrnečku, kam dáte hrnek vody a přivedete k varu a pak necháte louhovat asi 10 minut a pak můžete popíjet jako náhražku kávy, taky má očistné účinky a vlastně má v sobě všechny ty léčivé účinky, jako má pampeliška.
1: No to je opravdová věda, opravdová alchymie. No. A taková pampelišková káva obrazně řečeno nakopne opravdu člověka?
2: No, když ji pijete nějak dlouhodobě, no nenakopne takhle. Když jste se zvyklí na kávu, tak to není stejné samozřejmě, ale nakopne v tom slova smyslu, že nakopne vaše játra, ledviny, vlastně je močopudná, jo? Takže vlastně rozproudí trošku váš metabolismus a pomáhá čistit náš organismus, což je podle mě opravdu důležité dělat si ty očisty takové, jaké nám vyhovují na jaře, na podzim, třeba jenom tím, že prostě pijeme tu pampelišku nebo tu kávu z ní.
1: Když byste vyjmenovala teď takové 3 recepty nebo rady z vaší knihy, které vy osobně považujete za ty vůbec nejdůležitější, možná nejzajímavější, dokázala byste vybrat a říct, jaké by to byly?
2: Teďko mě napadla, je úžasná třeba kaštanová mast, na kterou mám skvělé odezvy i od žen z mého bylinkového klubu, protože jsme si ji tam zkoušeli vyrábět. A tam je úžasné, že vy tam spojíte jak tinkturu alkoholovou, tak tam spojíte i vlastně olej, ve kterém macerujete i ty byliny. Takže vy tam spojíte ty účinky vlastně obou těch macerátů a spojíte dohromady tu tinkturu s tím olejem, ještě tam přidáte vlastně další složky oleje nebo včelí vosk a pak máte z toho výbornou účinnou mast na křečové žíly, která taky obsahuje v sobě právě alkohol z té tinktury a krásně se právě střebává a maže. Pak za mě ještě je skvělý oblíbený recept, který doporučuji vyzkoušet. Není to nic těžkého, zní to jako věda, ale je to úplně nádherné šlehané máslo s levandulovou esencí a ženy si ho velmi pochvalují. Je to v podstatě, že vyšleháte bambucké máslo s nějakým macerátem levandule v oleji a pak ještě přidáte esenciální olej. Tam je důležité dodržet takové různé poměry, to máte také uvedené v knize. A tohle máslo je opravdu pro všechny ženy velmi příjemné, velmi populární. Takže to je takový recept, který taky ráda připravuju, nejenom třeba i s tou levandulí, ale i s růží. A za mě je třeba úplná bylinková klasika, měsíčková mast. Doporučuji mít doma, A teďko jsem vybrala samý mazání, jsem si všimla, že jsem mohla vybrat třeba něco jiného. Ale měsíčková mást je takový základ mít doma na jakýkoliv oděrky, hojení, s tvrdlou kůži, děti vám přijdou prostě s nějakou oděrkou, tak či mazat, tak prostě měsíčkovou mastí i třeba spalenou kůži. Jakékoliv hojení, co máte, i kožní třeba exémy, potíže, tak můžete mazat měsíčkovou mastí.
1: A co příroda nabízí právě v tom aktuálním období ročním? Co byste posluchačům doporučila?
2: Teď máme květen, takže máme třeba měsíc srdce, jako máme v mé knize napsané, a tak teďkon máme květ hlohu, což je vlastně úžasná bylinka na srdce, velmi účinná, také pomáhá snižovat krevní tlak, což je taky častou potíží dneška, takže vyrábím hodně tinktur z hlohu a rozdávám opravdu svým známým a rodině. Potom teďkon začíná kvést černý bez, velice oblíbená bylinka u nás v Čechách, také můžete si z ní připravit limonádu, šťávu, namíchat si potom čajovou směs. Také máme, začíná kvést růže, už jsem koukala, a okvětní plátky růže jsou také úžasné, na jakékoliv použití, jak do mastí krému nebo na sušici, do čajových směsí. A teďkon třeba kvetl i šeřík, můžeme sbírat jitrocel, kokošku, pastuší, tobolku, doporučuji si nasbírat třeba i listy břízy na posílení ledvin, je toho opravdu spoustu.
1: To tedy opravdu, hodně jste toho vyjmenovala. Na všech, na svých webových stránkách lidem nabízíte bylinkový tahák. Můžete vysvětlit, co přesně to je?
2: Protože lidé třeba za mnou chodili s tím, abych jim poradila na nějakou potíž, a tyhle ty otázky se opakovaly, tak jsem sestavila vlastně takový jednoduchý taháček, který vlastně zahrnuje 10 takových hlavních potíží nebo to, jaké orgány si opečovat. Máte tam prostě třeba bylinky, které pomáhají na bolest, bylinky, které pomáhají vlastně na ledviny nebo na močové cesty, pak třeba na, když chceme prostě nějak posílit jakoby funkce mozku, tam se používá třeba ginkgo biloba, nebo pokud máme potíže se žlučníkem, máme tam takhle takových 10 oblastí a máte tam takové rychlé rady, jaké bylinky použít při těch daných potížích. Je to určitě zkratkovité, trošku zjednodušené, ale je to aspoň takové první vodítko, jakou cestou se vydat a jakou bylinku použít na ty konkrétní potíže.
1: Poslední otázka na závěr, protože čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Už to tady taky zaznělo, sama jste to zmínila, máte svůj vlastní bylinkový klub, pořádáte i různé online a živé kurzy. Alespoň tedy z mého dojmu, dřív bylinky byly skoro až výsadní doménou především babiček, ale dnes už to asi tak dávno neplatí, vidíte, protože těmi bylinkami se alespoň tedy dle mého dojmu zabývají stále mladší lidé. Nebo nemám pravdu?
2: Je to tak. Rozhodně to vidím kolem sebe, že mladší lidé stále dávají více šanci bylinkám. Vidí, že jim mohou skutečně pomoci, že mají často i prokázané účinky a že se můžeme vyhnout opravdu mnoha lékům, pokud třeba už preventivně od mladšího věku používáme bylinky, a je to pak hodně znát. Takže i vidím v mých kurzech, byste si třeba řekli, že tam budou dámy pokročilého věku, ale já mám v mých kurzech, i na živé kurzy mi jezdí ženy, kterými i mezi 20-30 lety, jsou to v podstatě mladý holky, který prostě nemají se od koho ty bylinky naučit, jejich maminky to třeba už neumí a babičky také ne, takže vlastně přijdou za mnou a já je prostě moc ráda učím o bylinkách, ty ženy jsou nadšené, sbírají a pak vlastně i dál předávají ty informace i pro svou rodinu, často dávají svým dětem, takže se to zase dál rozšiřuje, ale opravdu už to není jenom doména babiček, ale hodně mladí lidé se dneska k tomu zase vracejí.
1: No tak ať se vám vrátí co nejvíc mladých lidí i třeba na vaše kurzy, nebo i co nejvíc čtenářů spokojených přejeme od nás. Bylinkářka Anna Bednářová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při té práci s bylinkami. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za okamžik se tradičně uslyšíme ještě u našeho rozhlasového sloupku, tak si na něj počkejte. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: dát.
1: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Je přesně 11 hodin a 45 minut, stále posloucháte dopoledne, jeho české dopoledne, tedy Českého rozhlasu České Budějovice. A protože je pondělní dopoledne, čeká nás první rozhlasový sloupek tohoto pracovního týdne. Jestli se ptáte, o čem bude, mám pro vás jednoduchou odpověď. Bude o zařízení důvěrně známém, především díky obyvatelům paneláků. Slovo má Ivan Mls a Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
3: Neznám potměšilejší a záludnější technické zařízení, než jakým je výtah. Pokud bydlíte v bungalovu, vile, zemljance či chatrči, asi netušíte, o čem je řeč. Pokud jste obyvateli vícepodlažního domu, máte jasno. Výtah se totiž vždycky chová právě opačně, než jak byste potřebovali. Vstupujete do domu a hurá, výtah je v přízemí, jen do něj nastoupit a jet. Jenže přesně v okamžiku, kdy vkládáte ruku na madlo dveří, se lift rozjede. Právě si ho přivolal někdo z nejvyššího patra, takže si pěknou chvilku počkáte. Když se vám poštěstí, že při vašem příchodu do domu výtah právě sjíždí dolů, určitě ještě cestou zastaví. Někde v patře pak kdosi nakládá kočárek, kufry, popřípadě jen drží otevřené dveře, aby si ještě zavázal boty a zase čekáte. V situaci, kdy výtah trpělivě stojí v přízemí a nikam neodjíždí, se vás pro změnu u jeho dveří sejde víc, než činí povolené maximální zatížení. A jelikož je člověk gentleman, dá přednost starším a ženám, takže zase čeká. Velkou radost vám udělá i člověk, který používá výtah jako místní dopravu, tedy drandí si, Bůh ví proč, mezi vyššími patry sem a zase tam jen do přízemí nesjede a vy zase čekáte. Pokud se vám poštěstí, že máte konečně výtah sami pro sebe, je to výhra. Takovou výhrou už ovšem není, když musíte cestovat s někým ze sousedů či návštěvníků. Jsme vmáčknuti každý do svého rušku kabiny, přesto od sebe vzdáleni jen pár centimetrů. A co teď? Hledět si do očí z takové blízkosti je jaksi nevkusné. Zkoumat pohledem obuv či oděv spolucestujícího rovněž a zapřádat nějaký smysluplný hovor? To na těch pár vteřin spolujízdy nedává smysl. Takže mezi úvodním a závěrečným pozdravem panuje jen trapné ticho a vy zíráte kamsi ke stropu či se zaměstnáváte hledáním klíčů od bytu v kapse. Možná by si někdo mohl dát tu práci a sepsat návodnou brožurku, o čem při výtahových jízdách nezávazně konverzovat. Uvítal bych ji. Přece jen už stárnu a ne vždycky budu tak rychlý, aby se mi povedlo přicházejícímu sousedovi či sousedce ujet a zůstat v kabině výtahu sám. Přeji hezký den.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli starý barokní zvon z věže kostela Narození Panny Marie v Drahově na Táborsku. Má hlavní tón FIS 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu zní: roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Zvon zdobí reliéf ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Úprava rušné křižovatky mezi nádražím a Husovým parkem v Táboře zlepší dopravní situaci. Cehnice na Strakonicku kompletně opraví kulturní dům, po rekonstrukci bude sloužit i jako sokolovna. U soudu dnes v dalším údajném případě znásilnění vypovídá exposlanec Dominik Feri. Noc na zítřek bude už teplejší, naměříme kolem 6 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Tábor chystá obnovu prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím. Projektem za desítky milionů korun chce vnést pořádek do dopravní situace. Teď se v prostoru před nádražím míchá osobní a hromadná doprava společně s chodci. Oslovení architekti aktuálně pracují na prověřovacích studiích.
2: Paní Věra se v blízkosti vlakového a autobusového nádraží pohybuje pravidelně.
3: Přijde mi, že na ten provoz autobusů celkově, že je tady strašně velký provoz aut, že omezují ty autobusy najetí na zastávku, vyjetí.
2: Už teď je jasné, že se přesunou odstavná parkoviště před budovami a zkrátí se přechody pro chodce. Pokračuje starosta za hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
4: Chtěli jsme tenhle jeden hlavní nejvíc využitý upravit podobou takového barevného asfaltu, který víc těm chodcům jako nabízí tu logickou trasu.
2: Práce měly začít v létě, to ale Správa železnic zahájí kompletní rekonstrukci nádraží. Prostor před ním se tak dočká úprav nejdřív za 2 roky. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Kompletní rekonstrukce kulturního domu za 62 milionů korun začne tento měsíc v Cehnicích na Strakonicku. Obec budovu zateplí, na střeše bude fotovoltaika a v suterénu vzniknou místo sklepů šatny. Hlavní sál bude podle nezávislé starostky Heleny Sosnové přizpůsobený novému využití.
5: Přišli jsme s myšlenkou, protože my tady máme tu základní školu, která nemá tělocvičnu, že bychom vlastně z toho kulturního domu udělali takovou sokolovnu, aby tam nejenom mohly být kulturní akce, ale hlavně, aby tam mohla škola chodit cvičit.
0: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri dnes znovu vypovídá u soudu. Obžalovaný je ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Podle obžaloby s ním měla souhlasný sexuální styk, při kterém si ale sundal prezervativ. S tím už nesouhlasila. Když se proti tomu ohradila, Feri ji podle obžaloby odbil a styk dokončil. Feri dnes u obvodního soudu pro Prahu 3 znovu vinu odmítl. Rozporuje například, kde se událost měla stát, nebo že se mu dívka následně vyhýbala. Dominik Feri si aktuálně za další 2 znásilnění a jeden pokus o něj odpikává 3letý trest ve věznici v Teplicích. Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech. Podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Zabí prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět. Akci označilo za nebezpečnou eskalaci. Irán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude polojasno až oblačno, pouze výjimečně budou vznikat slabé přehánky hlavně na horách. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie aktuálně vyšetřuje dopravní nehodu v Petrohradské ulici v Táboře. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: A ten právě dnes v pondělí 18. května startuje na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice přesně ve 12 hodin a 6 minut. Vaší průvodkyní dnešními písničkami pro radost budu já, Adéla Jirkalová, tak buďte vítáni při poslechu vaší oblíbené dechovky a nebudeme zdržovat, protože před sebou mám celou řadu gratulací od vás a pro vás. Generální ředitel Motor Jíkov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motor Jíkov strojírenská paní Ivetě Růžičkové k jejímu životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Prosím o zahrání písničky od kapely Jižani. Ty naše jihočeské hrajeme paní Ivetě Růžičkové a přejeme jen to nejlepší.

Posloucháte písničky pro radost a máme tady dvě gratulace, obě k šedesátinám a obě do Rybovy Lhoty. Jsou to pánové Jiří Skořepa a také František Aujezdecký. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavencům do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. To je tady psáno, teď už je to i dáno, takže oběma pánům, jednak Jiřímu Skořepovi a jednak Františku Aujezdeckému, přejeme k tomu jubileu 60 let jen to nejlepší. A na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posíláme Březovskou desítku.

Milé rádio, zahrajte prosím pro našeho souseda Míru Kurce k dnešním 60. narozeninám jeho oblíbenou písničku Malý hošík černovlasý. Milý Míro, dneska ti hrají malého hošíka černovlasého a my víme, že je to tak trochu historická rekonstrukce. Kdysi blondiáček, dneska elegantně šedovlasý borec, co ví, že stříbro na hlavě je známka zkušeností, ne stáří. Přejeme ti pevné zdraví, radost z vnoučat a ať máš pořád důvod se smát. Klidně i tomu, že černé vlasy už zůstaly jen v názvu písničky. Za sousedy nechávají hrát Petr a Blanka z Teletiny. Děkujeme za zahrání a moc rádi vás posloucháme. My rádi plníme vaše přání. Před námi je Budvarka a Malý hošík. Hrajeme k 60. do Horního Třebonína panu Miroslavu Kurcovi. A přejeme jen to nejlepší.

0: Smíčky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Dobrý den, prosíme o zahrání našemu bratrovi Františkovi Drsovi z Bošilce k dnešním 70. narozeninám. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let. Buď stále tak aktivní a plný sil jako doposud. To ti od srdce přejí tví sourozenci Miroslav a Marta a Zdena s rodinami. Přání jest přečteno, věřím, že se dostalo k panu Františku Drsovi, který slaví právě dnes 70. narozeniny, a stejně tak věřím, že se k němu dostane i písnička Kdyby byl Bavorov od Podhora.

Za námi Podhoranka a před námi Krajanka v dnešních písničkách pro radost s datem 18. května. Co jsem ještě nepřipomněla, že svátek právě dnes slaví Nataša, je to ruská domácká obdoba jména latinského původu Natálie, která se vykládá jako rodný den nebo dítě Vánoc. Tak všem Natašám, které právě teď poslouchají, přejeme samozřejmě jen to nejlepší. A jdeme na další narozeninové gratulace. Leoš Brichta z Nových Hradů slaví 70. a do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. To jest jedno přání a stejné jubileum, tedy 70. se dnes slaví také v Lažištích. Dnes slaví své 70. narozeniny pan Elmar Čaflovič. Přejeme vám pevné zdraví, protože bez něj nestojí život za nic. Naše oči musí být pravděpodobně čas od času umyté slzami, abychom mohli vidět život jasnějším pohledem. Občas, když řeknete, jsem v pohodě, chcete, aby se vám někdo podíval do očí, objal vás a řekl, já vím, že nejsi, ale já jsem tady. Krásné narozeniny přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. My přejeme srdečně oběma zmíněným pánům, panu Elmaru Čaflovičovi a panu Leoši Brichtovi, jen to nejlepší k jejich jubileu. A posíláme májový deštíček.

Dnes slaví paní Zuzana Prachařová z Kozárovic své krásné půlkulaté narozeniny. Chtěl bych jí touto cestou popřát vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu spokojených let v naší obci. Zahrajte prosím paní Prachařové nějakou veselou píseň. Děkuji za celé zastupitelstvo, Milan Suchan, starosta. Tak k 75. nám do Kozárovic paní Zuzaně Prachařové hned za chvíli bude hrát posádková hudba Tábor, od Tábora až k nám. A máme zde ještě přání do Zalužan, též k 75. narozeninám, tentokrát paní Libuši Kotrčové. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti k vašim narozeninám přeje zastupitelstvo obce Zalužany, zastoupené starostou Tomášem Pecharem. Paní Kotrčová, Libuško, i pro vás tato krásná písnička. Oběma zmíněným dámám přejeme jen to nejlepší.

Další gratulace v rámci písniček Pro radost s datem 18. května jest před námi. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a už za okamžik na našich rozhlasových vlnách uslyšíte Babouky. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Danuši Lukášovou z Nihošovic k 75. narozeninám a pro paní Hanu Bedlivou z Nihošovic k 70. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích. Tolik jedno blahopřání a mám tady ještě jedno, tentokrát pro pana Františka Jindru do Těšínova k 77. narozeninám. Hezký den přejeme, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka, dědu, manžela, kamaráda, pana Františka Jindru z Těšínova, který včera oslavil krásné narozeniny. Přejeme hlavně zdravíčko, trochu toho štěstí, ať život běží tak, jak chceš, bez zbytečných starostí a slz. A tak života užívej, na svět se usmívej, přeje manželka Maruška, děti s rodinami a vnučky. Děkujeme za zahrání. Není vůbec za co, my vám opět rádi vykouzlíme úsměv na tváři. Před námi tedy Babouci, až půjdu z hospody a hrát budeme pro dámy Danuši Lukášovou a Hanu Bedlivou z Nihošovic a pro pana Františka Jindru. Vše nejlepší. Toho zdravíme do Těšínova.

12.37, to je aktuální čas. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a opět jdeme blahopřát. Tentokrát do Tábora panu Zdeňkovi Vondrákovi k 78. narozeninám. Vše nejlepší tatínkovi k dnešním narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdraví, ať si ještě dlouho mezi námi přejí děti Michal, Monika, Lucie, vnučky Kája a Týna, vnoučata Marek a Natálka. Tak to jest jedno blahopřání panu Zdeňku Vondrákovi do Tábora a to druhé poputuje k 79. narozeninám do Týna nad Vltavou paní Janě Kunové. Milá babičko, přejeme ti k tvým 79. narozeninám hodně štěstí a hlavně zdraví. Ať si tu ještě dlouho s námi. To ti přejí děti, vnoučata a pravnoučata. I paní Janě Kunové do Týna nad Vltavou posíláme Moravěnku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A pokračujeme krátce před 12:45. Tentokrát budeme posílat pozdrav dočkyně panu Ivo Loudovi k 80. narozeninám. Vše nejlepší k 80. narozeninám přejí hasiči Čkyně. Nějakou hasičskou skladbu jste si přáli? My samozřejmě velmi rádi hrajeme a kterou jinou, než že hasiči jedou. Právě pro vás, pane Ivo Loudo, dočkyně k 80. narozeninám.

Za námi na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice studiový orchestr Jana Slabáka. A pokračovat budeme s veselkou Ladislava Kubeše hned v zápětí. Prosíme o písničku pro paní Alenku Kofroňovou z Nových dvorů, která oslavila v pátek 15. května své kulaté životní jubileum. Touto cestou jí chceme popřát všechno nejlepší a pevné zdraví, ať se i nadále užívá radosti ze své rodiny a hlavně ze svého vnuka Vašíka. Mimo toto jubileum také v únoru oslavila se svým manželem diamantovou svatbu a tak přejeme i do dalších let spokojený a veselý život. Hasičky a hasiči z Nových dvorů. Prosíme o nějakou veselou polku, která paní Kofroňovou potěší a s manželem si zaspívá nebo i zatančí. Ano, tak věřím, že žertovná polka splní svůj účel hned v zápětí a já jenom připomenu, že ji posíláme k 80. narozeninám do Nových dvorů u Opařan paní Aleně Kofroňové. Vše nejlepší!

A další blahopřání na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice míří do Doubravky paní Květě Ťupové ke 94. narozeninám. Posíláme přáníčko, lásku, štěstí, zdravíčko. Krásné narozeniny ti přeje dcera Věra. Vnoučata Jirka, Hanina, Jitka, Zbyněk a pravnoučata Natálka, Nikolka, Kája, Michal, Žaneta, Bára a Zbyněk. Prosím o zahrání písničky Krásný sen od Božejáků. Děkuji. Přání jest předem splněno, Božejáci hned v zápětí a já ráda připomínám, že tato gratulace hudební letí do Doubravky ke 94. narozeninám paní Květě Ťupové. Přidáváme se k jistě mnoha gratulantům.

Dne 18. května má narozeniny paní Marie Pučeglová z Dolní Pláně, okres Český Krumlov. Starosta obce Věžovatá Pláně Lukáš Marek, hospodářka a všichni členové obecního zastupitelstva posílají písničku a do dalších let přejí hodně zdraví a životní pohody. Ano, tak my samozřejmě k narozeninám paní Marie Pučeglové do obce Věžovatá Pláně velice rádi posíláme další krásnou písničku v písničkách pro radost. Valdoufinka, vše nejlepší.

Milí přátelé Českého rozhlasu České Budějovice, pro dnešek jsou písničky pro radost téměř u svého konce. Nicméně před námi je ještě jedna vele důležitá gratulace, a to k rovným stým narozeninám. To blahopřání posíláme do Horního Záhoří panu Jiřímu Krajplovi. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Já připomínám ten úctyhodný věk 100 let. Právě tuto číslovku dnes slaví pan Jiří Krajpl v Horním Záhoří. Přejeme jen to nejlepší a přidáváme se k jistě mnoha gratulantům. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a těším se zítra ráno krátce po 5. hodině opět naslyšenou.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Středoškolákům začínají ústní maturity, skončí 10. června. Navazující úsek silničního obchvatu Trhových Svinů u Otěvěka se začne stavět za 3 roky. Výletní loď s Hantavirem dorazila do Rotterdamu k dezinfekci. Dnešní teploty vystoupí na jihu Čech k 19 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Na některých středních školách v Česku dneska začínají ústní maturity. Potrvají do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
2: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase 2 zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
0: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Jihočeský kraj začal s přípravou projektu na stavbu silničního obchvatu Otěvěka a Veselky u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Stavba víc než 4-kilometrové přeložky bude stát podle odhadu vedení kraje necelých 280 milionů korun. Stavět se začne v roce 2029, potvrzuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek z hnutí Naše Česko.
3: Tu trasu mezi Veselkou a Otěvěkem, kde je spousta zatáček, tak to chceme narovnat. Bude to navazovat na obchvat Trhových Svin, takže by tam v budoucnosti měla být pohodlná rovná silnice. Začínáme projektovat, pak bude nutno vydat stavební povolení, výkup pozemků.
0: Nizozemská výletní loď MV Hondius zasažená hantavirem dorazila do rotterdamského přístavu. Tam jí čeká dezinfekce. 25 členů posádky a 2 lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě zbyl jen nezbytný personál a lékaři. Všichni turisti jsou evakuovaní a v karanténě. Onemocnění nepřežili 3 lidi. Dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test.
1: Počasí.
0: Jih Čech je polojasný až oblačný, jen výjimečně se objevují slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teploty se pohybují kolem 17, na horách kolem 12 stupňů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů a k ránu se můžou vyskytovat mlhy. Zítřek bude ze začátku skoro jasný, dopoledne oblačný až zatažený. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 12. do 15 stupňů. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na dálnici D3 na 71. kilometru u Chotovin ve směru na Prahu je odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: host.
1: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku, třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Spaniol, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak

0: sazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve Třech mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no, bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi, no.
1: Tak účastníkem... kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, nebo, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes druhý kolo. S těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě tedy na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím. No. Takže takhle vás objevil. A název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní. Můžeme se smát a brčet smíchy. Tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? Já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako protože já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, protože jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, s kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i tomu možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících, a zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogy ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube, a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční a už v té době jsem nabíral ty sledující tam, a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako... To byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco nového, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco nového, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl... Už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže... A Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele.

0: Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
1: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není vložit, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vložit, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srdu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav Protence.

0: materiál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli na šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou. Tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube. Ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna vlastně až do října, koncertujeme.
0: Tak, koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty, a také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni,
1: na
0: Sparta Festu, budete tam vlastně hosty, nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert, je to koncert jako každý jiný, prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Sparťan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc, takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak, Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben, květem, přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes ten den tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehrutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikdy není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Už jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Řekli

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Tábor připravuje úpravu rušné křižovatky mezi nádražím a Husovým parkem. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa Švédsko. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 5 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Tábor chystá obnovu prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím. Projektem za desítky milionů korun chce vnést pořádek do dopravní situace. Teď se v prostoru před nádražím míchá osobní a hromadná doprava společně s chodci. Oslovení architekti aktuálně pracují na prověřovacích studiích.
2: Paní Věra se v blízkosti vlakového a autobusového nádraží pohybuje pravidelně.
3: Přijde mi, že na ten provoz autobusů celkově, že je tady strašně velký provoz aut, že omezují ty autobusy najetí na zastávku, vyjetí.
2: Už teď je jasné, že se přesunou odstavná parkoviště před budovami a zkrátí se přechody pro chodce. Pokračuje starosta za hnutí Tábor 2020 Štěpán Pavlík.
4: Chtěli jsme tenhle jeden hlavní nejvíc využitý upravit podobou takového barevného asfaltu, který víc těm chodcům jako nabízí tu logickou trasu.
2: Práce měly začít v létě, to ale Správa železnic zahájí kompletní rekonstrukci nádraží. Prostor před ním se tak dočká úprav nejdřív za 2 roky. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Smíšený pěvecký sbor Kanzona dneska zaspívá v kostele Na dobré vodě u Českých Budějovic. Výtěžek benefičního koncertu, který začne v 19 hodin, podpoří letní tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Skladby na programu vyjmenovala sbormistryně sboru Petra Nová.
5: Posluchači se mohou těšit na jazzovou mši Boba Chilcota, gospely a úpravy lidových písní, které patří neodmyslitelně k našemu stálému repertoáru. Takže trochu jazzu, trochu duchovna, trochu folkloru.
0: Sport.
1: Čeští hokejisti dneska ve 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit, pokračuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
6: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
0: Počasí.
1: Jih Čech je polojasný až oblačný, jen výjimečně se objevují slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teploty se pohybují kolem 17, na horách kolem 12 stupňů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů a k ránu se můžou místy vyskytnout mlhy. Zítřek bude ze začátku skoro jasný, dopoledne pak oblačný až zatažený. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou zítra mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 12 do 15 stupňů. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zpomalte na silnici 137 u Slap na Táborsku. Máme hlášeno, že tam po silnici pobíhá kůň. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné a pohodové jihočeské odpoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se vydáme do malé vesničky Paštiky u Blatné na Strakonicku. Přihlásí se živě do vysílání náš regionální stopař Petr Kubát. A také se dozvíte, že hladina rybníku Rožumberk u Třeboně je více než půl metru pod normálem. Jaké to má důsledky? Prozradíme. A z písniček, které nestárnou, se můžete těšit například na Petru Janů. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 12 minut po 14. hodině. Tak málo vody v rybnících rybáři na jihu Čech nepamatují několik desítek let. V některých chybí až 25% vody. Na obnažených rybničních březích se někdy táhnou kilometrové písčité pásy, které připomínají pláž. Z dálky jsou vidět i na Rožumberku u Třeboně, největším rybníku na světě.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak, chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožumberk Stanislavem Westfálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí zde v současné době kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožumberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů, kdy jsou ty píseční pláže vidět, a to tak vejít nemá. A kdybychom chtěli se jít vykoupat, tak půjdeme dalších 100 metrů do vody a budeme mít vodu po kolena.
2: Vy jste si museli poposunout i loď, vidím tady vpravo, aby vám nezůstala na suchu.
1: Jelikož ta loď je poměrně těžká, tak jsme si ji na vodu museli posunout, aby jsme vůbec mohli kontrolovat rybník, po případě přikrmovat, a jsme taky hodně dalekonosní.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody, které naše rybníky zadržují, což je asi 75 milionů kubických metrů, nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnících na okrajích, protože tu centrální část máme jakž takž zásobenou zlatou stokou, ale jak vidíte, i ten na Rožumberku to není všespásné. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, které by v tuto dobu měly být na běžné hladině, ale v současnosti jim chybí několik desítek centimetrů vody.
2: Rybáři bojují s nedostatkem vody už několik let. V současnosti je ale podle Vladimíra Kukačky situace extrémní.
3: Ten nedostatek sněhových srážek, na kterých jsou většinou ty rybníky po podzimních výlovech závislí, je poslední dobou tak extrémní, že my jsme vlastně v loňském roce přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu.
4: Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
3: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo tak mizivé, že nám sotva pokrylo ten odpar, který z rybníků v současnosti máme.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnících nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Už jste někdy ochutnali pamperiškovou kávu? Podrobný recept na to připravit si nabízí Anna Bednářová ve své nové knize. Podrobnosti za chvíli. Sugar.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Celý rok s bylinkami od ledna až do prosince. Podrobný návod na to, jak se cítit dobře za pomoci darů přírody od ledna až do prosince, detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití, jak sama autorka potvrdila v našem dnešním dopoledním vysílání. Moderátor Matěj Vodička se jí například zeptal, proč svou úvodní kapitolu v knize pro měsíc leden spojila s bylinkami vhodnými na potíže močových cest.
1: Vodítkem pro mou knihu, vlastně tu logickou strukturu, tam je to, že vlastně každý měsíc se zabývám soustavou orgánů nebo orgánem, který vlastně bychom si měli posilovat v tom daném měsíce. Je to, vychází to jako, inspiruje se tradiční čínskou medicínou, protože mě už mnoho let vlastně toto řazení dává velký smysl, protože hodně i koresponduje s tím, jaké rostliny třeba rostou zrovna v té době, v tom měsíci. A ten leden je období, kdy vlastně bychom se měli více zahřívat, více odpočívat, být takový jako zahrabaní, čerpat tu energii zase na to jaro a můžete se vlastně zaměřit na doporučení na stravu, na životní styl a bylinky. A jelikož já vlastně se nejvíce orientuju v té bylinkové části, tak jsem tam právě doporučila to, jaké bylinky můžeme užívat právě v tom lednu, protože že pokud se chceme cítit zdraví a dobře během celého roku, což je vlastně i pod titulem mé knihy, tak je třeba vlastně opečovávat své tělo, věnovat mu nějakou pozornost a právě ten leden je příležitost, kdy si můžeme opečovat ty močové cesty. Aby právě jsme byli zdraví, měli je posílené a aby jsme neměli, je to taková prevence toho, aby jsme ty potíže později neměli.
2: My jsme mluvili, ano, o těch lednových typech, teď se dostaneme k těm únorovým, protože tam mne třeba zaujaly rady, jak využít pampelišku, kterou doporučujete třeba jako dekoraci pro ozdobení jídla, ale mě osobně vlastně zaujala pampelišková káva a zároveň i to, že k té pampelišce přistupujete opravdu jako k bylině, ačkoliv pro mnoho lidí je to rostlina, které si často ani nepovšimnou, prostě de facto jí skoro kolikrát pošlapeme po trávě. Můžete ale posluchačům popsat, jak přesně se dělá taková pampelišková káva?
1: Takže musíte se vydat na její kořeny, to je základ a nejlépe v době na jaře nebo na podzim, kdy právě ta účinnost těch jejich kořenů je největší, protože síla té byliny je ještě pod zemí, takže klidně únor, březe, nebo pak případně, když nestihnete, tak můžete i v říjnu, v listopadu, než začne mrznout, vykopete ty kořeny a co nejdříve je očistíte nějakým kartáčkem, nemusíte je loupat a nemusíte je loupat. A pak vlastně si je nakrájíte na menší, hruba stejně velké kousky, protože pak je budeme pražit. A když si třeba pampeliškový kořen koupíte, což je taky možné, tak to zase není úplně ono, protože tam ta každá část toho kořena je trošku jiná, je tam takový prach, někdy tam máme různou jako hlínu ještě v tom zamíchanou. A když si to pak opražíte, tak to není ono, protože něco se vám prostě opraží rychleji a pak to může být hořké. Takže základ je nakrájet na zhruba stejně velké proužky, plátky, které usušíte na vzduchu a pak usušené je opražíme na pánvi do hněda, tak aby se nám to prostě nespálilo. Tam jde o to vychytat ten správný okamžik, protože když to je opražené málo, tak ta chuť té kávy není tak výrazná. A když zase moc, tak je to hořké. Takže je to trošku alchymie, třeba to vyzkoušet a pak si to normálně namelete v mlýnku tu směs, vložíte do nějakého hrnečku, kam dáte hrnek vody a přivedete k varu a pak necháte louhovat asi 10 minut a pak můžete popíjet jako náhražku kávy, taky má očistné účinky a vlastně má v sobě všechny ty léčivé účinky, jako má pampeliška.
0: Celý rozhovor s Annou Bednářovou, ve kterém zazní i další užitečné rady, si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra vám nabídneme reprízu rozhovoru s hudebním skladatelem, jazzovým pianistou a dirigentem Milanem Svobodou, který byl hostem naší stanice začátkem letošního března. Povídání s hostem Matěje Vodičky si můžete naladit každý všední den po 11. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za 2 minuty bude 2:30. Teď jsou tu sportovní ozvěny, slovo dostává Kamil Jáše.
1: Sportovní ozvěny.
2: Silon Táborsko si prodlouží sezónu, míří do baráže o první fotbalovou ligu. Volejbalistky Madety budou hrát českou extraligu. Sportovci přispěli nemocné Zorince 1 000 000 korun. Dobrý den, jsou tady sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Ty dnešní naplníme převážně dobrými zprávami, tak ať se vám příjemně poslouchá. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
2: Volejbalistky Madety České Budějovice budou hrát v příští sezóně nejvyšší českou soutěž. Svaz nabídl klubu, který hraje pod organizační strukturou Jihostroje, místo v extralize. Trenér Zdeněk Pekař přijal informaci od manažera Jihostroje Roberta Mivky a okamžitě vymýšlel první extraligové plány.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
3: No tak na 90% asi to tak vyznívá, no. Dostali jsme informaci od Bobana Mivky, že všechno běží směrem přes vás, aby se potvrdily nějaký technikálie, a když to dopadne, tak jsme rádi, že se tam dostaneme, no, po těch letech.
2: Máte radost?
3: No, jasně, určitě jo. Extraliga žen do Budějic patří, si to přeje hodně lidí, včetně nás, a teď už budeme doufat, že aby se to rozvíjelo, aby to těšilo prostě všechny.
2: Ale to není práce jedné sezóny.
3: Ty šance už byly několikrát. Samozřejmě sešly se holky dohromady ve stylu, že vlastně my jsme neměli velkýho odpůrce teďka tento rok, ale loňský rok zase jsme skončili ve finále, 2. místo, takže Levice si to zasloužili. Ty se vlastně loni dostali, že jo, způsobem rozšíření ligy, a není to jednoduchý se dostávat nahoru jenom tím, že porazíte v baráži někoho. A nám se to teda podařilo několikrát, ale naštěstí teda pro někoho je to smůla, že jo, Olomouc. To je sportovní život a my jsme rádi, že teďka, jestli jsme na tahu, tak jsme šťastní.
2: Už plánujete konkrétní přípravu a bude jiná, bude extraligová?
3: No musí. Hlavně my musíme dořešit nějaké posty. Doufám, že to dopadne. Vyznívá to velice zajímavě, když to dopadne. První sezona bude vždycky složitá, takže chceme se na ní rozumně připravit, no, protože je mistrovství Evropy v Brně, takže budeme se snažit celý to připravit tak, aby holky i my jsme byli na to připravení, fyzicky, mentálně, herně.
2: To je to sportovní stránka a zázemí, máte kde hrát?
3: No doufejme, že na Sádkách jsme našli...
2: To je hala Jihočeské univerzity?
3: Ano, a protože se podepsali nějaký smlouvy mezi Jihostrojem a vlastně Vejškama, tak doufáme, že se to potvrdí a pomůže nám to, prostě bylo pěkný, pro nás větší klid. Kdyby se dalo posunout časy tréninku, tak by to bylo fantastický, protože náročný je trénovat od 8 hodin. No, doufáme, že se to podaří.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
2: O postupu do nejvyšší soutěže zabojují v baráži fotbalisté klubu Silon Táborsko. Aktuálně nejlepší jihočeský fotbalový klub vyhrál nad Opavou 1-0. Důležitý gol v důležitém zápase a okamžiku vstřelil Řezáč. Dynamo České Budějovice prohrálo doma s Chrudimí 1-2. K tabulce soutěže se vrátíme v další rubrice sportovních ozvěn. V semifinále MOL ligy ukončil vítězně sérii Kinžvar, který porazil házenkářky Písku 29-27. O bronz si jihočešky zahrají ve středu s Mostem. V Dubném sportovci pomáhali malé Zorince. Povedlo se vybrat přes 1 000 000 korun. Vítězem běhu na 5 kilometrů byl Jan Čapek.
4: Běželo se mi skvěle, hezký počasí, bylo akorát stupňů. Na 5 kilometrů to bylo v pohodě. Běhám v Budějcích za Čečovku, mám ještě jako druhý sport florbal. Nepřišlo mi, že bych to moc napál, jako trošku jo, ale pak jsem trošku to ještě rozdejchal a běžel se dobře.
2: No, je to běh s charitativním podtextem.
4: Bylo to fajn.
2: Z nižších fotbalových soutěží vybíráme zápasy 4. ligy, kterou znáte pod názvem divize. Křimice Soběslav 2-2. Domácí Jakub Kule vyrovnal minutu před koncem. Přeštice Hluboká nad Vltavou 0-1. O výhře jihočeského týmu rozhodl z penalty ve 49. minutě Štěpán Koreš. 26. kolo okořenila Česko-Krumlovská kanonáda. Tachov Český Krumlov 0-6. Hetrik zaznamenal Michal Vávra. Doubravka Milevsko 1-2. Góly vítězů stříleli Šťástka a Kortán. A ještě výsledky extraligy baseballistů. Hluboká Sabat Praha 3-0 a 2-4.
1: Tabulka.
2: Slibovaný pohled do tabulky druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Před posledním kolem je jasné, že Táborsko si zahraje baráž o první ligu. První je jasně zbrojovka Brno 73 body, druhé místo právě Tábor 53 body. Baráž si zahraje i brněnský Artis, který má 52 bodů. Závěr tabulky, České Budějovice jsou 11. nazbírali 34 body, 12. je Chrudim 32, 13. Kroměříž 31, 14. Prostějov 27, 15. Jihlava 26 a poslední je Bčko Sparty 25 bodů.
1: Kam v týdnu za sportem.
2: Podpořit můžete házenkářky Písku, hrají o bronz, nastoupí ve středu doma proti Mostu. Zápas začne v 18 hodin. Možná se společně potkáme právě v Písecké hale. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
1: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Petr Kubát se dnes vypravil na Blatensko. Zastavil se mimo jiné v Paštikách na Strakonicku, kde stojí velmi cenný kostel svatého Jana Křtitele od jednoho z nejvýznamnějších barokních architektů. Více se dozvíme přímo teď od Petra Kubáta. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tenhle významný barokní kostel byl postavený v roce 1753 podle plánu Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Ten je autorem třeba slavného kostela Na dobré vodě u Českých Budějovic. Uznávaný architekt na stavbu prý osobně velmi bedlivě dohlížel. Paštiky navštívil během stavebních prací celkem pětkrát. No a je to opravdu monumentální, nepřehlédnutelná dominanta Paštik. Je vidět už z dálky. Kostel byl postavený na místě původního gotického kostelíku na popud baronky Marie Alžběty Sereniové, tak, aby sloužil všem lidem v okolí. No a unikátní je i vnitřní výzdoba, jak dřevěné sochy, tak nástropní fresky a oltářní obrazy. Kostel ve 20. století chátral, v roce 2019 se podařilo díky dotaci památku opravit. A od loňského roku má opět dva zvony, jak mi řekl kostelník Michal Lehečka.
3: Nový zvon jsme nechali odlít ve zvonařství Michala Votruby v Myslkovicích, protože původní zvon tady chyběl. Když se tenhle kostel postavil, byly tady dva zvony, jeden z roku 1505, jeden z roku 1573. A ten novější, protože oni zněli oba stejně, tak tehdy se rozhodli, že ho prodají. Ten zvon zvoní i dneska, stále celou dobu v Kunicích u Prahy, mají ho dokonce i v erbu obce. No a my jsme řešili situaci tak, že jsme vyhlásili veřejnou sbírku na odlití nového zvonu, a tak, aby měl rozdílný tón od toho původního, a nechali jsme ho odlít. No. Teď je to, jak to historicky bylo, je doplněná zvonová soustava kompletně, zvony jsou vlastně tři. Ten původní zvon pak byl nahrazen. Tenhle zvon od Michala Votruby a ještě máme doplněný umíráček.
1: Petře, můžou si lidi prohlédnout i interiér kostela?
2: Ano, je to možné po domluvě s vedením obce Bezdědovice, pod kterou Paštiky spadají. Na webových stránkách najdete kontakty na obecní úřad, kde vám rádi předají kontakt na kostelníka Michala Lehečku a můžou se tam přijet podívat i celé skupiny. Jinak kostel bývá hlavně teď přes jaro a léto z části otevřený. Můžete tam nahlédnout do té hlavní lodě přes Mříž. A taky tam občas místní nadšenci pořádají veřejné koncerty. Před pár dny tam byl třeba benefiční recitál zpěvačky Leony Machálkové za doprovodu klavíristy Petra Berkyho a výtěžek šel na opravy a údržbu kostela. Další akce pak zase plánují zřejmě v červenci a v říjnu.
1: Říká regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, děkujeme, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Lékařka Maria by už dávno mohla sedět doma a zapomenout na službu v ukrajinské armádě. Je totiž v 7. měsíci těhotenství a i neprůstřelná vesta už jí trochu překáží. Přesto dál slouží u 43. brigády od fronty zhruba 30 kilometrů a stará se o zraněné vojáky. Prý to ještě pár týdnů vydrží.
1: Já už můžu vyjít v dekret.
2: Maria má atestaci z onkologie, je jí 37 a čeká první dítě, což je na ukrajinské poměry docela pozdě. Prý čekala na toho pravého.
3: Manžel sloužil u tankové brigády a po těžkém zranění se z něj stal řidič u zdravotníků. Tak jsme se poznali a před rokem vzali. S dítětem je všechno v pořádku, tak jsem se rozhodla ještě trochu pracovat.
2: Stojíme mezi stromy na kraji vesnice, po cestě i tady visí sítě jako ochrana proti dronům. Maria se usměje a pohladí si břicho.
3: Neprůstřelnou vestu si oblékám s uniformou jenom blízko fronty. Ještě se do ní vejdu. Dám si pod ní něco měkkého a je to.
1: Доброго дня. А я вам можу через часик перезвонити.
2: Чи щось терміново? Než Maria otěhotněla, pracovala u Kupiansku na stabilizačním bodě, což je místo, kam vozí zraněné vojáky přímo z fronty k prvotnímu ošetření.
3: Tady těžce zraněné neošetřujeme, ti jsou blíž k frontě. Já tady dělám hlavně převazy, šití, stehy.
2: O dítě se nastávající matka nebojí.
3: Na těhotenské kontroly jezdím do civilní nemocnice v Charkově. Mám skvělého doktora. Kdyby bylo něco špatně, už bych byla doma.
2: Domů do Záporoží se tedy Maria dostane zřejmě až pár dnů před porodem. V každém případě už ví, že se jim narodí dcera a s manželem vybrali i jméno.
1: Děvečka, Solomia.
3: Bude se jmenovat Solomia. Je to z hebrejštiny a znamená to mír.
1: Mír. V převodu označuje mír.
2: Z východní Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Kvůli opravě mostu v Českém Krumlově začalo na části Vltavy omezení pro lodě. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Strakonice začnou ještě letos stavět nový parkovací dům. Zítřek bude ze začátku prosluněný, dopoledne se ale obloha zatáhne a místy čekáme přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vodáci musí ode dneška počítat s omezením na části Vltavy v Českém Krumlově. Kraj totiž začal opravovat most, který vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidi kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece pro vodáky provizorní průplav. Most je přes 60 let starý a za tu dobu prošel jen jednou jedinou rekonstrukcí. Opravený most bude širší a kromě vozovky pro auta na něm bude i pruh pro cyklisty. Práce potrvají do podzimu. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na svoji pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Nový parkovací dům vznikne vedle nemocnice ve Strakonicích. Jeho kapacita bude 216 parkovacích míst. Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. A taky to, že náklady na výstavbu by neměly přesáhnout 100 milionů korun. Místostarosta Rudolf Oberfalzer z hnutí Otevřené Strakonice k umístění nové budovy dodal.
7: Je umístěn jednak strategicky blízko nemocnice, zároveň přes ulici my máme jeden ze dvou domů seniorů i některé úřady jako okresní soud, státní archiv a v docházkové vzdálenosti je centrum náměstí. Sport.
6: Hokejisti Švédska budou dalším soupeřem české reprezentace na mistrovství světa. Švédové často v útočném pásmu využívají obránce při hře v celé třetině. Pohled z brankoviště nabízí gólman Josef Kořenář.
8: Když je možnost hráče třeba čelem do mantinelu, tak je dobrý si zkontrolovat ten obraz té hry a koukat, jestli někde někdo nenajíždí nebo upozornit třeba beky, že někdo si jíždí za záda. Ale ne všechno to zvládá golman, musí ty hráči se koukat okolo sebe a upozornit jeden druhýho.
6: Zápas Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut. Rozbruslení hokejové reprezentace před utkáním vynechal ze zdravotních důvodů obránce Michal Kempný. Jinak se trenéři plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje proti Dánům.
5: Počasí.
6: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, jen výjimečně se objevují slabé přehánky, a to hlavně na horách. Teploty se pohybují kolem 17, na horách kolem 12 stupňů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů. Zítřek bude ze začátku skoro jasný, dopoledne oblačný až zatažený. Místy se vyskytnou přehánky, odpoledne pak výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 12 do 15 stupňů. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Opatrní buďte, u Dačic na silnici 407 řeší policie nehodu osobního auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Nepřehlédnutou dopravní křižovatku před táborským vlakovým a autobusovým nádražím čeká velká proměna. Detaily v našem vysílání už za chvíli. A také si v této hodince představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. Počkejte si. K tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Bude tady Věra Martinová. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 15. hodině. Mezi autobusy, nákladními i osobními auty se musí každý den proplétat cestující před Táborským nádražím. Město chce prostor upravit tak, aby byl přehlednější a bezpečnější. Změny za desítky milionů korun se dotknou i přilehlého Husova parku.
1: Přijde mi, že na ten provoz autobusů celkově, že je tady strašně velký provoz aut, že omezují ty autobusy najetí na zastávku, vyjetí.
2: Paní Věra se v blízkosti vlakového a autobusového nádraží pohybuje pravidelně.
1: Myslím si, že ty auta by se tady mohly, nevím jakým způsobem, ale trošku zredukovat. Aby prostě, když ten autobus teda najíždí, tak aby mohl najet, než mu tam z vedlejší ulice najede auto.
2: Husté dopravy v místě, kde prochází velký počet chodců, si všímá i radnice v čele se starostou za Tábor 2020 Štěpánem Pavlíkem.
3: Už jenom, kdy tady stojíme, tak téměř nevidíme proluku mezi projíždějícími auty nebo autobusy.
2: Celý přednádražní prostor chce město upravit tak, aby byl pro všechny přehlednější a hlavně bezpečnější.
3: Je to vstupní brána do města, kdokoliv přijede vlakem na nádraží, autobusové nebo vlakové, a vystoupí, tak to je to první, čím projde, takže se v tom musí jednak zorientovat, aby pro něj bylo přehledné, kudy má jít, a bezpečné ve smyslu toho, aby ho nikdo neohrožoval, neobtěžoval, jestli nemá 10 korun a tak.

0: Tak.
1: Štěpán Pavlík naráží na přilehlý Husův park, kde se schází bezdomovci a podnapilí lidi. A právě kvůli nim se paní Věra místo vyhýbá.
2: Ta společnost, co se tam schází, je opravdu možná ne nebezpečná, každopádně nepříjemná. Otravujou, jsou hluční, vulgární.
1: I na úpravu spojnice mezi nádražím a centrem města jeho vedení myslí. V budoucnu by se v parku mohly konat třeba pravidelné trhy.
2: Bylo by fajn, kdyby se to změnilo, kdyby si člověk opravdu, když čeká na autobus, mohl v tom parku sednout do stínu anebo porelaxovat jen tak jako.
1: Městská architektka Kateřina Čechová popisuje, jak vypadala úvodní schůzka s oslovenými urbanisty.
3: Hodně dotazů se týkalo provozu autobusového nádraží, zejména nějaké možné redukce nástupišť, jak třeba fungují odstavy autobusů, protože počtu těch odstavů tady bývá poměrně hodně.
1: Tři týmy architektů na základě terénního průzkumu vypracují do konce léta prověřovací studie.
3: Nejde o to vlastně v tuhle chvíli vytvořit nějaký konkrétní projekt, říct, kudy má vést nějaká cesta v parku nebo jak má vypadat třeba budoucí parkovací dům.
1: Už teď je jasné, že se přesunou odstavná parkoviště před budovami a zkrátí se přechody pro chodce, pokračuje Štěpán Pavlík.
4: Chtěli jsme tenhle jeden hlavní nejvíc využitý upravit podobou takového barevného asfaltu, který víc těm chodcům jako nabízí tu logickou trasu a to, kde nebudou ohrožováni ještě s takovými bezpečnostními sloupky.
1: Práce měly začít v létě, to ale Správa železnic zahájí kompletní rekonstrukci nádraží. Prostor před ním se tak dočká úprav nejdřív za 2 roky. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Víte, jaký sval v našem těle je ten nejsilnější? Odpověď není tak jednoduchá, ale prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvýkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Tady je Český rozhlas České Budějovice. Tento týden v seriálu o jihočeských zvonech zavítáme do Drahova na Táborsku. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je jako farní připomínán už v gotické době v roce 1359. Na jihu nad příčným ramenem chrámové lodi byla v 19. století postavena zajímavá novogotická osmiboká dřevěná věž, pobytá plechem. V současnosti se v ní nachází starý barokní zvon.

0: Starý barokní zvon má hlavní tón Fis 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Urndorfer v Českých Budějovicích. Na zvonu je německý nápis, který v překladu kampanologa Radka Lungy zní: Roku 1653 byl tento zvon ulit k slávě Boha a Panny Marie. Na plášti je relief ukřižovaného Krista se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Z archivních pramenů víme, že v minulosti se ve věži Drahovského kostela nacházela zajímavá trojice zvonů. Všechny byly v různých letech ulity v Českých Budějovicích. Nejstarší byl už z roku 1485, později roku 1831 přelitý Janem Vojtěchem Pernerem. Druhý zvon byl z roku 1716 od Pavla Josefa Haga a třetí z roku 1653 od Šimona Urndorfera. Ten se jako jediný zachoval dodnes. Je zapsán jako státem chráněná kulturní památka. Dva zvony z meziválečné obnovy, byl to 190 kg těžký zvon zvaný Valký a 120 kg vážící zvon Poledník, byly v dubnu 1942 rekvírovány pro potřebu válečného průmyslu. Je velmi potěšující, že dochovaný pěkný barokní zvon je stále na ruční zvonění, které je obecně pro rozeznívání zvonu nejvhodnější. Více si řekneme tento týden, kdy bude starý barokní zvon z Drahova na Táborsku ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Z Drahova Jan Kopřiva, Český rozhlas.
1: Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli písničku od Marie Rotrové, tak si počkejte. Většina z nás určitě zná pojem párek v rohlíku. Někteří ale možná už také vědí, že na jihu Čech, zvláště v Českých Budějovicích, mu zdejší rodáci neřeknou jinak než Picador. Aby ne, vždyť právě tady před 54 lety Picador vznikl. Ale jedním z jeho velkých konkurentů je takzvaný hot dog, tedy v překladu horký pes. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a jak a kde hot dog vznikl? Tak do tohoto tajemství vás právě teď zasvětí redaktor Zdeněk Zajíček a šéfkuchař Miroslav Dušek.
1: Máte kremskou?
2: Vy jste si koupila Picador?
1: Ano.
2: Chodíte na něj často?
1: Často.
2: Takže chutná pořád?
1: Pořád, čím dál víc bych řekla.
2: Českobudějovický Picador, tedy to, co všude jinde znají jako párek v rohlíku, má sice stále ještě své zákazníky, ale nabídka trhu je dnes už tak široká, že Picador stojí takřka na okraji zájmu. Koncept vymyslel českobudějovický řezník Václav Masopust. Jak se v různých pramenech shodně uvádí, inspiraci našel při dovolené ve Španělsku, a to jak v receptu, tak výrobku samotném a názvu. Protože Picador je podle definice zápasník z bíky vyzbrojený kopím. Pojďme se teď zeptat ještě Jaroslavy Hofmann, která zákazníky obsluhuje a Picadory vyrábí přímo tady na místě. Já si objednám jeden Picador. S čím ho můžete nabídnout?
3: Můžu vám ho nabídnout s kečupem, s hořčicí, s kremskou hořčicí, anebo ty, co mají rádi mls, si dávej tatarku.
2: Já si dám kečup a hořčici dohromady. Je to možné?
3: Je to možné.
2: Jak se to dělá?
3: Správně se napíchne rohlík, počká se, až se prohřeje.
2: A jak poznáte, že je ten párek správně prohřátý? Podle ruky to už máte?
3: Přesně podle ruky, musí hřát do ruky. Někdo má rád i křupavější, že mi vyloženě řekne, že ho chce, aby byl křupavej, tak se tam nechá díl. A jakmile ho tam necháte mít, tak to těsto se jako lepí na ten párek a nejde řádně dovnitř.
2: Takže teď párek a do kečupu. Do rohlíku.
3: Ono musí se namočit víckrát, aby to šlo dolů, ale ono se to taky po každý nepovede. Jo. Jsou třeba maminky, co chtějí, tak já jim říkám dětský párky, co jenom ušmudlám hořešek, aby děti něco viděli a nebyli špinaví. Dospělí si berou spíš sekanou hambáče řízky.
2: Picador zažíval své chvíle slávy v 70., 80. a 90. letech. Pak už jej z nabídky začaly vytlačovat především hamburgery nebo to, čemu říkáme hot dog, ale příliš o tom nevíme. Jaký je vlastně rozdíl mezi Picadorem a hot dogem?
3: Hodně velký, protože hot dog je do bagety. I na jedné straně je kečup hořčice, smažená cibulka, kyselý zelí, párek a navrch je tatarka. A u toho premium je to posypaný sýrem.
2: Hot dog, tedy v překladu horký pes, vznikl ve Spojených státech amerických. Jak to s ním bylo a jak se s ním poprvé v životě setkal, nám poví kuchař Miroslav Dušek, který si své kuchařské renomé vydobil právě v USA.
4: Já jsem přijel do New Yorku v 1971, protože mnoho zemí na světě podporovalo československé uprchlíky. Ubytovali nás v hotelu takovým na Broadwayi a byl to takový laciný hotel. Ráno, když jsem vyšel do ulic hladovej, s mojí neznalostí angličtiny, v ruce jsem měl slovník a sedl jsem si do kafeterie tam a čtu tam všelijaký ty věci a pochopitelně jsem se díval na ceny a nejlevnější bylo něco, čemu se říkalo hot dog, tak jsem si to našel ve slovníku a byl jsem trošičku zděšený, že v Americe opravdu řezníci používají psy.
2: A tak proč to... se to jmenuje hot dog?
4: Protože v 16. 17. století byl emigrant, několik emigrantů z Německa, který přijeli do New Yorku a do Chicaga, a protože měli zkušenost s klobásama prakticky, kterým v New Yorkčani začali říkat, protože vypadali jako dach z hund, ten dlouhej, dlouhej, nízký pejsek.
2: Takže vlastně podle jezevčíku, když se to tak vezme.
4: Přesně podle jezevčíku. No a proto tomu začali říkat s těm klobáskám hot dog, protože had je horký, že jsou horký. No a to začalo být velmi populární, protože to bylo levný a chutný. A ty verze hot dogů ve Spojených států jsou neskutečný. Našel jsem 45 verzí hot dogů ve Spojených státech, které se prodávají. A jde to od klasického hot dogu, který se prodává v Coney Island. Mnoho variant toho jsou hot dogy v Chicagu, do kterých se dávají celý papriky a rajčata, chili s fazolema. Jsou hot dogy ze Cincinnati, který mají mletý maso a chili, omáčku ze skořicí. Ty varianty jsou obrovský.
2: Takže příjemné cestování po jižních Čechách, ať už si vyberete hot dog, anebo jihočeský, přesně řečeno budějický pikador. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: průběhu dnešního dne se na nás usmálo sluníčko, ale jak to bude vypadat v dalších dnech? Řekneme si právě teď.
1: Počasí.
0: Je to Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evi, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve, jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné takové pole. Oblačnost, která je teď k večeru, se rozpustí a bude polojasno až jasno. Během noci ale bude na západě kraje přibývat nová oblačnost, takže ráno bude ve výsledku v západní polovině kraje až oblačno a ve východní jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se taky vytvoří mlhy. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Během dopoledne bude od západu oblačno až zataženo postupně na celém území kraje, místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak oblačnosti přechodně a jenom částečně ubyde. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 13. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný vítr západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Co nás čeká ve středu?
2: Vlivem okluzní fronty bude oblačno až zataženo a od západu

0: se místy objeví přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota bude ráno kolem 9 stupňů, odpoledne tak do 20 a vítr opět mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaký bude čtvrtek a pátek?
0: To už se více projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám bude zasahovat od jeho západu. Po oba dny ráno a večer bude slunečné počasí, během dne pak převážně oblačno. Ve čtvrtek se místy ještě objeví v přehánky, v pátek už to bude beze srážek. Teplota ráno bude kolem 9, odpoledne tak do 24 stupňů. Vítr povane většinou mírný severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A v sobotu nebo od soboty dál čekáme ještě oteplení.
1: A s touto poslední informací nás velmi potěšila meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vy taky, děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Housatý muž v saku a s kloboukem, z něhož vyčuhují kudrnaté vlasy. Taky si říkáte, že přesně takhle nějak by mohl vypadat typický jazzman. Tato kritéria do puntíku splňuje jazzový hudebník, skladatel, dirigent a pedagog Milan Svoboda, který byl naším hostem letos v březnu. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 19. května. Povídali jsme si nejen o aktuální tvorbě Milana Svobody, ale zavzpomínali jsme třeba i na jeho krátké působení ve skupině Energit. Tak si nás naleďte, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16. hodina.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by měl od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat celá vláda. Doteď to dělalo ministerstvo financí. Návštěvnost výstavy Hobby v Českých Budějovicích byla letos menší než loni. Noční teploty na jihu Čech budou kolem 3 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého řízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dneska je vyhlásilo ještě ministerstvo. Zítra bude litr benzinu stát maximálně 44 korun a 43 haléře. Litr nafty na nejvýš 42 korun a 2 haléře. 34 tisíc lidí letos navštívilo výstavu Hobby a Czech Food Expo v Českých Budějovicích. Bylo jich o 8 tisíc míně než loni. Podle organizátorů návštěvnost ovlivnilo sobotní deštivé počasí. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin akci i přesto hodnotí pozitivně.
3: Potvrdilo se, že spojení volnočasových aktivit, regionálních produktů, potravinářů a moderní gastronomie návštěvníky oslovuje. Velmi nás těší vysoký zájem vystavovatelů i veřejnosti, ale také skutečnost, že zde firmy navázaly konkrétní obchodní vazby a nová partnerství. Právě podpora obchodu a osobních setkání je jedním z hlavních přínosů obou veletrhů.
1: Cehnice na Strakonicku budou mít na obecních budovách 5 fotovoltaických elektráren. Zastupitelé vybrali tento měsíc dodavatele, který dodání a instalaci zdrojů za skoro 3 miliony korun zajistí. Informace doplňuje nezávislá starostka Helena Sosnová.
4: To jsou budovy na vývařovně, na základní škole a na mateřské školce. Na obecním úřadu a ještě na budově D-sklad. V budoucnu bychom chtěli energii z těch fotovoltaických zdrojů využít ke společnému sdílení, ušetřit na nákladech na veřejné osvětlení.
2: Počasí.
1: V noci se na jihu Čech ochladí na 8 až 5 stupňů, zítřek bude ze začátku skoro jasný, dopoledne pak oblačný až zatažený, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne pak výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách kolem 13 stupňů. Slabý vítr zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor, v Českých Budějovicích v Jírovcově ulici na křižovatce s ulicí Jindřicha Šimona Bára osobní auto tam srazilo cyklistu. A pozor také na silnici 407 u Dačic, tam havarovalo osobní auto. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
1: Humoriáda.

0: že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
1: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Ivana značila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
0: Kdo ano, ti, ano, měla
1: kdo,
0: jsem tam.
1: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
0: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
1: No ale právě ta Ivana chce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
0: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
1: ale
0: kolegové.
1: Ale ne každý je má na vernisáži.
0: Aha, to je pravda.
1: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
0: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude. Tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
1: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl. Začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy. A to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to...
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní, zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit. Ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Taký směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou...

0: To je zajímavá
1: musí říkat jméno,
0: otázka.
1: Jenom ano, ne.
0: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho Otu obdivovala, a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
1: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přežít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže já. Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž. Výborně. Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslavské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkého čurana. Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedoucí, je to pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu, značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťáč. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Sloute to, jo?
10: A je,
9: ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce, no to bylo tak... Já se tak styděl vždycky.
11: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
12: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65 letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak je. A to ano. Už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: To jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
12: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
1: si
12: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, no tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kyrska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ale
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kyrsku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kyrsko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kyrsku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: určitě
2: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kyrsko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon, hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký, co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu s námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zavřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme umladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí, takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Komholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Komholcová rozhodla, že vše pozvadí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Komholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechal zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
9: Ano.
10: Ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde.

0: Teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit.
1: Či vy jste radši byla doma?
0: Já jsem radši doma. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba. Někteří křičeli. Co já se budu takové, tak jsem byla doma.
1: A za vás tedy?
0: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
1: Pani Kolmocová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
0: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
1: Takže jste spolu studovali?
0: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
1: divadelní
0: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
1: Počkejte, takže už před školou, či vy za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
0: Ano.
1: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
0: Před školou už ano, dávno.
1: Dobře, paní Kolmocová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její helec.
0: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
1: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera, že?
0: Ano, tak já mám svého...
1: Svou Jiřinu.
0: Svou Jiřinu,
1: Jiřinu. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji.

0: všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pambu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem, samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No, hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte, ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce, my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli. A jedli.
3: Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo. No,
3: protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Ano. Jak paní Hitnerovou, tak
3: děkuji.
2: Vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
7: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že?
7: Já,
6: víte, čím se teď zabývám, kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, doňo Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručelujím v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Ne, sochu bych nemaloval, doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
6: Ne, zkuzáte, doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
7: Já se těším, já jsem zvědavá.
6: Už to bude?
7: Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
8: Ano.
1: To by bylo něco.
8: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
8: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Benefiční koncert pěveckého sboru Kanzona na Dobré vodě u Českých Budějovic podpoří děti ze znevýhodněných rodin. Kraj Vysočina hledá na 10 let dopravce pro osobní vlaky. Zítřejší teploty vystoupí na jihu Čech k 20 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
3: A v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
1: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu pak jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje. Smíšený pěvecký sbor Kanzona dneska zaspívá v kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic. Výtěžek benefičního koncertu, který začne v 19 hodin, podpoří letní tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Skladby na programu vyjmenovala sbormistryně Petra Nová.
4: Posluchači se mohou těšit na jazzovou mši Boba Chilcota, gospely a úpravy lidových písní, které patří neodmyslitelně k našemu stálému repertoáru. Takže trochu jazzu, trochu duchovna, trochu folkloru.
1: Hejtmanství kraje Vysočina hledá nové dopravce pro osobní vlaky v kraji. Předpokládaná hodnota celé zakázky přesahuje 20 miliard korun. Dosavadní desetiletá smlouva s Českými dráhami platí do roku 2029. Kraj hledá zvlášť dopravce pro motorové vlaky a zvlášť pro elektrické, řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SOCDEM.
5: Předpokládáme, že na motorovou trakci to bude od roku 2029 a na elektrickou trakci od roku 2031. Mělo by to být na 15 let, u té motorové trakce je to 10 let plus 5 let obce.
2: Počasí.
1: V noci se na jihu Čech ochladí na 8 až 5 stupňů.

0: U kránu se ojediněle budou vytvářet mlhy. Zítřek bude ze začátku skoro jasný, dopoledne pak oblačný až zatažený a místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 12 do 15 stupňů. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám dobré zprávy, na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací, bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme do Tábora, kde město chystá velkou proměnu prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím. Řekneme také, proč je na jihu Čech v rybnících nejméně vody za poslední desítky let. A pozveme vás i do Blatné na výstavu Barevná fantazie. Příjemný poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Přesně 7 minut po 17. hodině dostává slovo Petra Pitra, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné pondělní odpoledne. V některých rybnicích na jihu Čech chybí až 25% vody. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě a na jaře. Chybějící voda v rybnicích ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň, vysvětluje výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Buď to jsme omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb. Pokud by tento trend zůstal a rybníky nám zůstaly na takto malé vodě, tak samozřejmě ten ekonomický dopad

0: umístění nové budovy dodal.
1: Je umístěn jednak strategicky blízko nemocnice, zároveň přes ulici my máme jeden ze dvou domů seniorů i některé úřady jako okresní soud, státní archiv a v docházkové vzdálenosti je centrum náměstí.
0: Vodáci musí ode dneška počítat s omezením na části Vltavy v Českém Krumlově. Kraj totiž začal opravovat most, který vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidi kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece pro vodáky provizorní průplav. V Cehnicích na Strakonicku tento měsíc začne kompletní rekonstrukce kulturního domu za 62 miliony korun. Obec budovu zateplí, na střeše bude fotovoltaika, v suterénu pak vzniknou místo sklepů šatny. Objekt bude sloužit nejen ke konání kulturních akcí, ale taky jako tělocvična pro žáky místní základní školy.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mezi autobusy, nákladními i osobními auty se musí každý den proplétat cestující před Táborským nádražím. Město chce prostor upravit tak, aby byl přehlednější a bezpečnější. Změny za desítky milionů korun se dotknou i přilehlého Husova parku.
1: Přijde mi, že na ten provoz autobusů celkově, že je tady strašně velký provoz aut, že omezují ty autobusy najetí na zastávku, vyjetí.
2: Paní Věra se v blízkosti vlakového a autobusového nádraží pohybuje pravidelně.
1: Myslím si, že ty auta by se tady mohly, nevím jakým způsobem, ale trošku zredukovat. Aby prostě, když ten autobus teda najíždí, tak aby mohl najet, ne že mu tam z vedlejší ulice najede auto.
2: Husté dopravy v místě, kde prochází velký počet chodců, si všímá i radnice v čele se starostou za Tábor 2020 Štěpánem Pavlíkem.
3: Už jenom, kdy tady stojíme, tak téměř nevidíme proluku mezi projíždějícími auty nebo autobusy.
2: Celý přednádražní prostor chce město upravit tak, aby byl pro všechny přehlednější a hlavně bezpečnější.
3: Je to vstupní brána do města, kdokoliv přijede vlakem na nádraží, autobusové nebo vlakové, a vystoupí, tak to je to první, čím projde, takže se v tom musí jednak zorientovat, aby pro něj bylo přehledné, kudy má jít, a bezpečné ve smyslu toho, aby ho nikdo neohrožoval, neobtěžoval, jestli nemá 10 korun a tak.
2: Štěpán Pavlík naráží na přilehlé

0: Hlíhu jsou v park, kde se schází bezdomovci a podnapilí lidi. A právě kvůli nim se paní Věra místo vyhýbá.
1: Ta společnost, co se tam schází, je opravdu možná ne nebezpečná, každopádně nepříjemná. Otravujou, jsou hluční, vulgární.
0: I na úpravu spojnice mezi nádražím a centrem města jeho vedení myslí. V budoucnu by se v parku mohly konat třeba pravidelné trhy.
1: Bylo by fajn, kdyby se to změnilo, kdyby si člověk opravdu, když čeká na autobus, mohl v tom parku sednout do stínu anebo porelaxovat jen tak jako.
0: Městská architektka Kateřina Čechová popisuje, jak vypadala úvodní schůzka s oslovenými urbanisty.
2: Hodně dotazů se týkalo provozu autobusového nádraží, na nějaké možné redukce nástupišť, jak třeba fungují odstavy autobusů, protože počtu těch odstavů tady bývá poměrně hodně.
0: Tři týmy architektů na základě terénního průzkumu vypracují do konce léta prověřovací studie.
2: Nejde o to vlastně v tuhle chvíli vytvořit nějaký konkrétní projekt, říct, kudy má vést nějaká cesta v parku nebo jak má vypadat třeba budoucí parkovací dům.
0: Už teď je jasné, že se přesunou odstavná parkoviště před budovami a zkrátí se přechody pro chodce. Pokračuje Štěpán Pavlík.
3: Chtěli jsme tenhle jeden hlavní nejvíc využitý upravit podobou takového barevného asfaltu, který víc těm chodcům jako nabízí tu logickou trasu a to, kde nebudou ohrožováni ještě s takovými bezpečnostními sloupky.
0: Práce měly začít v létě, to ale Správa železnic zahájí kompletní rekonstrukci nádraží. Prostor před ním se tak dočká úprav nejdřív za 2 roky. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Tak málo vody v rybnících rybáři na jihu Čech nepamatují několik desítek let. V některých chybí až 25% vody. Na obnažených rybníčních březích se někdy táhnou kilometrové písčité pásy, které připomínají pláž. Z dálky jsou vidět i na Rožumberku u Třeboně, největším rybníku na světě.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak, chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožumberk Stanislavem Westfálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí zde v současné době kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožumberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané na pohled od břehu takových 30 metrů, kdy jsou ty píseční pláže vidět a to tak vejt nemá. A kdybychom chtěli se jít vykoupat, tak půjdeme dalších 100 metrů do vody a budeme mít vodu po kolena.
2: Vy jste si museli poposunout i loď, vidím tady vpravo, aby vám nezůstala na suchu.
1: Jelikož ta loď je poměrně těžká, tak jsme si ji na vodu museli posunout, aby jsme vůbec mohli kontrolovat rybník, po případě přikrmovat, a jsme taky hodně daleko nosní.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody, které naše rybníky zadržují, což je asi 75 milionů kubických metrů, nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnících na okrajích, protože tu centrální část máme jakž takž zásobenou

0: zlatou stokou, ale jak vidíte, i ten na Rožmberku to není všespásné. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, které by v tuto dobu měly být na běžné hladině, ale v současnosti jim chybí několik desítek centimetrů vody.
1: Rybáři bojují s nedostatkem vody už několik let. V současnosti je ale podle Vladimíra Kukačky situace extrémní.
0: Ten nedostatek sněhových srážek, na kterých jsou většinou ty rybníky po podzimních výlovech závislí, je poslední dobou tak extrémní, že my jsme vlastně v loňském roce přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu.
2: Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků.
0: To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo tak mizivé, že nám sotva pokrylo ten odpar, který z rybníků v současnosti máme.
1: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
0: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
1: Pokud voda v rybnících nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Barevná fantazie, tak se jmenuje výstava žákovských prací, kterou ode dneška hostí Základní umělecká škola v Blatné. Koná se v rámci celostátního festivalu ZUŠ Open. Na výstavu se byl podívat i náš regionální stopař Petr Kubát a o své dojmy se ve vysílání podílel s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Já zdravím přímo z prostor Základní umělecké školy v Blatné. Procházím si tady tu výstavu s názvem Barevná fantazie. Ona je tady v podstatě po celé škole, po chodbách a dokonce teď přichází i nějaká škola už si ji prohlédnout místní, protože během celého týdne tady může kdokoliv přes den přijít a tu výstavu si prohlížet. Může tady chodit po prostorách a jsou tady k vidění všechny možné techniky. Samozřejmě jsou tu klasické kresby, malby, ale i docela takové netradiční malé plastiky. No a jaké techniky děti použily a kolik je tu vystavených děl? Na to už se tady ptám učitelky výtvarného oboru Marcely Bláhové.
2: Tak vystavujeme asi 200 prací přibližně a krom tedy kresby, malby, grafických technik vystavujeme, jak jste říkal, i netradiční techniky. Je to například Powertex, kdy děti pomocí drátu, alobalu, krycí lepenky, různých tkanin a pomocí emulze, která se jmenuje Powertex, vytvářejí tyhle ty krásné sošky. Současně probíhá ještě a pozvala bych žáky, rodiče do restaurace u Šulců, tady pod školou, kde máme také další výstavu.
3: Petře, ZUŠ Open pokračuje v Blatné až do 1. června. Jaké další akce tam pro návštěvníky připravili?
1: Hned zítra je tady na zahradě Základní umělecké školy hudební piknik. Bude to třídní koncert učitelek Markéty Slavíkové a Veroniky Vandové. No a další program už mi popisuje přímo ředitelka Základní umělecké školy Veronika Leopoldová.
4: Tak dobrý den, my budeme ve středu 20. května pokračovat další hudební akcí a to bude dvojkoncert kapel pana učitele Pičmana, který se bude konat od 17 hodin na nádvoří zámku. No a pokud by se nezdařilo a počasí by tomu nepřálo, tak dvojkoncert se přesto uskuteční, ale v koncertním sále školy. Další den, ve čtvrtek 21. května, pořádáme akci pro žáky základních škol s názvem Dech beroucí žestě a neb pojď hrát na trumpetu. A tyto nástroje představí trojice učitelů Karel Pičman, Tomáš Nárovec a Roman Kopřiva. A potom musím říct, že následující den v pátek 22. května máme strašnou radost, že myslím snad úplně poprvé v historii školy pořádáme koncert učitelů od 17 hodin na zámku Blatná. A takovým vyvrcholením našeho programu v rámci ZUŠ Open bude ve čtvrtek 28. května představení V tichu, aneb co slyšíš, když utichnou zvuky civilizace. Od 17 hodin v divadelním sále Sokolovny je to společné představení hudebního, tanečního i výtvarného oboru, které zrcadlí takový pohled na přírodu, člověka a umění.
1: No a já ještě doplním, že festival ZUŠ Open je taky v dalších jeho českých městech. Třeba dnes jsou odpoledne koncerty mladých muzikantů v Třeboni nebo ve Velešině na Českokrumlovsku. Podrobný program celého festivalu najdete na www.zusopen.cz. ZUŠopen.cz.
3: Ze Základní umělecké školy v Blatné na Strakonicku se nám do vysílání přihlásil regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky za všechny informace. Naslyšenou.
1: Krásný den.
5: Den v kraji.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Pousatý muž v saku a s kloboukem, z něhož vyčuhují kudrnaté vlasy. Taky si říkáte, že přesně takhle nějak by mohl vypadat typický jazzman. Tato kritéria do puntíku splňuje jazzový hudebník, skladatel, dirigent a pedagog Milan Svoboda, který byl naším hostem letos v březnu. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v úterý 19. května. Povídali jsme si nejen o aktuální tvorbě Milana Svobody, ale zavzpomínali jsme třeba i na jeho krátké působení ve skupině Energit. Tak si nás naleďte, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dívat svět.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Celý rok s bylinkami od ledna až do prosince. Podrobný návod na to, jak se cítit dobře za pomocí darů přírody od ledna až do prosince, detailně popisuje nová kniha Bylinkové radosti bylinkářky Anny Bednářové. Každá kapitola se zaměřuje na aktuální sezónu, popisuje bylinky a jejich účinky a nabízí praktické tipy pro sběr i různé možnosti použití, jak sama autorka potvrdila v našem dnešním dopoledním vysílání. Moderátor Matěj Vodič se jí například zeptal, proč svou úvodní kapitolu v knize pro měsíc leden spojila s bylinkami vhodnými na potíže močových cest.
2: Vodítkem pro mou knihu, vlastně tu logickou strukturu, tam je to, že vlastně každý měsíc se zabývám soustavou orgánů nebo orgánem, který vlastně bychom si měli posilovat v tom daném měsíce. Je to, vychází to jako, inspiruje se tradiční čínskou medicínou, protože mě už mnoho let vlastně toto řazení dává velký smysl, protože hodně i koresponduje s tím, jaké rostliny třeba rostou zrovna v té době, v tom měsíci. A ten leden je období, kdy vlastně bychom se měli více zahřívat, více odpočívat, být takový jako zahrabaní, čerpat tu energii zase na to jaro a můžete se vlastně zaměřit na doporučení na stravu, na životní styl a bylinky. A jelikož já vlastně se nejvíce orientuju v té bylinkové části, tak jsem tam právě doporučila to, jaké bylinky můžeme užívat právě v tom lednu, protože že pokud se chceme cítit zdraví a dobře během celého roku, což je vlastně i pod titulem mé knihy, tak je třeba vlastně opečovávat své tělo, věnovat mu nějakou pozornost a právě ten leden je příležitost, kdy si můžeme opečovat ty močové cesty. Aby právě jsme byli zdraví, měli je posílené a aby jsme neměli, je to taková prevence toho, aby jsme ty potíže později neměli.
3: My jsme mluvili, ano, o těch lednových typech, teď se dostaneme k těm únorovým, protože tam mne třeba zaujaly rady, jak využít pampelišku, kterou doporučujete třeba jako dekoraci pro ozdobení jídla, ale mě osobně vlastně zaujala pampelišková káva. A zároveň i to, že k té pampelišce přistupujete opravdu jako k bylině, ačkoliv pro mnoho lidí je to rostlina, které si často ani nepovšimnou, prostě de facto jí skoro kolikrát pošlapeme po trávě. Můžete ale posluchačům popsat, jak přesně se dělá taková pampelišková káva?
2: Takže musíte se vydat na její kořeny, to je základ a nejlépe v době na jaře nebo na podzim, kdy právě ta účinnost těch jejich kořenů je největší, protože síla té byliny je ještě pod zemí, takže klidně únor, březe, nebo pak případně, když nestihnete, tak můžete i v říjnu, v listopadu, než začne mrznout, vykopete ty kořeny a co nejdříve je očistíte nějakým kartáčkem, nemusíte je loupat a nemusíte je loupat. A pak vlastně si je nakrájíte na menší, hruba stejně velké kousky, protože pak je budeme pražit. A když si třeba pampeliškový kořen koupíte, což je taky možné, tak to zase není úplně ono, protože tam ta každá část z toho kořené je trošku jiná, je tam takový prach, někdy tam máme různou jako hlínu ještě v tom zamíchanou. Tak když si to pak opražíte, tak to není ono, protože něco se vám prostě opraží rychleji a pak to může být hořké. Takže základ je nakrájet na zhruba stejně velké proužky, plátky, které usušíte na vzduchu a pak usušené je opražíme na pánvi do hněda tak, aby se nám to prostě nespálilo. Tam jde o to vychytat ten správný okamžik, protože když to je opražené málo, tak ta chuť té kávy není tak výrazná. A když se moc, tak je to hořké. Takže je to trošku alchymie, třeba to vyzkoušet a pak si to normálně namelete v mlýnku tu směs, vložíte do nějakého hrnečku, kam dáte hrnek vody a přivedete k varu a pak necháte louhovat asi 10 minut a pak můžete popíjet jako náhražku kávy, taky má očistné účinky a vlastně má v sobě všechny ty léčivé účinky, jako má pampeliška.
1: Celý rozhovor s Annou Bednářovou, ve kterém zazní i další užitečné rady, si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí.
1: Je tu Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evi, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Nejdříve, jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné takové pole. Oblačnost, která je teď k večeru, se rozpustí a bude polojasno až jasno. Během noci ale bude na západě kraje přibývat nová oblačnost, takže ráno bude ve výsledku v západní polovině kraje až oblačno a ve východní jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se taky vytvoří mlhy. Teplota klesne na 8 až 5 stupňů. Během dopoledne bude od západu oblačno až zataženo postupně na celém území kraje, místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak oblačnosti přechodně a jenom částečně ubyde. Teplota zítra vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 13. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný vítr západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
1: Co nás čeká ve středu?
2: Vlivem okluzní fronty bude oblačno až zataženo a od západu se místy objeví přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota bude ráno kolem 9 stupňů, odpoledne tak do 20 a vítr opět mírný západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaký bude čtvrtek a pátek?
2: To už se více projeví výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám bude zasahovat od jeho západu. Po oba dny ráno a večer bude slunečné počasí, během dne pak převážně oblačno. Ve čtvrtek se místy ještě objeví v přehánky, v pátek už to bude beze srážek. Teplota ráno bude kolem 9, odpoledne tak do 23 stupňů. Vítr povane většinou mírný severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A v sobotu nebo od soboty dál čekáme ještě oteplení.
1: A s touto poslední informací nás velmi potěšila meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Vy taky. Děkuju a naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: A na závěr ještě pozvánka k zítřejšímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vydáme se do Vimperka, kde se hned 3 stavby uchází o českou cenu za architekturu. Přineseme také reportáž z táborského divadla Oskara Nedbala a zastavíme se i v Týně nad Vltavou. Zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Rodičovská podpora by se mohla zvýšit o 50 tisíc korun, schválila to vláda. 5 fotovoltaických elektráren na školách nebo na budově obecního úřadu přinese cehnicím na Strakonicku úsporu peněz za energie. Návštěvnost výstavy Hobby v Českých Budějovicích byla letos menší než loni. Zítřek bude na jihu Čech až zatažený místy s přeháňkami. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidi získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
5: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
4: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Cehnice na Strakonicku budou mít na obecních budovách 5 fotovoltaických elektráren. Zastupitelé vybrali tento měsíc dodavatele, který dodání a instalaci zdrojů za skoro 3 miliony korun zajistí. Informace doplňuje nezávislá starostka Helena Sosnová.
6: To jsou budovy na vývařovně, na základní škole a na mateřské školce, na obecním úřadu a ještě na budově, kde je sklad. V budoucnu bychom chtěli energii z těch fotovoltaických zdrojů využít ke společnému sdílení, ušetřit na nákladech na veřejné osvětlení.
4: Výstavu Hobby a Czech Food Expo v Českých Budějovicích letos navštívilo 34 tisíce návštěvníků. Bylo jich o 8 tisíc míně než loni. Podle organizátorů návštěvnost ovlivnilo sobotní deštivé počasí. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin akci i přesto hodnotí pozitivně.
7: Potvrdilo se, že spojení volnočasových aktivit, regionálních produktů, potravinářů a moderní gastronomie návštěvníky oslovuje. Velmi nás těší vysoký zájem vystavovatelů i veřejnosti, ale také skutečnost, že zde firmy navázaly konkrétní obchodní vazby a nová partnerství. Právě podpora obchodu a osobních setkání je jedním z hlavních přínosů obou veletrhů.
0: Počasí.
4: V noci se na jihu Čech ochladí na 8 až 5 stupňů, kránu se ojediněle budou vytvářet mlhy. Zítra ráno bude ve východní části kraje jasno, jinde oblačno, během dopoledne ale začne od západu přibývat mraků, postupně čekáme oblačnou až zataženou oblohu. Místy se vyskytnou taky přeháňky, odpoledne výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou mezi 17 a 20 stupni, na horách pak naměří od 12 do 15 stupňů. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný západních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor na silnici 157 u Trhových Svinů na Českobudějovicku. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer, startují melodie podvečera, vaše oblíbené písničky a také pohodové tóny. Hezký poslech vám u jejich poslechu přeje Michal Vorka. Zase

0: lidská krev. Posloucháte Melodie pro večera a už vítám v našem vysílání naši pravidelnou posluchačku a volající paní Ivanu. Krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Michale, já vás zdravím a posílám dodatečně k sobotnímu svátku, měl svátek Jan Šimek ze Třeště, takže Honziku, dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti a hodně protancovaných střevíců s kamarádkou Liduškou z Kaliště. To ti přeji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera a nyní už předávám slovo další volající, kterou je paní Věra. Krásný podvečer vám přeji.
1: Děkuji. Já vám zdravím, pane Michale, a všechny posluchače a prosila bych vás o hezkou písničku. Dneska slaví náš Pavel Seidl v Bezděrovicích u Blatné, krásné 55. narozeniny. Zítra bude slavit narozeniny paní Iva Janžurová, jak všichni víme. Ve středu kamarádka paní Marie Vítová v Blatné bude slavit narozeniny a šéf pan Václav Bárta také bude slavit narozeniny, šéf Doubravanky. A ve čtvrtek moje vnučka Monička bude slavit svátek v Praze a proto těmto oslavencům přeji všechno nejlepší. Hlavně hodně štěstí, zdraví a ať se jim stále dobře daří. Přeje jim Věra a babička, teta, no, všem. Ale

0: neděli budou slavit svátek Jany. A moje sestra Jana Sklatov bude mít svátek, naše Jana Čechů v Prachaticích, kamarádky Jana Švejdů v Jelčicích u Blatné, Jana Kiznarová v Myšticích, Jana Dydrichová v Blatné a Jana Běhancová, ale také bude slavit narozeniny paní Maruška Davidová ze Svinů krásné sedmdesátiny. Takže i těmto děvčatům ze srdce přeji krásný život, plný lásky, pevného zdraví, hodně radosti a štěstí. Jim přeje Věra Blatné. A vám, pane Michale, děkuji za všechno, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: A posíláme krásnou písničku s názvem Je krásné lásku dát. Tak posíláme. Naslyšenou.
0: Děkuji.

0: A Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice doplní další telefonát. Nyní volá paní Sylvie, které přeji krásný podvečer.
1: Hezký podvečer, mám do Budějovic. Vybrala jsem dneska písničku od Sandry. Sandra má dneska narozeniny, 64. a bude v prosinci vystupovat v Praze 6. prosince ve Foru Karlín. No, takže takhle, tak vybírám. Jinak jsem v sobotu byla na dně otevřených dveří Českého rozhlasu. Byla jsem v Jihlavě, kde byl Petr Kolář u Jardy Hypochondra. No, takže jsme si to s kamarádkou užili.
0: Tak jo, tak posíláme Marii Magdalenu a vám přeji krásný zbytek večera, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: A výběr další písničky už je na paní Renatě, kterou tímto v Melodích podvečera zdravím. Přeji vám krásný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance Rybějů a Jarušce Vrabců jen tak pro radost. A taky vám. To jim přeje posluchačka Renata.
0: Vybrala jste písničku od Věry Špinarové Být sluncem na tvých víčkách, tak posíláme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuju moc a nashledanou.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice.

Milí přátelé, hezký večer z Českého rozhlasu České Budějovice. Rádi bychom vám zpříjemnili následující půlhodinku výběrem instrumentálek, tedy skladeb, které se obejdou bez slov a které jsou srozumitelné kdekoliv na světě. V tomto pořadu už jsme vám snesli nemálo příkladů zajímavých a leckdy i úspěšných úprav témat klasické hudby, a to ve velice rozmanitém aranžmá a instrumentaci. V této specifické hudební oblasti předělávek posluchačsky vděčných melodií z odkazů mistrů klasické hudby má své místečko také instrumentální formace z anglického Bristolu, která si dala zoologické jméno Cougars, čili pumy. Před 63 roky způsobila určitý rozruch se zvláštním uchopením melodie z čajkovského baletu Labutí jezero. Nevíme, co by si o osudu svého díla pomyslel Petr Iljič Čajkovský, ovšem víme, že strážce dobrých mravů a správného vkusu organizace BBC tuto skladbu odmítla vysílat s vysvětlením, že jde o parodii a o znevážení klenotů klasiky. Nicméně z nahrávky kapely Cougars s parodickým názvem Saturday Night at the Duck Pond, sobotní večer na kachním rybníčku, byl instrumentální hit na britských ostrovech v roce 1963. Je pikantní, že Cougars v čele se solovým kytaristou Keithem Owenem v těch svérázných kytarových úpravách se víceméně specializovali na slavné melodie Petra Iljiče Čajkovského, což prokáží tři skladby ze čtyř, které jsme ze singlů této kapely vybrali. Ale začínáme tou nejúspěšnější a již okomentovanou Saturday Night at the Duck Pond a Jiří Kasal vám přeje nikým a ničím nerušený poslech dnešních vlídných tónů.

Caviar and chips, kaviár a chipsy, tedy hranolky, tak bizarně a gastronomicky pojmenovala bristolská kapela Cougars skladbu, v ní si vypůjčila motiv ze serenády pro smicový orchestr C-dur Petra Iljiče Čajkovského. Jako v případě nahrávky Red Square, tedy Rudé náměstí, v tomto případě ze všeobecně známého čajkovského klavírního koncertu B-moll. Mezi tyto dvě skladby jsme vložili instrumentálku bez přiznaného nebo nepřiznaného vlivu klasické hudby s názvem Fly by Night, tedy noční let. A dotkli jsme se vlastně kompletní diskografie kapely Cougars, která se rozpadla už v roce 1964, protože jsme vám přiblížili nahrávky ze všech třech jejich singlů. V další části už odejdeme od kapely Cougars, Čajkovského a rock'n'rollových předělávek klenotů klasické hudby, neboť jsme pro vás, milí posluchači, přichystali směs instrumentálek, řekněme, kytarových z Ameriky, Francie a ve dvou případech také z Čech. Toto je skladba Walk Don't Run, tedy s licencí přeloženo Pospíchej pomalu. Jako první natočil její autor, jazzový kytarista Johnny Smith, ale v roce 1960 ji proslavila legendární americká kytarová kapela Ventures.

Fort Chabrol, pevno Chabrol, je ve francouzských dějinách označení pro nepokoje, které vyvolali v Paříži nacionalisté a monarchisté v létě roku 1899 z důvodu revize soudního procesu s Alfredem Dreyfusem v Rennes. A tak Fort Chabrol se přesně jmenuje skladba, kterou jsme vám zahráli od nejspíše nejpopulárnější francouzské kytarové kapely 60. let Le Fantôme. Předtím to byly dvě zastávky ve stejné éře v Čechách s kapelou Mephisto a instrumentálkou Sunny River, Slunečná řeka, a předtím to byl Olympic a Orange Blossom Special díky pozdější verzi Greenhorns, oblíbený Oranžový Express. Nad mnohými nahrávkami dnešních vlídných tónů se vznášela inspirace tou nejslavnější kapelou tohoto druhu, tedy britskými Shadows, a s jedním z jejich jedničkových instrumentálních hitů zakončíme tuto půlhodinku. Dance on, tedy tancuj dál. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Marka Svobodu mnoho dobrého.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V rybnících na jihu Čech chybí voda. Rybáři proto museli nasadit míň ryb. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu mírně vzrostou. Vláda zároveň prodloužila regulaci cen paliv. Na jihu Čech pokračuje festival ZUŠ Open. V Suchdole nad Lužnicí, v Českém Krumlově a v Blatné nabídne koncerty i výstavy. Zítřek bude na jihu Čech až zatažený s teplotami kolem 18 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Výška hladiny je u většiny z nich pod dlouhodobým normálem. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě a na jaře. Chybějící voda v rybnících ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň, vysvětluje výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Buď to jsme omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb. Pokud by tento trend zůstal a rybníky nám zůstaly na takto malé vodě, tak samozřejmě ten ekonomický dopad bude velmi citelný.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra opět mírně vzrostou. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 koruny a 43 haléře. Nafta bude moct stát nejvýš 42 koruny a 2 haléře za litr, o 3 haléře víc než dneska. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open pokračuje i na jihu Čech. Do 1. června nabídne stovky akcí. Výstava 200 výtvarných prací žáků je ode dneška k vidění třeba v Základní umělecké škole v Blatné. Hudební vystoupení vyjmenovala ředitelka školy Veronika Leopoldová.
4: Ve středu bude dvojkoncert kapel pana učitele Pičmana na nádvoří zámku. Ve čtvrtek pořádáme akci pro žáky základních škol s názvem Dechberoucí žestě a neb pojď hrát na trumpetu. V pátek, snad úplně poprvé v historii školy, pořádáme koncert učitelů.
2: Další festivalové akce se tento týden uskuteční třeba v Českém Krumlově nebo v Suchdole nad Lužnicí. Charitativní program 26. května podpoří dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 8 až 5 stupňů a kránu se ojediněle budou vytvářet mlhy. Zítra ráno bude ve východní části kraje jasno, jinde oblačno. Během dopoledne ale začne od západu přibývat mraků. Postupně čekáme oblačnou až zataženou oblohu. Místy se budou vyskytovat přehánky, odpoledne výjimečně i bouřky. Maximální teploty budou zítra mezi 17 a 20 stupni, na horách naměří od 12 do 15 stupňů. Slabý vítr během přechodně zesílí na mírný západních směrů a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S komplikacemi počítejte u trhových svinů na Českobudějovicku. Kvůli nehodě nákladního a osobního auta je aktuálně uzavřená silnice 157. Otevřít by se měla až kolem 11. v noci. A pozor taky ve Strakonicích, ve Volyňské ulici, tam policie řeší srážku dvou osobních aut. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: si objasníme a naprosto budete vědět, co znamenají. Jenom jste nevěděli, že se to tak jmenuje. Jsou to pleonazmy a tautologie. Tak začneme těmi pleonazmy. No, těch je jako hub po dešti teď. Výrazově nadbytečných slovních spojení. Tak co kdybychom dali nějaký příklad pleonazmu?
1: Zase jsou to příklady z praxe, nejsou nějak uměle vymyšlené, nejsou nejnovější, zkrátka je to věčný problém, například aktivní činnost, nebo skok byl elasticky pružný.
0: Jaký jiný, vidíte?
1: A nebo nejnovější příklad, který mě k tomuhle tématu inspiroval, následovala následná akce. A k tomu snad můžeme dodat, že pokud se kombinuje od původu cizí slovo a české, jako u té aktivní činnosti, tak to možná tolik nebije do očí, jako u toho následovala následná. Tam už si všimneme jaksi té nedokonalosti.
0: No a pak je toto slovíčko tautologie. Je vůbec nějaký rozdíl mezi pleonazmem a tautologií? Co je to ta tautologie?
1: Z jazykového hlediska tam mluvíme o tom, že nevytváříme to přívlastkové spojení, přídavné jméno podstatné.
0: Takže ne aktivní činnost, ale...
1: Ale například aktivita a činnost. Tam děláme ten několikanásobný větný člen a ta slova vlastně kumulujeme.
0: Zbytečně to nafukujeme.
1: Synonyma zase jako příklady třeba pár poznámek a glos, nebo budeme sledovat faktory a činitele, což je totéž v tom kontextu, anebo to se nevyplácí ani nerentuje. A zase jsme u toho, že jsou tam dvě slovesa stejného významu.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledne místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za Medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, ale tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku, třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky na filozofické fakultě jazyk.

0: Jihočeského divadla hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať těm všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po čtyřech a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na dvou a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve Třech mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no, bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi no. No,
1: tak
0: účastníkem...
1: kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, Já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, který jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat. A ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv. A začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes druhý kolo, s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je, na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely A Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy a včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku, a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný, i když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná. Ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já. Psal Xindl Inks, Ondra Ládek. Ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky. Od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký. Takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněnej. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterými jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá Superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde ne, jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak ne, to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy neudělal.
1: Neudělal, abych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravil, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube. Ano. Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako okliku. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když, no, jako když si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku,
0: na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Spartan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do novýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Sparta Festu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes ten den tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Chci odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl jako žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. Tak to, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdybych byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Nebyla... Už jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
3: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
4: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
3: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
5: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
3: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
6: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
2: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
7: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přehánky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fešáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Draw All Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Hanson Cargill.

počasím vachlatý, jak se říká, ani psa bys ven nevyhnal. Jo, na refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvuknám,

Temple Blues. Podle textu Fišák a Honzy Turka Blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

Oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

Pavel Brimmer a jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Knykytera, Miloš Lezák stylkytara a banjo, Mirek Roček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne, vždy v půlhodinových intervalech, a měly by fungovat od konce května, upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek. Je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

nezachmuřil. Přestože kolem padnul kamen,

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: ledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle-tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu,

Dřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patti Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etui je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. Gramotingle Tanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pitlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to ovšim zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít, někdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako
4: tak,
2: bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi nicméně, realismus, jo?
2: Hrát, neskoušej, mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný.
4: Aha.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Dobře, tak jedeme.

0: děláš, Litr, se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

náhle zželelo a já jsem vstal a zaspíval. Pane Hamlet,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam teď se ne... A co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky... Ne, tam taky ne. Tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No, počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let? To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak,
2: žvandali
3: se nedá spát.
2: No jo, to jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek,
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám, a to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně, no, dost,
3: toho
2: že jo?
3: Toho mýdla, na to mydlení, no, kde bych se bral, a ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, já nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, Lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstují. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž.
2: Laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítil, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. Jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání, údiv.
2: Jako
3: údiv.
2: Nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení? Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
3: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde

jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči,

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní Rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaja.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky. Po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikroforum, Pozor zákrusa.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teď, teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik Rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano,
1: dá,
0: ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce. A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko? Paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, tady ty posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vám zkázat, že já jsem jako malý posluchal srdcovky Zdeňka Junáka, anebo noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano, ano.
1: A teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, ano, a babička jak byla v Lázní v Jebíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a byly tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano, ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 13. června, 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu. A 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No, to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou noc.
1: Tak za patru jedničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako na dlani a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy, nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kde si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak se zaposloucháte. To zesílím. A taky na ČR 2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct. A když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda. Technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním.
0: Ano.
1: Jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem,
0: ano,
1: a s jeho hostem. Taková recese, že jo? A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř, tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu. Protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo teda, aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčená vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednu lampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bez vad do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek. A teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli se dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali taky, jsme poslouchali rádio. Prostě potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál,
0: ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, no to mám od Marka Čiháka,
0: ano, ano.
1: Já jsem, ježiši, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený samý, kam od, musím, já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy, jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuji moc, paní Veroniko.
1: Ano. A jistě potom je písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všichni bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a i vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: Je to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok a jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase. Děkuju.
1: Teďkon poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teďkon jsem v takové, jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků a hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání, milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julča napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána, někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer. Pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. A ano. Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dále. To je bylo mnoho, mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta
1: nevím.
0: Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, no, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takováhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejist, to bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i teda dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty, hlavně teda kvalitu toho signálu. Mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různý krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně tak, pane Ivane. A my vám za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto to rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím, jo, a to je prostě, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím, musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, zvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevýchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost. Ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy ulehám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem. A je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás. Protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se jako to, co se poštěstilo opravdu stále u mě rozhlasovej pámu.
0: moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano.
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchal s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom? Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Odhajají přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání, nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí. To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky.
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já předám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce noční linky. Napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro sleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlasem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do noční linky. Můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina. A já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas, jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou: je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky. Hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali, jakože spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil svou Evropu.
0: Aha.
1: A vždycky to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou k nám tak u nás byl a tak jako matka měla nádobí takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyřídal a pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl
0: přeladit.
1: A ono se ozvalo právě to
0: Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy.

0: matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na mě na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
1: Rozumím, aby zachránila situaci.
0: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No. No tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
1: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe? To by byla hloupost.
0: Poslouchám taky vás, noční rynku, každý den poslouchám noční rynku, pak teprve odcházím spát. Občas se dovolám, no, když mám něco, když chci něco říct. Je to úžasný pořad, tahle noční rynka a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
1: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili? Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několikahodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. A dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali Čelby na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, a žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný, takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl ten otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. Ano, bohužel samozřejmě v těch více než 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka a v těch 90. letech, tak se potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té směce, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak hodit. On říkal, není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny čtyřikrát, no. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už Český rozhlas nebo soukromý, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem,
0: ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je stahý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říct o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den.
1: Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká, bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá z Podkrkonoší, to se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
2: Dobrý večer.
1: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy, které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
2: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jim si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
1: ano.
2: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a bratřičku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, taky nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky v souženici jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
1: Tedy dabové, ano.
2: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
1: Ano.
2: A nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko pomotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
1: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční linky. Ano.
2: Karel, to je...
1: Myslíte Karel Sladký?
2: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, když jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
1: Ano.
2: Jak člověk potně a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
1: Fantazii, ano.
2: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
1: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
2: Minule jsem mluvil taky s váma. Je to
1: ano,
2: dobrý.
1: Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
2: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
1: Ano, ano.
2: úplně. A my jsme měli pěkný tabl v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohlo si vybrat studenta.
1: Mm-hmm.
2: Že se to zastavilo po nějaké chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
1: myslíte Boris Kapitánčík?
2: Kapitánčík, ano.
1: Moc děkuju, pane Miloslave. Dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
1: Taky. Děkuju.
2: Tak jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit to volat.
1: Tak fajn. Tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, vás Jano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějak v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám se vždycky na ty nedělní pohádky. Pak si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější v českém rozhlase, ve spojení s českým rozhlasem? Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil. A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci. A on mě prostě zbudil a říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak, jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mi bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu, a kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom, a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala, bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám, ale fakt je, že český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, že tam něco zapítalo.
0: Ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky český rozhlas vlastně, a prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To může to problematičtější. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, jak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano.
1: A
0: za ty roky už se známe.
1: Ano. Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Tak hezká, tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc se rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, se nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii energii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají Noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřelo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové. To prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerý se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podo mě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, bylo by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod. Ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No,
6: to zase...
3: Cože, v obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. A my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažení, jak jsme se šinuli tam my. A teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A, a, A Evuška říká, já jich chci hodně, a pan, no jasně, nejmíň 6. Tak, a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle, já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: První láska se dnes vdává. Jo, časy páni, ty se mění. A z herce

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon, prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to ne.

0: paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
1: Henry, co tu děláš? Mám přijímací den.
2: Já vím, mami, proto jsem přišel.
1: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
2: Mám pro tebe práci.
1: Práci pro mě?
2: Ano, jde o jedno děvče.
1: Děvče? To je báječné.
2: Nemám na mysli erotický vztah.
1: No, škoda.
2: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama. A pak mám přece tebe.
1: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
2: Oženil se, viď?
1: Ne. Přestal by ses tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
2: Přijde tě navštívit.
1: Já jsem ji pozvala?
2: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
1: Prosím tě, proč?
2: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
1: A pozval je na můj přijímací den.
2: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
1: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
3: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
2: Krište, pane.
4: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Kulí vám, madam.
2: Dobrý den.
1: Můj syn Henry.
4: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
2: Těší mě, madam slečno.
5: Taky mě těší. Jak pak se máte?
2: Vy jste mi nějak povědomá.
5: Ale.
2: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
5: Ano.
2: Řekněte kulíba.
5: Kulíba.
2: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
5: No, teda.
1: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
5: Ale jde pak.
4: Ani v nejmenším.
2: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
6: Ne, to bude nejspíš omyl.
2: Vlastně máte pravdu.
6: Já.
7: Dobrý den, paní Higginsová.
1: Plukovníku, to je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
7: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
2: Ne, přerušili nás.
1: Henry, už je toho dost.
4: Překážíme?
1: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
2: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
1: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
2: Vážně, promiň.
5: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
2: Proboha, jen to ne.
6: Ale proč?
2: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
5: Bylo by to tak strašně cynické.
2: Cynické? Sprosté by to bylo.
4: Slečna Doolittleová.
8: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
1: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
2: Děkuju, maminko.
7: Dobrý den, slečna Doolittleová.
8: Och, vy zde, plukovníku.
4: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittleová.
8: Těší mě, madam.
4: Moje dcera Klára.
8: Těší mě.
4: Můj syn Frodo.
8: Těší mě.
6: Určitě jsem už měl to potěšení.
8: Skutečně?
2: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
7: Ale máte pravdu.
2: Zatraceno, práce.
1: Henry, prosím tě.
2: Pardon.
1: Co říkáte? Bude pršet?
8: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny.

0: Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
1: Pardon.
0: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
2: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
1: Sejmuli?
2: Do to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládoval do krku rok, až se vzpamatovala takovým fofrem, že překousla žličku.
0: Bože můj.
3: Bože můj.
2: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
0: Sejmul? Co to znamená?
1: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
0: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
2: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
4: Ale kde pak? Začnu důlitlovat.
3: To už je ale hodin.
2: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Bylo mi potěšením, slečno.
5: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittleová.
2: Naschledanou, pane plukovníku.
1: Naschledanou, slečno Doolittleová. Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittleová? Jestliže ano,
2: pěšky, já... Pěšky, doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi. A...

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Big Malion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned jí vykličte.
2: Cože? A kam se mám mrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Piškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít! Ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak po mejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Prom tě, čukni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co to jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka, je to pěkná.
1: Straším. A justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bez hlavýho psa.
0: Tak ukáž. No? To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontan de grukucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, už rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě, čučky, kruč, cajda, fix, cajda,
0: vycuč, nuky, duše z boku. No víš, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a sedají v teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Berta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
1: Do horora.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nemého. Marš do pece a buď tam stichá.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadíné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.

0: Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
0: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledá.
1: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
0: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
0: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
0: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě,
0: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
0: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
0: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
1: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
0: No tak nemožný, to taky zas není, že jo.
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
0: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
0: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
0: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
0: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
0: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
0: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohleto. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
0: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
0: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
0: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
0: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější.
0: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
0: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
0: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
0: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
0: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
0: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
0: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
0: No vidíte, tak to bych bral teda,
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
0: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
0: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
0: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
0: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
0: No ne, jen že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
0: Jo, takhle proto. Ano. Oh, no,
1: a, Tady mám fotografii ano. té ženy. A ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
0: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
0: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
0: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
0: No já to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
0: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
0: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, ano. Hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
0: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím.
1: No jo. No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, já nejsem na naschledanou.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.